otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

sehr.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je teď již...

dítě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.
1: Tóny z ní jsou právě před tvými dveřmi.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debutem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Šrámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass, říznutý rockem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

koni jsou všechny stejný, na to můžeš hlavu dát. Tak se vracím zpátky domů, tuhle cestu dobře znám, tady táta můj za sever v boji pad.

milej hochu, jak to v světě chodívá. Holka tvá tě nechá, máma ti neotvírá. Proč se ti chce řvát, když jsi se dřív jenom smál? Na hrob polož kytku.

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspíval tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a veselé.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna, dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček. Dobře. Teda, kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia, tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala
0: mi, že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala, ne. Já jsem se taky ptala, potřebuješ něco, nepojedem někam? No, a ona říká, ne, mám, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ne, ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyři vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Tak. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmín do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo. Ne. Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle no, si to myslela.
1: No ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval a já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvester, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvester 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď oprnáší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na ní jsme si v průběhu prvního jednání zvykli a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět Vic provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskujem, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. Věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, já jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkal, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Zdravím paní Petru,
6: děkuju,
8: velmi optimisticky naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám chci. A proč opera, no, opera není můj, moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme.
8: Nasáno.
3: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové Všeho? Tradiční hezké ano, jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujeme, třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba Františka Netoli.
3: Zdravíme.
10: No. Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
3: Aha. No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, jo. Že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Tak, naschledanou.
6: Naschle,
10: děkuju.
3: Mějte se.
10: Děkuju.
3: Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu. Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem. Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha. To jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto, jo, ne, to byla cizí.
3: To byla
6: cizí.
3: Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text, hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88?
6: Jsem se rozvala, hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá náš dnešní host.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak se to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím, pěkně prosila bych Bčko.
2: Bčko,
1: ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím, že...
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a hezčí a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a hezčí.
2: Ho,
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám. Já...
1: A po letech na to nemůže
2: Josef
1: zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A já jsem...
5: Že se voní tak hezky
1: je to pracné,
5: stará.
1: Ale...
2: Helete se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Teda. Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazí vší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíšek ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká, prosím tě, na co ty seš? A kráva říká, já dávám mléko. Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká, já ty kudrnatá, na co ty seš? A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká, ty co? Ty jsi tady na co? A hřebeček zařechtá, jihá! Říká, svlíkni to pyžamko, a já ti to ukážu.
2: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasíci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam

0: když někdo zaťukal na dveře. Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala: Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva se jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta, něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
3: Ale byla velmi povabná tež.
2: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se neumí, prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý.
4: Mm-hmm. Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu koulí na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch koulí na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch koulí je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u Nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v Humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: Jo? A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: to rozumíš,
2: jídlo.
3: To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim.
3: Děkuji.
2: Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na podzim přibývá srážek se zvěří, při střetu je nutné vždy volat policii. Základní umělecká škola v Třeboni otevírá další ročník studia pro lidi starší 55 let. Výstava Svatební zvony zní ukáže v Českokrumlovském regionálním muzeu tradici uzavírání manželství. Bude oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
2: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
2: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
4: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
2: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Lidé po 55 můžou v Třeboni studovat hudbu, tanec, výtvarný nebo literárně dramatický obor. Tamní základní umělecká škola totiž otevřela už 6. ročník Akademie umění a kultury. Studium plánuje ve 2letých cyklech a někteří studenti se do školy opakovaně vrací. Podle ředitele Zušky Matouše Řichy je pro ně důležitá nejen samotná výuka.
5: Třeba v těch skupinových oborech, v té výtvarce, tanečním oddělení a literárně dramatickém oboru se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat zase v té jedné, že se třeba kamarádi spolu i mimo studium té akademie a jsme za to rádi.
0: Expozice Svatební zvony zní v Českokrumlovském regionálním muzeu ode dneška přiblíží svatební tradice na jihu Čech. Výstava zároveň představí tradice uzavírání manželství v předchozích 2 staletích. Návštěvníci uvidí svatební šaty, doplňky nebo dobové dokumenty spojené s tématem. Pokračuje etnografka muzea Alice Glázrová.
6: Výstava přibližuje svatební tradice a zvyklosti v tom městském i venkovském prostředí. Součástí výstavy jsou jednak trojrozměrné exponáty, které ukazují vlastně vnější podobu svatby a také doprovodné texty, které informují o tom předsvatebním období.
0: Výstava potrvá do 10. ledna příštího roku.
1: Počasí.
0: Obloha bude oblačná až polojasná, dopoledne místy přechodně až jasná, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A Krátce po 5. hodině začíná v pořadí 25. jihočeské ráno v měsíci září. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je pro vás v nejbližších chvílích připravena Zuzana Norisová a písnička Šešeš, následovaná dnešním kalendářem, kde jsou oslavenci dva hollywoodští herci, kteří jsou manželé a jsou spolu už opravdu mnoho a mnoho let. Více o tom už za chvíli, tak si počkejte. Jinak pokud jste aktuálně na cestě do práce, tak se nenechte zmást tím kulatým svítícím na nebi, protože opravdu úplňku se dočkáme ne dnes, ale až zítra. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak příjemné vstávání a šťastnou cestu za pracovními povinnostmi. Dobré ráno.

0: Je tady pátek s datem 25. září. Je to 268. den roku 2026. Do konce roku zbývá 97 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1866, a sice 26,5 stupně Celsia, a nejnižší v letech 1875 a 1881 1,5 stupně Celsia. Svátek má dnes Zlata, je to jméno slovanského původu, které znamená samozřejmě a překvapivě zlatá. A narozeniny slaví, už jsem to nastínila, americký filmový pár. Jednak herec a producent Michael Douglas a také herečka Catherine Zeta-Jones. Ona narozena roku 1969 v tento den, on také v tento den, ovšem je o něco starší, narozen roku 1944. Narozeniny dále slaví textař Ivo Plicka, také slovenský tenorista Peter Dvorský. Oslavencem je i slovenský herec Milan Bahul, americký herec Will Smith a nebo běžec na lyžích Martin Koukal. A pozor, narozeniny má dnes i italský zpěvák Cukero, kterého už velmi brzy uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Máme tady i nějaká ta výročí, která se vztahují k dnešnímu datu 25. září. Před 120 lety se narodil skladatel, klavírista a dirigent Jaroslav Ježek. Zemřel v roce 1942. Před 100 lety byly založeny americké hokejové kluby Chicago Blackhawks a Detroit Red Wings, tehdy tedy Detroit Cougars. Před 100 lety americká automobilová továrna Ford zavedla jako první na světě 5denní pracovní týden se 40 pracovními hodinami. Do té doby se běžně pracovalo 6 dní v týdnu, 10 až 12 hodin denně. V Československu byl 5denní pracovní týden zaveden v roce 1968. Je to 80 let, co se narodil herec Petr Svojtka. Zemřel v roce 1982. Před 70 lety zemřel kardiochirurg Jan Bedrna, který jako první v Československu provedl 30. října roku 1947 v Hradci Králové operaci srdce. Narodil se roku 1897. Je to půl století přesně, kdy se v Dublinu sformovala rocková skupina U2 a před 10 lety Čína uvedla do provozu největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru. Takové jest dnešní kalendárium, které nese datum 25. září. Je tady pátek, tak ať stojí za to. A jak to bude s počasím, o tom více za chvíli. Vy můžete přispět svou troškou do mlýna. CB Mezera Pocasí Mezera Text, napište nám na číslo 90 011 03, do jakého rána se probouzíte tam, kde nás posloucháte. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Minutka zbývá do čtvrt na šest, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jasno 6 stupňů, bez větří, pěkný den všem, přeje Josef ze Zduchovic. Díky za tuto první SMSku. Máme za sebou chladnou noc, kránu převládá vyjasnění, ojediněle se budou tvořit nebo už se tvoří mlhy. Nejnižší teploty aktuálně 6 až 3 stupně Celsia, v údolích při uklidnění větru až 1 stupeň a lokálně dokonce i přízemní mrazíky. Jak to bude vypadat v pátek s datem 25. září. Tak ráno čekáme jasnou oblohu nebo jen malou oblačnost, výjimečně tedy s mlhami. Během dne pak postupně oblačnosti přibude, odpoledne bude většinou oblačné, večer začne oblačnosti opět částečně ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů dnes, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia, vítr slabý západní až severozápadní, bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
2: Co všechno naše tělo zvládne, když se o něj začneme správně starat? A proč někdy stačí změnit pár každodenních návyků, aby nás přestala bolet záda, přibylo energie a pohyb zase začal dělat radost? Naším hostem bude trenér Petr Červený, který učí lidi pečovat o své tělo tak, aby jim sloužilo nejen dnes, ale pokud možno celý život. Poslouchejte pořad Dopolední host v pátek po 11. dopolední. Hanka Šeberová vás zve k jeho poslechu.
1: Změna klimatu neznamená, že tu za několik let schoříme, jak to někdy paroduje americký prezident Donald Trump. Přináší ovšem množící se problémy, jako třeba několika denní vlny 40-stupňových veder v Česku. My se zatím, jak léto osobně prožíval, ohlédneme s jedním z předních českých klimatologů, a to už za chvíli. Nyní už zmíněný dnešní oslavenec Cukero ruku v ruce s Paulem Youngem.

0: 40 stupňů Celsia v Česku, to samo o sobě není letošní novinka. Už se to v minulosti stalo. Bezprecedentní ovšem v právě skončeném létě bylo, kolik hodin v kuse se 40 na teploměrech držela a že se to opakovalo. Až do letoška bylo tohle v našich končinách nevídané a zaskočilo to i experty. Co si z léta rekordů odnáší přední český klimatolog Radim Tolaš, to v Ostravě zjišťoval redaktor Jan Kaliba.
1: Dobrý den.
2: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
3: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický shield nebo stínítko.
2: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice, letos i v historii, to bylo v Doksanech v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
3: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v Porubě, tak to opravdu nevím.
2: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
3: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Výskyty 40 stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, kdy si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data.
2: Ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů.
3: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
2: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
3: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnami. Máma s extrémama a s dalšíma věcma.
4: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Páteční ráno s datem 25. září. Ve studiu už je připravena Lenka Rybáčková s čerstvými zprávami. Dobré ráno.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Lidská chyba zavinila loňský listopadový střet dvou vlaků ve Zlivi na Českobudějovicku. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce z vyšetřování příčiny nehody. Podle ní byla příčinou střetu nedovolená jízda rychlíku z Českých Budějovic do Plzně. Strojvedoucí s ním vjel do cesty proti jedoucímu osobnímu vlaku z Dívčic do Českých Budějovic. Závěrečná zpráva zároveň vyvrátila spekulace o vypnutí zabezpečovacího zařízení Zliv. Zpráva upřesňuje počet zraněných z nehody na 37 lidí na místo uváděných 47. Celková škoda přesáhla 85 milionů korun. Kostel svatého Jiljí u Schwarzenberské hrobky v Třeboni má opravenou věž. Vrátila se do ní restaurovaná dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. A v opravené bání je nová časová kapsle. Nezávislá starostka Domanína u Třeboně Jaroslava Žemličková, která kandiduje v letošních komunálních volbách, doplnila, že památku obec opravuje zhruba za 8 milionů korun. Více než polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Obloha dnes bude oblačná až polojasná, dopoledne místy přechodně až jasná, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí až na 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihočeských silnicích se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Oranžové plody, které na podzim doslova obsypou větve, jsou plné vitaminů a dalších cenných látek. Raketníku se říká někdy vitaminová bomba, ale jak ho správně využít a na co si dát pozor, to připomene dnešní přírodní lékárna. Více uslyšíte tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Tak si počkejte a do té doby se nechte unášet. Tady je Ilona Čáková.

0: Rakytník je keř typický svými drobnými oranžovými plody, které dozrávají právě v tomto období. Obsahují vitamín C, ale také další látky, kvůli kterým si rakytník našel své místo v tradičním bylinkářství. Jak ho můžeme využít v kuchyni i jako součást péče o zdraví? To už je téma dnešní přírodní lékárny. V rozhovoru s Hankou Šoberovou nám o něm více poví bylinkářka Sylvie Hovorková.
1: Nejvíc si ho sbíráme kvůli tomu ohromnému obsahu C-čka, který on skutečně v sobě má. Ale teď přichází ten jeden zádrhel, aby jsme si to C-čko uchovali, tak ten rakytník můžeme zpracovávat maximálně při teplotě 60 stupňů. Takže hodně lidí to dělá tak a asi je to nejosvědčenější postup. Prostě ten rakytník, když ho otrháme, což je další zádrhel, protože má trny, tak ho rychle povařit, dát si teplotu nastavicí do těch 60 stupňů, přidat tam třeba cukr, pokud chceme dělat nějakou marmeládu nebo pokud si chceme dělat nějaký sirup. Pak to rychle stáhnout, aby nám to C-čko neutíkalo. A protože to vlastně není převařený, tak ho zamrazit, dát si ho do nějakých malých lahviček a do mrazáku. A tak se nám asi uchová nejlíp na zimu, když chceme mít to C-čko.
2: Už jsme říkali, ono i ta sklizeň je celkem problematická.
1: No ta sklizeň je problematická. Otrlí jedinci na to jdou rukama a otrhávají ty bobulky z těch pichlavých větviček. Ale asi nejrychlejší způsob je, pokud máte prázdný mrazák, nastříhat si ty větvičky z plody, dát je do mrazáku, ono to během několika hodin zmrzne a pak už vlastně ty plody opadají tím mrazem sami. Takže to je taková asi nejrychlejší sklizeň.
2: Ono mít takovou zásobárnu vitamínu C je docela poklad. Možná jsme navnadili naše posluchače a říkají si, že by si ho tak vysadili na zahradu. Na druhou stranu, já jsem si všimla, že roste celkem bujně i v přírodě.
1: No, on ten rakytník vlastně je strašně nenáročný. On jako má teda radši takovou propustnou, trošku písčitou půdu. Nemá rád, když je ta půda přemokřená, ale když se chytne, tak on opravdu jede. Jednak se množí takovýma těma výmlatkama od kořenů, takže furt přirůstá. Ale hlavně on má takovou kamarádskou bakterii z rodu Frankia. A ta bakterie mu zajišťuje to, že ona váže ze vzduchu nějakým způsobem dusík a tím mu ho vlastně dodává, takže on potom prospívá a opravdu uchytí se úplně všude, když se tam chytne, tak je mu tam dobře a rozmnoží se.
2: Ale je potřeba mít kluka holku.
1: Pokud ho chcete pěstovat, tak je třeba mít kluka a holku a na holce vlastně máme ty plody, ale kluk musí být vedle.
2: Budeme popíjet asi už z preventivních důvodů nějakou rakytníkovou šťávu anebo nějakou marmeládu třeba.
1: Je to tak, když přichází zima, tělo potřebuje C-čko kvůli imunitě, je to výborný antioxidant, ale neměli bychom zapomenout ještě na jednu věc, která se z toho rakytníku vyrábí a to je rakytníkový olej, který se lisuje z těch semínek, ale i z té dužiny. A ten rakytníkový olej, poslední dobou se zkoumá i to, že on má výborný vliv na hladinu našich krevních lipidů a tím nám dokáže regulovat trošku cholesterol, ale taky pečuje o sliznice zažívacího traktu a ještě teda samozřejmě imunitní systém a ty antioxidační účinky má v sobě.
0: A pokud máte rakytník na zahradě, možná je právě teď ten správný čas vyrazit na sklizeň. Rukavice se ale rozhodně budou hodit.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Minutu nazpět bylo 6:15, probouzíte se do 25. zářijového rána a to vůbec nejlepší na něm, aspoň pro ty, kteří chodí pravidelně do práce, je to, že je tady pátek, tak si to pojďte užít. Jaké k tomu budeme mít počasí?
1: Počasí.
0: Ráno jasná obloha nebo jen malá oblačnost, výjimečně i s mlhou, během dne pak postupně oblačnosti přibude, odpoledne bude většinou oblačné a večer začne mraků opět částečně ubývat. Dnešní nejvyšší maxima 14 až 17 stupňů, na horách naměříte 11 až 14, vítr povane slabý, západní až severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, večer se bude měnit na proměnlivý, pršet při pátku nebude, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a bio pro dnešek na mírné zátěži.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Na největší pouť na jihu Čech nebo na svatováclavské slavnosti se zaměříme už za chvíli v tipech pro volný čas. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno. Děkujeme za to. A teď už pro vás Jihočech, Petr Muk, O Lamour. Příjemný poslech, dobré jitro.

0: Písničky, které nestárnou, pro vás hrajeme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli třeba také Lenka Filipová.
1: Tipy pro volný čas.
0: Hvězdný návrat do Vodňan, houslový virtuos Milan Al-Ashab a dirigent Robert Kružík s orchestrem Czech Virtuosi. Tak zní titulek úvodního koncertu Vodňanských hudebních dnů, který tam ozdobí společenský život už dnes v 19.30 ve Velkém sále Městského kulturního střediska. Prostory Panské sýpky ve Volyni se ode dneška do neděle promění v centrum oslav jednoho z nejstarších přírodních materiálů. Najdete tam festival dřeva dny a nabídne pohled na stará dřevospracující řemesla, moderní lesnictví i pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Poslední zářijový víkend se v Českém Krumlově už tradičně ponese v duchu oslav přicházejícího podzimu. Město se ode dneška do svátečního pondělí stane dějištěm 24. ročníku svatováclavských slavností a 25. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu. Vlněný festival Woolfest připravili ode dneška do soboty pod střechou Českobudějovické Slávie. Dílny tam zaměřily na tkaní, zpracování lnu, zpracování vlny, přírodní barvení nebo také na suché a mokré plstění. Největší pouť na jihu Čech je ode dneška do neděle Strakonická pouť. Noc vědy dnes od 17 do 22 hodin nabídne v Českých Budějovicích prohlídky laboratoří, vědecké experimenty a objevování, jak spolu komunikují lidé, příroda, technologie i vesmír. Dveře dnes otevřou Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická nebo také Hvězdárna. Košilelé kořeny v oblacích je název výstavy v Prachatické galerii Neumannka. Její vernisáž je právě dnes v 18 hodin. Košilela je česká rodinná značka, kterou založili Jiřina Pivoňková a Natálie Pivoňka-Faltýnová. Zaměřuje se na udržitelnou nadčasovou módu a doplňky ze 100% přírodních materiálů s odkazem na českou textilní tradici a jemnou dávku vlastenectví. Muzikanti z hlubockého country bandu dnes od 19 hodin zahrají v podniku o Doubravanky v Mičovicích. Cestovatel Metoděj Stránský dnes od 7 večer bude přednášet o Mexiku na vimperském festivalu Natur Vision. A harmonikářská formace Šumaváci dnes od 20 hodin zahraje v malém sálu na Nové ve Volyni. Užijte si to!
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. Paliva u jihočeských čerpacích stanic dále zdražují. Vláda bude od října stanovovat maximální ceny benzinu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci dnes nabídne tvořivé dílny. Bude oblačno až polojasno, naměříme nejvýše 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Větší obchody musejí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
3: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litru. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzin. Řidiči ho teď tankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nejlevnější paliva v Jihočeském kraji prodávají na Českobudějovicku. Nejvíc platí za benzin motoristé na Českokrumlovsku. Nafta je v kraji nejdražší na Prachaticku. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října vláda znovu obnoví regulaci cen paliv. Marže obchodníků zastropuje na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci se dnes představí veřejnosti. Program začne ve 13.30 v Denisově ulici. Organizátoři připravili komentovanou prohlídku, společné stavění, tvořivé dílny nebo táborák. Hřiště nemá klasické herní prvky. Děti dostávají opravdové nářadí a staví podle vlastní fantazie, popisuje herní asistent Martin Zborník.
4: Je to na jejich fantazii a má to rozvíjet jejich dovednosti a jejich kreativitu. Takže my jim neříkáme, co mají vyrábět, to je opravdu čistě na nich a mnoho z nich přichází s velikými ambiciozními projekty, že postaví 3 podlažní dům, ale vlastně si sami pak přijdou na to, že bude asi lepší postavit ten 1 podlažní a sami se na tom naučí si to vymyslet a pak i zrealizovat.
1: Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa předtím mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu k Tchaj-wanu. Ten Peking neuznává. Čínský prezident po schůzce uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí dvojici pand. Obě země se zároveň dohodly na 2měsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu.
2: Počasí.
1: Obloha bude oblačná až polojasná, dopoledne místy přechodně až jasná, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: tuto chvíli nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pokračuje dnešní jihočeské ráno, to nejlepší na něm je, že je páteční, tak pakliže jste aktuálně na cestě právě za pracovními povinnostmi, ať vám to společně s námi v uších příjemně utíká. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu, všechny vás srdečně zdravím a také nabízím písničky, které nestárnou. Těšit se v průběhu jihočeského rána v příštích minutách můžete na Evu Farnou, Eric Clapton zazní, Marta Kubišová a právě teď je připraven Karel Gott. A tematicky gumová těsnění pro auta, originální stěny v interiérech nebo létající pivovar. I takové podnikatelské příběhy letos zaujaly porotu soutěže Firma roku a Živnostník roku v Jihočeském kraji. Hlavní cenu mezi firmami získala společnost Sten z Vacova. Více o letošních oceněných v reportáži už za chvíli.

0: Gumová těsnění pro auta, dekorativní stěrky na stěny a pivo z letajícího pivovaru. I tak různorodé podnikání letos ocenila porota soutěže Firma roku a živnostník roku v Jihočeském kraji. Mezi oceněnými jsou firmy i živnostníci z různých koutů regionu.
1: Kateřina Pravdová se věnuje dekoračním stěrkám a dneska vyhrála živnostníka roku.
2: No, byla jsem opravdu dojatá. Věřím, že mě to posune někam dál.
1: Vy jste většinu času v těch monterkách?
2: Asi je to neobvyklý, jakože ženská by dělala takhle právě na štaflích, monterkách. Do každý rok je 20-kilový kýbl, když jdu někam na stavbu.
1: Co vás na tom baví na té práci?
2: Je to kreativní. Po každý jiný. Mě baví, když si někdo něco vymyslí, někde najde nějaký obrázek na Pinterestu a je to třeba AI a myslí si, že to nejde, tak jim dokázat, že to jde.
1: Pavel Pilecký je z Vodňan. Získal tady dneska ocenění za srdcaře roku. Vy provozujete létající pivovar.
3: Létající pivovar, protože nemám vlastní technologii, ale nechám si to vařit v různých mini pivovarech, ty piva.
1: Jak jste na to přišel, na vaření piva?
3: Když byl rok 2020, při covidu, tak jsem si začal vařit pivko ve sklepě v Hrnci. Postupně to po těch 2 letech vygradovalo. Postavil jsem si na zahradě takový stánek s výčepem a od roku 2022 tak to vlastně takhle provozuju.
4: První místo v soutěži Volkswagen Firma roku 2026 Jihočeského kraje získává společnost Sten.
1: Vítězná rodinná firma Sten dnes zaměstnává téměř 150 lidí a působí ve Vacově na Prachaticku, popisuje její jednatel Jan Šťastný.
5: Abych to opravdu zjednodušil, tak děláme gumičky, je to gumové těsnění, které patří zejména do motorů, do aut. V současné době vlastně ještě pracuje můj otec, moje maminka, která dělala po leta finanční účetní, takže se pořád zapojuje a je samozřejmě v tom řetězci i moje manželka.
1: V porotě zasedla taky Michaela Sládková, zástupkyně ředitelky Jihočeské hospodářské komory.
6: Pro mě určitě je důležitý, že je to originální nějaký nápad, v kterým možná vidím ten smysl do budoucna. Zaměstnávají znevýhodněný zaměstnance, nebo to má přesah nějaký ekologický. To všechno má určitě vliv na to rozhodování a samozřejmě pak samotná i prezentace, protože ta je taky důležitá.
1: Hlavním cílem soutěže je podpora podnikatelů, říká za pořadatele Petr Kopáček.
7: Podpora zejména těch malých a středních firm a živnostníků, protože na nich stojí česká ekonomika a ty jejich příběhy jsou strašně jako zajímavý, rozličný a zaslouží si tu pozornost a to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, zvnitelnit ty jejich příběhy.
1: Vítězové z každého kraje postoupí do celostátního finále, které bude v listopadu. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České

0: úplně nevím, jestli vám teď hrajeme, abyste mohli spát, spíše je to naopak, probouzíte se do nového dne. Dobré na něm je, že je páteční a před námi prodloužený víkend, protože v pondělí je svátek, tak se máme na co těšit. Vám všem příjemné vstávání do pátečního dne a jaký bude?
1: Počasí.
0: Začneme tím, jaký je. SMSky od vás po včerejším dešti plus 5 trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Krásné páteční ranko od Vimperka 4 stupně, jasno, příjemný a pohodový prodloužený víkend se sluníčkem. Hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Děkuju za tyhle SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno bude a je jasná obloha nebo jen s malou oblačností. Výjimečně se vyskytuje mlha. Během dne pak postupně oblačnosti přibude, odpoledne bude většinou oblačné a večer začne mraků opět částečně ubývat. 14 až 17 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, na horách naměříte 11 až 14, vítr slabý západní až severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, večer se bude měnit na proměnlivý, pršet nebude, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a bio pro dnešek na jedničce.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Písnička od Erika Claptona v pátek po ránu zněla velice bezstarostně, tak věřím, že přesně takový bude i váš předvíkendový den. Pokračuje Jihočeské ráno 6 hodin, k tomu 20 minut a dnes odpoledne po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Které oba zdravím a ptám se, jakéže téma si pro nás připravili tentokrát.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlaty a Zlatuše mají právě dnes svátek, přejeme jen to nejlepší. Lenka Rybáčková přichází s čerstvými zprávami.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nehodu se zvěří by měli řidiči v každém případě nahlásit. Policie pak může na místo vyslat hlídku. Menší havárie se dají vyřídit i po telefonu. Podle Jana Straky z dopravní policie jde o nehody, kde zvíře ani nabourané vozidlo neohrožují provoz, nikdo se nezranil ani nezemřel a škoda není vyšší než 200 tisíc korun. Nové bydlení má vzniknout na dosud nezastavěných městských pozemcích v Miřijovského ulici v Jindřichově Hradci. Jsou na okraji historického centra, nedaleko autobusového a vlakového nádraží. Město teď vypsalo tendr na jejich využití. Neupřednostní pouze finanční výhodnost nabídky, ale také kvalitu návrhu. Důležitý bude veřejný prostor, dostatek zeleně nebo zachování vzrostlých stromů. Počítá se s podzemním parkováním a různými velikostmi bytů. Nabídky můžou zájemci podávat do konce prosince. Projekt přestavby staré vodárny na Kemp, který město Písek dokončilo v tomto roce, uspěl v soutěži Komunální projekt 2026. Stal se vítězem v kategorii Veřejné zdraví a sport. Výsledky soutěže byly vyhlášeny ve Valdštejnském paláci v Praze. Zástupci města převzali ocenění a symbolický šek na 20 tisíc korun. Informuje o tom na webu města Písek mluvčí Petra Měšťanová. Do soutěže bylo přihlášeno 171 projektů měst a obcí. Festival zaměřený na vlnu Woolfest ukáže ode dneška v českobudějovickém kulturním domě Slavie různé způsoby jejího zpracování. Pořadatelé si pro zájemce od 8:30 připravili ukázky tkaní nebo spřádání lnu a vlny. Na místě si zároveň vyzkoušejí přírodní barvení nebo různé metody plstění. Festival potrvá do soboty do 16 hodin. Indie bude v roce 2032 poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli. Šampionát budou pořádat v roce 2034. Obloha dnes bude dopoledne jasná, jen výjimečně mlhy, k poledni postupně oblačnosti přibude. Později večer začne od západu částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na olej na vozovce na silnici 29 v Opařenech na Táborsku a na dálnici D3 opatrně ve směru na Kaplici u Veselí nad Lužnicí přibližně nad 104. kilometru na silnici překáží špulka s kabelem. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bylo mu teprve 35 a tuberkulóza mu rychle ubírala síly. Spisovatel Václav Beneš Třebíský proto v létě roku 1883 přijel k Břehovu, kde se měl napít vody z údajně léčivé studánky. Pomohla mu? A co se s ní později stalo? To uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Už za pár chvil tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Mezi poslední naděje spisovatele Třebíského patřila i studánka na jihu Čech. Vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. V 19. století mimořádně oblíbený autor historických románů Václav Beneš Třebíský, tak trochu druhý Jirásek, měl blízký vztah i k jižním Čechám. S naším krajem ho spojuje jedna z jeho knih, která má název V podvečer pětilisté růže a odehrává se v časech vlády poslední generace Rožumberku. Třebíský byl knězem, buditelem, sběratelem pověstí a pohádek, člověkem s citlivou duší, ale churavějícím tělem. Trápila ho tuberkulóza, která nakonec zkrátila jeho život. V létě roku 1883 podnikl jednu z posledních cest do jižních Čech. Navštívil svého dobrého přítele Matěje Fischmeistra, faráře v Mladošovicích na Třeboňsku, a dozvěděl se také o studánce u Břehova, západně od českých Budějovic, jejíž voda měla prý léčivou moc. S nadějí sem spisovatel Třebíský 23. srpna 1883 přijel a vydatně se napil právě z břehovské studánky. O necelý rok později vsadil na Mariánské Lázně, ale ani ty mu nepomohly. Na prahu léta 1884 čtenáři zbožňovaný autor přímo v Mariánkách zemřel. Bylo mu 35 let. Na jeho zastávku v jihočeském Břehově se ještě dlouho vzpomínalo. U studánky zvané Podhlaváči stával ještě roku 1922 prastarý dubový kříž, který nejspíš Třebíského pamatoval. Kříž i studánku s léčivou vodou bychom dnes už ale hledali marně. V 50. letech zmizela v drenážních trubkách, když se združstevňovala pole. Ale romány Václava Beneše Třebíského ty si můžeme přečíst kdykoliv.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Z dalekého Mississippi po našich rozhlasových vlnách zpět sem k nám do krásných jižních Čech. Jaké že tady bude vládnout počasí, jaké počasí tady už vládne, i o tom budeme mluvit v nadcházejících minutách.
1: Počasí.
0: A to proto, že je 6:45, já už tady u mikrofonu, respektive přes telefon, vítám meteoroložku Evu Houbovou. Krásné ráno, Evi.
2: Dobrý den.
0: Pojďme si prozradit, jak máme právě teď a vezmeme to pěkně celorepublikově.
2: Přibližně by se dalo říct, že v Čechách je jasno a na Moravě, nebo polojasno a na Moravě převážně zataženo. Na východě Moravy se taky ještě vyskytují přehánky. Ojediněle se objevují i mlhy, hlavně takové ty údolní. Teplota se většinou pohybuje mezi 5 a 11 stupni. Nejchladněji hlásí Březník -3,3. V Českých Budějovicích je teď polojasno 5,5 stupně, běžný vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1026 hektopaskalů. Na Churáňově ten nám trošku vybočuje z té předpovědi, nebo z toho aktuálního stavu, jak jsem říkala. Tam je totiž skoro zataženo 4 stupně a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jak se vyrýsuje ten dnešní páteční den?
2: Přes střední Evropu k východu postupuje tlaková výše. Teď ráno ještě čekáme spíše tu malou oblačnost a ojedinělé mlhy, k poledni potom postupně oblačnosti přibyde a odpoledne už nás čeká převážně oblačná obloha. Později večer pak začne oblačnosti zase od západu částečně ubývat. Teplota vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu se večer změní na slabý proměnlivý. Bio je na nízké zátěži.
0: Já tady ze svého okna příliš toho nevidím, nicméně se zeptám, už nám vyšlo sluníčko a v kolik večer zapadne?
2: Sluníčko vyjde za chvilku v 6:53 a zapadne v 18:53.
0: A byly by nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k 25. září?
2: Nějaké by se našly. Z roku 1967 je to maximum 27,2 stupně a z roku 1926, takže vlastně akorát před 100 lety, minimum -1,4.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese sobota?
2: Během noci se vyjasní a k ránu se místy vytvoří mlhy. Teplota ráno bude záviset dost na uspořádání terénu. Vypadá to, že v údolích budou tak 2 stupně a na kopcích kolem 6. A musíme počítat i s ojedinělými přízemními mrazíky. Odpoledne teplota vystoupí na 18 až 21 stupňů, takže bude slunečný a poměrně teplý den. Na horách na 15 až 18. Vítr povane jenom slabý proměnlivý, aby zůstane na jedničce.
0: Tolik povídání s meteoroložkou Evou Houbovou. Ještě nekončíme, za hodinu se opět spojíme a já se už teď těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
0: Okna, palety, kladiva a vrtačky, ale žádný návod, co z nich postavit. Děti si nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci vytvářejí sami. Jak jim to jde, to se dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Místo pro lézaček hromada dřeva a nářadí. Na novém dobrodružném hřišti v Jindřichově Hradci si děti sami vymýšlejí, co postaví a jak bude jejich hra vypadat. K ruce mají herní asistenty, kteří jim pomůžou třeba s vrtačkou nebo s pilou. Samotný nápad ale nechávají na nich. Hřiště vzniklo na bývalém tenisovém kurtu v Denisově ulici a hned si je vyzkoušeli desítky dětí.
2: To je schody.
3: No tak si musíte udělat. My neprodáváme tady nic takového.
2: No a jak máme udělat takový ty držáky? A nebo víš co, zkusíme to udělat, že tu pole tu postavíme nějaký dvě na sebe. A jo, máš pravdu.
4: Za herním asistentem Martinem Zborníkem právě přiběhli dva chlapci, kteří se tady pouští do projektu. Chtějí stavět schody.
3: Dobře jste to vymysleli, kluci.
2: No, tak
3: to zkuste.
4: Co vlastně všechno tady děti můžou vyrobit, zažít, vyzkoušet?
3: Úplně co chtějí. Je to na jejich fantazii a kreativitě. My jim neříkáme, co mají vyrábět. To je opravdu čistě na nich a mnoho z nich přichází s velikými ambiciozními projekty, že postaví třípodlažní dům, ale vlastně si sami pak přijdou na to, že bude asi lepší postavit ten jednopodlažní a sami se na tom naučí vlastně si to vymyslet a pak i zrealizovat.
4: Oni vlastně kluci věděli, co chtějí stavět, nevěděli, ale jak na to tam přišli s žádostí o pomoc.
3: Já jim spíš pomůžu jenom s tou technickou věcí, jakože neumí s vrtačkou nebo neví, jak to uříznout, ale nechci jim vymýšlet to, co oni by si tady měli udělat, což byl teď krásná ukázka toho, že vlastně si na to sami přišli během vteřiny.
4: V zadní části dobrodružného hřiště spolu tvoří
5: Vojta Závodný,
6: Jáchym Muster.
5: Bude to taková základna jako hrad.
6: Takové, že kladivo, taky hřebíky, palety a různý dřevo.
4: To bude ale velká základna.
6: To bude.
5: Teďka zpevňuji druhou zeď a potom to asi postavíme a budeme hledat střechu. Ahau.
4: Poprvý se stuknul?
5: Poprvý. Au. Dal tak už po druhý.
4: Jsi nervózní, jo? To není práce na jeden den.
6: To není.
4: Tak se sem vrátíte?
6: Ano, určitě.
5: Jo.
6: Mně se líbí vlastně, jak tady můžeme stavit, jak si můžeme tady vyřádit fantazii.
4: Na dobrodružném hřišti dětem pomáhá také druhá herní asistentka Iveta Pavlátová. My teď spolu stojíme před rozcestníkem, na kterém je napsáno blátivá kuchyňka, dílna.
7: My jsme hřiště rozdělili na několik zón, aby to bylo i pro nás přehledné, takže jsme vytvořili zónu, která je přímo úplně bez nástrojů, bez nářadí pro ty menší děti, batolata a podobně, kde můžou být na písku nebo v blátivé kuchyňce. No a pak je tu zóna, kde se tvoří s nářadím.
4: Dobrodružné hřiště není úplně klasické hřiště, tak jak známe. Děti si tady můžou hrát tvořivě, svobodně.
7: Dnešní děti jsou velmi řízené. Už od útlého věku, nejenom v rodinách ambiciozních nebo výkonových, ale i to, že jsou potom dány do mateřské školky, posléze do školy a vlastně každé tohle zařízení už to děti řídí. A dětem chybí svobodná hra. Ta svobodná hra rozvíjí obrovský potenciál v tom dítěti v tom, že ono se dotýká v ten moment sama sebe, je v přítomnosti a tvoří ze sebe.
4: Dobrodružné hřiště je pro děti otevřené každý týden od čtvrtka do soboty, od 14:00 do 18:00 odpoledne. Na 25. září navíc organizátoři připravili komentovanou prohlídku. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Práci advokátů i soudů proměňuje umělá inteligence. Rozšíření silnice až do konce října uzavřelo část Chelčického ulice poblíž Rennerových sadů ve Strakonicích. Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově letos potrvají 4 dny. Ode dneška do pondělí nabídnou hudbu, folklor i program v muzeích a galeriích. Dopoledne bude jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a večer zase ubývat. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
4: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
5: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
4: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
6: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
4: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči až do konce října neprojedou částí ulice Chelčického u Rennerových sadů ve Strakonicích. Kvůli opravě je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicí Boženy Němcové a Zvolenskou. Důvodem rekonstrukce je úzká vozovka a omezený průjezd aut. Oprava podle mluvčí strakonické radnice Markéty Bučokové taky zredukuje chodník.
7: Město se proto rozhodlo komunikaci v nejužších místech rozšířit, a to částečně na úkor stávajících chodníků, které jsou zde širší, než je nezbytně nutné. Situaci navíc stěžují zaparkovaná auta a stává se, že například svozová nebo jiná technika má problém ulici vůbec projet.
2: Český Krumlov letos prodlouží svatováclavské slavnosti na 4 dny. Ode dneška do pondělí nabídnou hudbu, folklor, jarmark, otevřená muzea a galerie i program pro rodiny. Jedním z vrcholů bude sobotní vystoupení folklorního souboru Ondráž. V neděli zaspívá písničkář Michal Horák. Pokračuje mluvčí radnice Petra Nestávalová.
8: Po všechny 4 dny bude náměstí Svornosti patřit tradičnímu svatováclavskému jarmarku s řemeslnými výrobky, ukázkami řemesel a občerstvením. Novinkou bude sobotní svatováclavský port market, během kterého pivovarské nádvoří ožije lokálními výrobci, gastronomií, tvořivými dílnami a koncerty místních kapel. Sport.
2: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Obloha bude dopoledne jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně oblačnosti přibyde. Později večer začne od západu částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D3, přibližně na 128. kilometru ve směru na Kaplici leží sražená srna. A na silnici 29 v Opařanech na Táborsku pozor na olej na vozovce. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: I to páteční jihočeské ráno s datem 25. září se dostalo do své poloviny. Máme 7 hodin, k tomu 5 minut. A s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. No a v dnešním rozhlasovém sloupku budeme vzpomínat na to, jak jsme si v létě možná balili kufry na dovolenou. A mě to bude evokovat, jak mi to vždy dává zabrat. A vždy, i když se snažím sebe víc, si toho všeho beru více, nežli je potřeba. Více o balení za pár minut.

0: zašeptáš.
1: I dnes pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude, už jsem nastínila. O balení. Slovo má Věra Hlaváčková.
2: Rozhlasový sloupek.
3: Skončilo léto, čas hromadných přesunů a krátkých i dalekých cest. Čas neustálého balení. Zvládáte ho na jedničku? Víte, jak zbalit věci tak, aby bylo vše potřebné i nepotřebné k dispozici a přitom jsme nepotřebovali ještě jedno letadlo? Jsou na to různé příručky, pokyny a pochopitelně záleží, kam jedete, co tam budete dělat a jak dlouho. Probírali jsme to s kolegyněmi a vyklubalo se z toho docela legrační téma. Jedna balí všechno i manželovi. Druhé cpe věci do kufru maminka, protože ona sama tvrdí, že se to tam nevejde. Další si bere ještě jeden kufr navíc, aby se do něj vešlo vše, co si tam, kam jede, koupí. No a jiná jezdí jen s malým batuškem a plnou kreditkou. Já vyprávím, že od střední školy jsem chodila po horách a nejen po nich s Krosnou. Ta člověka naučí spolehlivě rozlišovat, co je opravdu potřeba a jak to ekonomicky zbalit. Můj muž se sice balí sám, ale s každým kouskem oblečení se mě přijde zeptat, jestli se to hodí, kolik si toho má vzít a jestli je lepší modré nebo žluté tričko. Ovšem naše dcera je v balení na vrcholu žebříčku šikovnosti. Cestuje po celém světě, je zbalená do půl hodiny a nikdy nepřesáhne limit, i když veze surfařské vybavení. Vrcholem bylo, když si nedávno chtěla přibalit ještě čipsy na cestu, ale batoh už se nedal zapnout. A tak vzala nůž, propíchla pytlík, vypustila vzduch a čipsy se vešly jedna radost. Pořád se máme co učit.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: už několik dní tady máme podzim, dnes v kalendáři pátek s datem 25. září. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a protože je přesně 7:45, pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: Nějaké ty SMSky vám teď přečtu a děkuju za ně. Chladné ráno z Prachatic 7+, obloha mlhavá, den ve zdraví přeje Helča. Větrní 4 stupně, zatím mlhavo, zdraví ve spolek a naši milou Adélku, také Zuzka s Honzou a dva pejsci. Děkuji uctivě. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, klidno a teplota je plus 4 stupně. Zdraví a pohodový den přeje Marie. V Nové Peci je jasno, 0,9 stupně Celsia a nad Vltavou mlhavá. A přeji krásný den, podepsána Dagmar. Ve Velešíně jasno 4 stupně, dobré ráno a pohodu vám všem přeje Andulka, no tak další chladné ráno. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno 6 stupňů, hezký den přeje Marie. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 4 stupně, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. A na závěr Písek 10 stupňů Celsia, podepsán Folta. Díky za vaše SMSky a jedna stručná zpráva z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď ráno tedy jen nízká oblačnost, jinak je obloha jasná, pokud nejsou mráčky. Možná i mlha tam u vás v Kotlinách k dopoledni, respektive k poledni postupně oblačnosti přibude a odpoledne bude většinou oblačné. Později večer začne mraků od západu částečně ubývat. 13 až 16 naměříme v nížinách, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr dnes o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet nebude. Rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a bio na jedničce.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a řidičská abeceda tady konkrétně bude už za pár chvil. Tak si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nenechte ujít. Možná jste právě teď na cestě za pracovními povinnostmi. Šťastnou cestu!

0: 7 hodin k tomu 19 a půl minuty. Nejvyšší čas osvěžit si s námi pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Dobré ráno.

0: by to dnes stálo za to. Mike Oldfield a Maggie Reilly pro vás, milí posluchači, tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nezapomeňte, že povětšinou je před námi prodloužený víkend, tak pakliže dnes finišujete své pracovní povinnosti. Ať to utíká, jdeme na zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Další objekt historického seníku se stal majetkem města Třeboň. O přijetí daru rozhodlo zastupitelstvo města na svém posledním sněmu. Město teď vlastní celkově 15 z 33 dochovaných historických památek. Referentka zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti v Třeboni Hana Burešová doplnila, že seník není v dobrém stavu a město plánuje podat žádost o dotaci na jeho odbornou rekonstrukci. Případné chybějící peníze doplní z rozpočtu. Rekordní počet diváků si našel Jihočeské divadlo v uplynulé sezóně. Vysoké návštěvnosti pomohly třeba představení Českokrumlovského otáčivého hlediště nebo Prodaná nevěsta v Holašovicích. Ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová doplnila, že návštěvnost se zvyšuje i díky festivalu Jižní svéráz. Představení Jihočeského divadla navštívilo v sezóně asi 130 tisíc diváků. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. Obloha bude dopoledne jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně oblačnosti přibyde. Později večer začne od západu částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na dálnici D3, přibližně na 128. kilometru ve směru na Kaplici leží sražená srna. A na silnici 29 v Opařenech na Táborsku pozor na olej na vozovce. Dojďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Slavnosti, jarmarky i folklorní festival nebo dřevadny. Prodloužený svatováclavský víkend nabídne program na spoustě míst na jihu Čech. Na některé akce vás pozve naše reportérka už za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihočeské ráno, tady už je kapela Olympic a dávno.

0: Poslední zářijový víkend bude v jižních Čechách patřit svatému Václavovi. Města i menší obce chystají slavnosti, jarmarky, poutě, koncerty a program pro rodiny. Svatováclavské tradice tak nabídnou příležitost vyrazit nejen za kulturou, ale i na podzimní výlet. Co všechno se o víkendu v regionu chystá a kam se vyplatí vyrazit, to nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny, které přeji krásné ráno.
1: Dobré ráno. Začít musíme určitě v Českém Krumlově, který se jako každý rok stane tak trochu centrem svatováclavského dění. Ode dneška až do pondělí město naplní nejen svatováclavské slavnosti, ale i mezinárodní folklorní festival. Program přiblížila mluvčí radnice Petra Nestávalová.
2: Po všechny 4 dny bude náměstí Svornosti patřit tradičnímu svatováclavskému jarmarku s řemeslnými výrobky, ukázkami řemesel a občerstvením. Novinkou bude sobotní svatováclavský port market, během kterého pivovarské nádvoří ožije lokálními výrobci, gastronomií, tvořivými dílnami a koncerty místních kapel.
1: Kromě toho si návštěvníci poslechnou domácí i zahraniční folklorní soubory a uvidí příjezd švarcemberské granátnické gardy. Chybět nebude ani tradiční setkání Václavů a Václavek a svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií. Program je připravený taky pro rodiny s dětmi a vyberou si i zájemci o komentované prohlídky. Detailní program najdete na webových stránkách Českého Krumlova, určitě je z čeho vybírat.
0: Svatého Václava připomenou i slavnosti nebo jarmarky na dalších místech v jeho českém kraji. Mám pravdu?
1: Rozhodně. Svatováclavské slavnosti nabídnou v sobotu 26. září program taky v Třeboni nebo Plané nad Lužnicí. V Třeboni zahájí slavnosti příjezd svatého Václava s družinou. Následovat budou koncerty, šermířské ukázky a řemeslný trh. Planá nad Lužnicí chystá historický průvod staročeskou vesničku, jarmark, divadla a večerní ohňovou show. Program na dalších místech doplní mluvčí jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
3: Tradiční strakonická pouť přinese několikadenní program v Strakonicích, zatímco v Lenoře se návštěvníci mohou těšit na pečení chleba. Za gastronomickým zážitkem bude možné také vyrazit na zahradní degustaci vín v Českém Krumlově. Program doplní uzamykání kozího hrádku v Sezimově Ústí, lampionový průvod v Tiši, večerní výstup na zámeckou věž v Českém Krumlově nebo koncert Českého varhanního festivalu ve Vlachově Březí.
1: Svatováclavskými slavnostmi a hudbou ožije i náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Během dne se vystřídá dechovka, cymbálová muzika, swing a rock'n'roll. K tomu se přidá podzimní jarmark s regionálními výrobky, občerstvením, vínem a burčákem.
0: Nebudou ale všechny víkendové akce jen o svatém Václavovi. Máš tam, Kristýno, ještě něco dalšího?
1: Určitě mám. Napříč českým krajem se budou odehrávat různé další akce, kulturní, gastronomické i rodinné. Třeba Volyně na Strakonicku nabídne v sobotu a v neděli festival Dřeva dny, který zaplní nedávno zrekonstruovanou sýpku. Ti, kteří přijdou, můžou objevovat někdy už zapomenutá řemesla související se dřevem. Na vlastní oči uvidí, jak se vyrábí tradiční dřevěné perníkářské formy, březová košťata nebo šindele. V Českých Budějovicích pak bude vlněný festival Woolfest anebo Noc vědy. Setkat se s vědci a objevit něco z jejich zajímavé profese můžou lidi dnes například v Biologickém centru Akademie věd, jeho České univerzitě nebo Česko-budějovické hvězdárně a planetáriu.
0: Je toho zkrátka velká přehršel a Kristýna Baršiny se s námi podělila o to, co se bude nejen v rámci svatováclavských slavností konat na jihu Čech. Děkuji za tvůj čas a brzy naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: metrů pár a je tady víkend, tak to bych upravila písničku Věry Martinové a ten víkend bude prodloužený a věřím, že bude stát za to. Uvidíme, zdali i ohledně počasí, to zjistíme právě teď pár vteřin před 7:45.
1: Počasí.
0: Jak máme aktuálně na jihu Čech, o tom nám už víc právě teď prozradí meteoroložka Eva Houbová. Krásné ráno.
2: Dobrý den. Pořád máme slunečno, jenom na západě a východě kraje je oblačnost zvětšená a ojediněle se ještě objevují mlhy. Teplota se většinou pohybuje mezi 3 a 7 stupni

0: 16 stupňů, na horách na 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu se večer změní na proměnlivý. Bio je na nízké zátěži.
1: Ano, tak sluníčko si dnes s námi tak trochu bude hrát na schovávanou a mraky nahoněnou. Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
0: Během noci se vyjasní a ráno se místy objeví mlhy. Přes den ale už pak zase čekáme sluníčko. Teplota ráno bude podle uspořádání terénu v údolích tak spíš kolem 2 stupňů, na kopcích kolem 6 a musíme počítat i s ojedinělými přízemními mrazíky. Přes den teplota vystoupí na 18 až 21 stupňů a na horách na 15 až 18. Vítr povane slabý proměnlivý a byl zůstane na jedničce.
1: A ještě poprosím o zbytek víkendu, respektive ne celého toho prodlouženého, ale jaká bude neděle?
0: Ještě se trošku oteplí. Ráno nás čeká jasno a místy mlhy, během dne pak převážně polojasná obloha. Ráno se bude teplota pohybovat kolem 6 a odpoledne mezi 19 a 23 stupni. Vítr mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A o tom, v jakém stylu završíme ten prodloužený víkend si s Evou Houbovou, budeme povídat opět za hodinu, tak se těším a naslyšenou.
0: Taky se těším, naslyšenou.
2: Co všechno naše tělo zvládne, když se o něj začneme správně starat? A proč někdy stačí změnit pár každodenních návyků, aby nás přestala bolet záda, přibylo energie a pohyb zase začal dělat radost? Naším hostem bude trenér Petr Červený, který učí lidi pečovat o své tělo tak, aby jim sloužilo nejen dnes, ale pokud možno celý život. Poslouchejte pořad Dopolední host v pátek po 11. dopolední. Hanka Šeberová vás zve k jeho poslechu.
3: 8. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Zdali pak víte, jaká rostlina má nejdelší listy? Už za chvíli se to dozvíme, a to z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka. Aktuální čas 7:47, krásné páteční ráno všem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v OSN ostře odmítl obvinění z genocidy. Palestinský prezident prohlásil, že existence Palestinců je v ohrožení. Základní umělecká škola v Třeboni otevírá další ročník studia pro lidi starší 55 let. Nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci dnes nabídne tvořivé dílny. Dopoledne jasno, přes den více oblačnosti, večer mraků zase ubyde. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Iránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmoud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
5: Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. Palestinský prezident kritizoval rozrůstání izraelských osad na západním břehu Jordánu a ničení pásma Gazy. Izraelský premiér Netanyahu následně důrazně odmítl, že by jeho stát v Gaze páchal genocidu. Naopak připomněl masakr hnutí Hamas proti Izraelcům. Izrael se podle Netanyahu bude dál bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Lidé po 55 můžou v Třeboni studovat hudbu, tanec, výtvarný nebo literárně dramatický obor. Tamní základní umělecká škola totiž otevřela už 6. ročník Akademie umění a kultury. Studium plánuje v 2letých cyklech a někteří studenti se do školy opakovaně vrací. Podle ředitele Zušky Matouše Řeřichy je pro ně důležitá nejen samotná výuka.
6: Třeba v těch skupinových oborech, v té výtvarce tanečním oddělení a literárně dramatickém oboru se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat zase v té jedné, že se třeba kamarádi spolu i mimo studium té akademie a jsme za to rádi.
4: Nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci se dnes představí veřejnosti. Program začne ve 13.30 v Denisově ulici. Organizátoři připravili komentovanou prohlídku, společné stavění, tvořivé dílny nebo táborák. Hřiště nemá klasické herní prvky. Děti dostávají opravdové nářadí a staví podle vlastní fantazie, popisuje herní asistent Martin Zborník.
7: Je to na jejich fantazii a má to rozvíjet jejich dovednosti a jejich kreativitu. Takže my jim neříkáme, co mají vyrábět, to je opravdu čistě na nich a mnoho z nich přichází s velikými ambiciozními projekty, že postaví 3 podlažní dům, ale vlastně si sami pak přijdou na to, že bude asi lepší postavit ten 1 podlažní a sami se na tom naučí si to vymyslet a pak i zrealizovat.
4: Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech. Záběry přitom vypadají jako záznamy reálných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server iRozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné. V některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy.
0: Počasí.
4: Obloha bude dopoledne jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně oblačnosti přibyde. Později večer začne od západu zase částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nákladní auto s osobním se střetlo v Husově ulici ve Volyni na Strakonicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Zprávy s Lenkou Rybáčkovou jsou pro tuto chvíli minulostí. S vámi u mikrofonu opět Adéla Jirkalová a do studia Českého rozhlasu České Budějovice už v zápětí dorazí také naše reportérka Eliška Kotlídová. Výstavba spalovny, dotace pro krumlovský fotbalový klub nebo financování kina Luna. Zastupitelé v Českém Krumlově rozhodovali na svém posledním volebním zasedání. Jaké výrazné body zastupitelé na jednání odhlasovali, přiblížíme už za chvíli. Tak si na to počkejte. A v jeho českém ráno už za chvíli zazní například Jitka Zelenková a právě teď Iveta Bartošová. Příjemný poslech.

0: Čtyřleté volební období včera na svém posledním zasedání uzavřeli zastupitelé Českého Krumlova. Po shrnutí posledních aktivit vedení města a dobíhajících plánů krumlovské radnice zastupitelé naposledy přešli k jednacímu programu. Co bylo na pořadu dne a jaká témata účastníci odhlasovali, nám teď shrne redaktorka zpravodajství Eliška Kotlínová. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Eliško, jaké body programu tedy nejvíce rezonovaly na včerejším zastupitelstvu?
1: Bod, na kterém se zastupitelé zdrželi nejdelší dobu, se na programu objevil hned na začátku a debata trvala skoro půl hodiny. Konkrétně se jednalo o bod týkající se plánu společnosti Kartamus rozšířit areál energobloku v Domoradicích u obce Přísečná o spalovnu, která by měla zpracovat až 80 tisíc tun odpadu ročně. Původní znění bodu navržené radou města má zavazovat budoucí vedení k tomu, aby využilo všech zákonných prostředků k zajištění, že se výstavbou a provozem nezhorší kvalita života obyvatel Českého Krumlova. Opoziční zastupitel Martin Střelec z uskupení Nezávislí a Zelení, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, ale navrhl formulaci bodu pozměnit. A to konkrétně tak, aby město výstavbu jasně odmítlo.
2: Považujeme za naprosto prokázané, že současný návrh té spalovny odpadů má negativní dopady na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Tento konkrétní provoz má například rizika v překračování hlukových limitů, jednak vlastně neznáme složení toho paliva, takže se nelze spoléhat na tu rozptylovou studii, jaké vlastně budou konkrétní dopady z hlediska splodin unikajících do ovzduší, bude tam dopravní zátěž a tak dále.
1: Na návrh Martina Střelce reagoval starosta Alexander Nogrády z Hnutí ANO, který také kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle něj bylo navržené stanovisko reagující na obavy místních dostačující.
3: Tento bod jsme předkládali s cílem, aby budoucí vedení města bylo zavázáno, že opravdu má reagovat, že má využít všechny zákonné prostředky, které má k tomu, aby namítalo, pokud by mělo dojít ke zhoršení kvality života obyvatel, tak aby bylo vázáno, že tyto možnosti využije.
1: Zastupitelé nakonec schválili původní navržené znění a tím zavázali budoucí vedení města k zajištění ochrany kvality života Krumlováků ve spojitosti s případnou výstavbou spalovny.
0: O jakých dalších výrazných bodech zastupitelé rozhodovali?
1: Zastupitelé dál odhlasovali dotaci pro fotbalový klub Slavoj Český Krumlov ve výši 250 tisíc korun. Obnos, který klub dostane, má jít na údržbu a opravu fotbalového sportoviště. U poskytování dotací zastupitelé zůstali i v dalším bodě, který se týkal financování krumlovského kina Luna. Dotace, kterou kino každoročně dostává, má změnit svoji formu, tak aby peníze na provoz a energii od města dostávaly v jednom balíčku. V příštím roce má tedy kino hospodařit s částkou 1 400 000 korun. Posledním zajímavým bodem pak byla příprava na protažení cyklostezky vedoucí pod Budějovickou branou. Zastupitelé rozhodovali o přípravě pronájmu a následném odkupu pozemků, kam by cyklostezka měla zasahovat. Další informace doplnil místostarosta Zbyněk Toman, který v nadcházejících komunálních volbách kandiduje za hnutí Naše Česko.
4: Cyklostezka bude mezi tou stávající výlení zahradě a tou, která je vlastně taky stávající, to znamená propojka Vošohelkového mlýna, 179 metrů dlouhá a 2 metry široká. Částka teď se řeší, protože rozpočet ještě na to není, zatím máme v podstatě projekt Postavní poliník, ze kterého se to ještě nedá úplně přesně vyčíst, ale předpokládáme cenu někde kolem 20 milionů korun.
0: To byla Eliška Kotlínová, která nám přinesla nejnovější informace z Českokrumlovského zastupitelstva. Eliško, děkujeme za zprostředkování.
1: Také děkuji a hezké ráno.
5: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Slunečné ráno vystřídá oblačné odpoledne a to rozeberu právě teď krátce po 8:45 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ráno tedy jasná obloha nebo jen malá oblačnost, výjimečně i s mlhou. K poledni postupně mraků přibude, odpoledne bude většinou oblačné, později večer začne mraků od západu částečně ubývat. Dnešní nejvyšší maxima 13 až 16 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia, slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu se večer změní na proměnlivý. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a bio při pátku na stupni číslo 1.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Harmoniky a taky Mexiko. I to budou témata dnešních typů pro volný čas. Dočkáte se jich už za chvíli v Jihočeském ránu. A samozřejmě nebudou chybět svatováclavské slavnosti.

0: 8 hodin k tomu 20 minut. Možná, že jste si to ještě ani při pátku nestihli uvědomit, ale před námi je prodloužený víkend, protože v pondělí je svátek a my pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme celou řadu tipů.
1: Tipy pro volný čas.
0: Hvězdný návrat do Vodňan, houslový virtuóz Milan Al-Ašab a dirigent Robert Kružík s orchestrem Czech Virtuosi. Tak zní titulek úvodního koncertu Vodňanských hudebních dnů, který tam ozdobí společenský život už dnes v 19.30 ve velkém sále městského kulturního střediska. Prostory Panské sýpky ve Volyni se ode dneška do neděle promění v centrum oslav jednoho z nejstarších přírodních materiálů. Najdete tam festival Dřeva dny, který nabídne pohled na stará dřevozpracující řemesla, moderní lesnictví i pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Poslední zářijový víkend se v Českém Krumlově už tradičně ponese v duchu oslav přicházejícího podzimu. Město se ode dneška do svátečního pondělí stane dějištěm 24. ročníku svatováclavských slavností a 25. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu. Vlněný festival Woolfest připravili ode dneška do soboty pod střechou Českobudějovické Slávie. Dílny tam zaměřily na tkaní, zpracování lnu, zpracování vlny, přírodní barvení nebo taky na suché a mokré plstění. Největší pouť na jihu Čech je ode dneška do neděle Strakonická pouť. A Noc vědy dnes od 17 do 22 hodin nabídne v Českých Budějovicích prohlídky laboratoří, vědecké experimenty, objevování, jak spolu komunikují lidé, příroda, technologie i vesmír. Dveře dnes otevřou Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická nebo taky Hvězdárna. Košilela kořeny v oblacích je název výstavy v Prachatické galerii Neumannka. Její vernisáž je právě dnes v 18 hodin. Košilela je česká rodinná značka, kterou založili Jiřina Pivoňková a Natálie Pivoňka-Faltýnová. Zaměřuje se na udržitelnou nadčasovou módu a doplňky ze 100% přírodních materiálů s odkazem na českou textilní tradici a jemnou dávku vlastenectví. Muzikanti z hlubockého country bandu dnes od 19 hodin zahrají v podniku u Doubravanky v Mičovicích. A cestovatel Metoděj Stránský od 19 hodin bude přednášet o Mexiku na vimperském festivalu Natur Vision. Harmonikářská formace Šumaváci dnes od 20 hodin zahraje v malém sálu na Nové ve Volyni.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Írán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidi si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Řidiči až do konce října neprojedou částí ulice Chelčického u Rennerových sadů ve Strakonicích. Kvůli opravě je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicí Boženy Němcové a Zvolenskou. Důvodem rekonstrukce je úzká vozovka a omezený průjezd aut. Oprava podle mluvčí strakonické radnice Markéty Bučokové taky zredukuje chodník. Festival zaměřený na vlnu Woolfest ukáže ode dneška v Českobudějovickém kulturním domě Slávie různé způsoby jejího zpracování. Pořadatelé si pro zájemce od 8:30 připravili ukázky tkaní nebo spřádání lnu a vlny. Na místě si zároveň vyzkoušejí přírodní barvení nebo různé metody plstění. Festival potrvá do soboty do 16 hodin. K celorepublikovému festivalu Zažít město jinak se připojila Kaplice čtvrtým ročníkem Kaplických dvorků. Do dvora bývalého měšťanského pivovaru na náměstí se symbolicky vrátí pivo. V 18 hodin začíná Beer Fest s živou hudbou. Zítra v kostelní bude kromě dobrot i program pro děti. Můžou se vydat například na vyprávěčskou šipkovanou. Podrobnosti jsou na stránkách mestokaplice.cz. Obloha dnes dopoledne bude jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně oblačnosti přibyde. Později večer začne od západu částečně ubývat. Naměříme do 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nákladní auto s osobním se střetlo v Husově ulici ve Volni na Strakonicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už pátá lékařka v Písku dostane od města bezúročnou půjčku. Zastupitelé to schválili na včerejším jednání. My podrobnosti rozebereme s naší reportérkou živě ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. A do té doby další z písniček, které nestárnou. Anna K., Nelítám nízko. Příjemný poslech, krásné páteční ráno.

0: Písečtí zastupitelé se včera sešli na posledním zasedání v tomto volebním období. Vedení města nejdřív shrnulo práci v posledních 4 letech. Jaká témata na zasedání nejvíce rezonovala, ví reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, která ho na místě sledovala. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hned po zhodnocení uplynulého volebního období zastupitelé schválili 5. bezúročnou půjčku lékaři. A to stejně jako v předcházejících případech ve výši 2,5 milionů korun. Požádala tentokrát o ni oční lékařka, převzala praxi po kolegyni a chce ordinaci vybavit moderními technologiemi. To jí umožní zvýšit kvalitu péče a bude se snažit taky navýšit kapacitu ordinace.
0: Jakým lékařům ještě město letos půjčilo na vybavení ordinace?
1: Zastupitelé schválili bezúročnou půjčku 3 zubařům v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze 3 stomatologů získal návratnou finanční pomoc 2,5 milionu korun na 13 let. Dostane ji taky ještě jedna oční lékařka, která o ni požádala ve stejné výši. Protože ale získala dotaci od Jihočeského kraje, půjčí si nakonec od města jen 1,5 milionu korun.
0: Jeden z bodů se týkal plánované bytové výstavby za sídlištěm jich směrem na Smrkovice. Co zastupitelé konkrétně projednávali?
1: Zastupitelé schválili smlouvu o rozvoji obce a výstavbě se společností Bydli v Písku. Ta plánuje v této lokalitě výstavbu nové obytné zóny s téměř 200 byty, dále s prostory pro obchody a služby, podzemním parkovištěm a novým náměstím. Město by se podílelo na nákladech téměř 19 miliony korun, což je 37% z celkového objemu peněz. Firma by je investovala na vybudování sítí a komunikací.
0: O posledním zasedání Písku v tomto volebním období nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala Jitka Cibulová-Vokatá. Děkujeme a hezké ráno.
1: Hezký den i celý víkend.
2: Český rozhlas České

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, míříme za další aktuální předpovědí počasí s Evou Houbovou.
1: Počasí.
0: A to proto, že bylo 8:45. Evi, ještě jednou krásné ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak jak se nám za tu hodinu, co jsme se neslyšeli, změnila situace na jihu Čech?
2: Sluníčka vlastně ještě přibylo, protože ta nízká oblačnost, která byla na západě a východě kraje a taky mlhy, se právě rozpustily. Teplota pomalu roste, teď je mezi 5 a 9 stupni, Volary a Luční potok hlásí nulu. V Českých Budějovicích je skoro jasno 9 stupňů, máme tady jihovýchodní vítr o rychlosti 1 metr za sekundu, tak přepočten na hladinu moře 1025 hektopaskalů, takže o několik desetin klesnul.
0: Já dám teď Evě Houbové maličko prostor, aby si trošku ulevila a znovu se tedy zeptám, jak to s tím počasím máme.
2: Tak ještě zbývá Churáňov, tam je taky skoro jasno, 5,5 stupně a vítr jeho západní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude dnešní den?
2: Přes střední Evropu k východu postupuje tlaková výše a bude se tady projevovat i v dalších dnech, nebo aspoň její týl. Teď ráno máme ještě to slunečné počasí, ale k poledni postupně oblačnosti přibyde a odpoledne bude převážně oblačno. Později večer od západu té oblačnosti zase začne ubývat. Teplota vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr slabý západní až severozápadní 1 až 4 metry za sekundu se večer změní v proměnlivý. Bio zůstane na nízké zátěži po celý den.
0: Před námi je prodloužený víkend, protože v pondělí je svátek. Začneme první částí víkendu, jaká bude?
2: Během noci se vyjasní a ráno se místy vytvoří mlhy. Přes den ale už zase bude slunečné počasí. Ranní teplota záleží na terénu v údolích tak kolem 2 stupňů, na kopcích kolem 6. A ojediněle se můžou, hlavně v těch údolnějších polohách, tvořit přízemní mrazíky. Přes den teplota vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude kolem 16. Vítr povane jenom slabý proměnlivý, aby ho zůstane na jedničce.
0: No a jak se bude jevit počasí v dalších dnech toho prodlouženého víkendu?
2: V neděli i v pondělí, kromě ranních lokálních mlh, které se rozpustí, bude převážně polojasná obloha. Ranní teplota bude kolem 6, odpoledne lehce nad 20 a vítr slabý, během dne mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Přeji co nejmenší skřípání hlasivek, ale my už se dnes společně neuslyšíme zase až odpoledne s kolegou. Evi, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde dochází ke střídání stráží. Hanka Šoberová už je tady ve studiu. Já tě vítám.
1: Hezké dopoledne, Adelko. Zdravím tebe i naše posluchače.
0: Tak prozraď, jaké bude dnešní jeho české dopoledne?
1: Já jsem měla strach, že se mě zeptáš. Prozraď, o čem my jsme se tady mimo éter bavili. To by naše posluchače možná bavilo mnohem víc, ale pojďme k jeho českému dopoledni. Nás zajímalo třeba to, jak univerzity pomáhají studentům zvládat stres a psychické potíže v novém akademickém roce. Taky připomeneme sedmdesátiny Lindy Hamiltonové, to je nezapomenutelná Sarah Connor z Terminátora, anebo nedožité 120. narozeniny Jaroslava Ježka. Pozveme na výstavu autorské módy v Prachaticích. Zjistíme, proč hnědý cukr nemusí být automaticky zdravější volbou. Takže bude toho skutečně hodně. Naslyšenou, těším se za chvíli.
0: Naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Český prezident ukončil návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Poslední den strávil v Nebrasce. Zajistit ochranu kvality života Krumlováků ve spojitosti s případnou výstavbou spalovny přislíbilo město Český Krumlov. Dnešní noc vědy v Českých Budějovicích ukáže způsob řeči dronů nebo možnosti přenosu signálů. Dopoledne bude jasno, kolem poledne přibude oblačnosti, večer mraků zase ubyde. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbr, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
2: Cestu zakončil ve Wilberu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
3: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
2: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Krumlovské zastupitelstvo schválilo usnesení k projektu výstavby spalovny v areálu energobloku Domoradice u obce Přísečná. To zavázalo budoucí vedení radnice chránit kvalitu života místních obyvatel při možném vzniku spalovny společnosti Kartamus. Pokračuje starosta města Alexandr Nograde z hnutí ANO, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Tento bod jsme předkládali s cílem, aby budoucí vedení města bylo zavázáno, že opravdu má reagovat, že má využít všechny zákonné prostředky, které má k tomu, aby namítalo, pokud by mělo dojít ke zhoršení kvality života obyvatel, tak aby bylo vázáno, že tyto možnosti využije.
0: Dnešní noc vědy v Českých Budějovicích lidem ukáže téma komunikace. Například biologické centrum pro návštěvníky připravilo přes 20 interaktivních stanovišť. Na nich se dozvědí zajímavosti o přenosu signálů nebo zvuku. Jihočeská univerzita se do programu zapojí například v kampusu nebo v nové aule.
5: Všechny univerzitní fakulty si dohromady připravily víc než stovku zastávek se vzdělávacím programem. Do noci vědy se zapojí také Vysoká škola technická a ekonomická. Zájemcům díky workshopům přiblíží komunikaci mezi drony a různé způsoby přenosu informací. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Přesně před 50 lety vznikla v irském Dublinu rocková skupina U2. Dosud vydala 14 řadových alb, kterých se po celém světě prodalo víc než 170 milionů. Mezi ta nejslavnější patří Joshua Tree z roku 1987 nebo Achtung Baby z roku 1991. Jednu z nejvlivnějších kapel světa jako frontman vede zpěvák Bono od svých 16 let. Ve svých písních se U2 často vyjadřuje k politickým a společenským problémům. Ke svému 50. výročí plánuje skupina U2 vydat nové album v listopadu.
1: Počasí.
0: Obloha bude dopoledne jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně oblačnosti přibyde. Později večer začne od západu částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozorněte na silnici 164 v obci Člůnek na Jindřichohradecku. Na vozovku spadla velká tabule skla. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne, přátelé, 9 hodin 5 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice startuje jeho české dopoledne s datem 25. září. Svátek slaví Zlata, pokud nějakou Zlatku znáte, taky nezapomeňte popřát její jméno dneska doslova září v kalendáři. Je poslední zářijový pátek, před námi víkend plný akcí, ve Strakonicích se rozjíždí největší jeho česká pouť, v Českém Krumlově tam začínají pro změnu svatováclavské slavnosti, no a své dveře dneska otevře také Noc vědy. Takže jestli ještě nemáte plány, inspirace je více než dost. No a protože je pátek, možná už myšlenkami trošku utíkáte k víkendu, než se ale rozběhnete naplno, zvu vás k poslechu jeho českého dopoledne. Čeká nás třeba návštěva Třeboňské zámecké lékárny. Podíváme se mezi obdivovatele Járy Cimrmana. Zjistíme, jak univerzity pomáhají studentům zvládat psychické potíže. No a připomeneme si také představitelku nezapomenutelné Sarah Connorové Lindu Hamiltonovou, která slaví kulaté narozeniny. Hanka Šoberová je s vámi a těším se na vás.

0: Marie Rotrová zpívala Ten vůz už jel v roce 1982 dokonce ve finále Bratislavské Liry. Hudbu napsal Jiří Zmožek a text Zdeněk Borovec a ten vůz v písni je vlastně docela hezká metafora pro štěstí a pro chvíle, které člověk někdy propásne. A podle posledních slov písně ještě není všechno ztracené, třeba se ten šťastný vůz zase vrátí. Pojďme už k tématu, prvnímu tématu dnešního jihočeského dopoledne. Začíná nám nový akademický rok, vysokoškolákům se rozjíždějí přednášky, semináře, postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být náročný na psychiku. Podle nejnovějšího šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýkali 4 z 10 studentů, kteří v něm odpovídali. Na univerzitách jsou proto poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: Co všechno naše tělo zvládne, když se o něj začneme správně starat? A proč někdy stačí změnit pár každodenních návyků, aby nás přestala bolet záda, přibylo energie a pohyb zase začal dělat radost? Naším hostem bude trenér Petr Červený, který učí lidi pečovat o své tělo tak, aby jim sloužilo nejen dnes, ale pokud možno celý život. Poslouchejte pořad Dopolední host v pátek po 11. dopolední. Hanka Šeberová vás zve k jeho poslechu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Zámecká lékárna v Třeboni. To není žádná apatika, ale multikulturní objekt. No a my se tam v jeho českém dopoledni vydáme. Už za chviličku, tak si počkejte.

0: Nádherný dům s renesanční fasádou a výraznými červeně nabarvenými dveřmi, nad kterými je zlatý nápis lékárna. Tak to je zámecká lékárna v centru jihočeské Třeboně. Před ní stojí pro jistotu stojan s upozorněním, že uvnitř žádné léky nekoupíte, protože tyhle historické prostory dneska slouží jako galerie, muzeum nebo i studovna. I když vlastně lékárnu tam taky najdete. No, ostatně poslechněte si reportáž Filipa Černého.
1: Tahle ta místnost je zajímavá, protože my tady máme prohlídky s paní lékárníkou, takže pokud se chcete dozvědět něco víc o historii lékáren a o té naší lékárně, tak je to skvělý právě jít s paní lékárníkovou, která vám i popíše tady tyhle ty předměty, na kterými teďka koukáme.
2: Říká ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská, se kterou jsme stanuli v místnosti, která vypadá jako nefalšovaná lékárna z doby našich babiček.
1: Je zajímavý, že tahle ta lékárna není teda původní, je zapůjčená tady vedle ze zámku. Je z roku 1914, je z Českých Budějovic a byl to úplně první exponát, který jsme tady měli. Takže my jsme to sem nastěhovali, ještě to tady byla skoro stavba. Tady to takhle majestátní, tenhle ten nádherný mobiliář byl. Ona je rozsáhlá, takže my ještě nějaký další kusy máme podobně. Ale ta lékárna byla prázdná a teď, když přijdou návštěvníci, tak ji uvidí úplně zaplněnou. A na to jsem teda speciálně pyšná, protože tohle to všechno, co tady vidíte, jsou dary od našich návštěvníků. Počínaje opravdu stroj na výrobu čípků, stroj na výrobu pilulek, veškeré tady tyhle ty lékovky, lahvičky, někde jsou ještě i nějaké původní prášky, takže my tady máme i, vidíte, různé typy vach, tamhle starou pokladnu, prostě různé pipety a tak dále. V rámci té prohlídky s paní lékárníkou je všechno skoro šahací, takže si můžete i zkoušet si na ty věci šáhnout a tak, takže na to jsme velmi pyšní.
2: Právě já se dívám tamhle na ten prapodivný stroj, který mě připomínal stroj na špagety, to je ten stroj na čípky?
1: Ano, to je funkční stroj na čípky a ten se skládá tady z takových jako dílů. My to máme opravdu jenom tak symbolicky, samozřejmě expozičně, jo? Ale tady jsou takovéhle různé, přesně ty široké špagety, které tady vložíte do toho strojku a tady potom v tom těle toho stroje se dávala ta hmota, ze které se vyráběly čipky a pak se s tím takhle točilo. Je to taková zajímavá ukázka, protože dřív se všechny tyhle ty věci skutečně jako dělaly ručně. No. Dneska je to trošku jinak. Dneska už se v těch lékárnách v drtivé většině nic moc nevyrábí, ale tady se skutečně vyráběl. Dokonce nahoře na půdě byla sušárna bylin.
2: S Lenkou Želivskou jsme teď vyšli před historickou lékárnu na nádherný vnitřní dvůr. Když se rozhlédnu kolem sebe, tak je jasné, že tenhle rozlehlý dům v historii nemohl sloužit jen jako lékárna.
1: Dneska to všichni vnímají na první dobrou, než jim vstoupí jako lékárnu podle toho názvu, ale jinak to historicky byla knihovna a kunstkomora a obrazárna Petra Voka, kterou tady nechal postavit v roce 1608 na místě vlastně původních dvou měšťanských domů. A tahle ten barák, když to tak řeknu lidově, dům, si nechal vystavět naprosto záměrně na tomhle místě, protože on byl spojen takzvanou dlouhou chodbou, která vede do dneška ze zámku až do kostela a na tu dlouhou chodbu byl ten dům navázán. Takže když Petr Vok se chtěl chlubit se svými knihami a měl jich skoro 11 000 svazků, tak mohl z toho svého apartmánu krásně dojít suchou nohou přímo do knihovny a pozvat si sem své hosty a tak dále.
0: Lenka Želivská, ředitelka zámecké lékárny, nás zavedla do tohoto třeboňského kulturního stánku, kam jste všichni srdečně zváni. My už se za chviličku vypravíme do jiné části našeho kraje, a to do Čkyně. Kousek od ní leží Hradčany, které ale mají s těmi pražskými společné vlastně jenom jméno. Přesto se mohou pochlubit historií sahající nejméně do roku 1314, kdy jejich obyvatele zmiňuje listina královny Elišky Přemyslovny. Kde všude ještě na jihu Čech narazíme na Hradčany a hradčanské názvy, tak to připomene jihočeská vlastivěda, kterou pro vás připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Sajíček. Předtím si dáme ale kapelu Mandraže anebo Abu právě teď.

0: Hradčany jsou v Praze, to ví přece každý, ale nejenom tam. Po celé republice je jich víc a v jižních Čechách jich máme také několik. Vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Když se řekne Hradčany, tak si většina lidí vybaví pražskou čtvrť a areál Pražského hradu. V České republice však lokality, které se nazývají Hradčany, nalezneme i na dalších místech. Totožné jméno má hned několik obcí třeba na Nymbursku, Přerovsku, Liberecku nebo jižním Plzeňsku. A jedna je také u nás na jihu Čech. Leží v Pošumavské krajině, kousek od Čkyně a první písemná zmínka o ní je k roku 1314. Tehdy česká královna Eliška Přemyslovna vydala listinu, kterou potvrdila privilegia svých poddaných, kteří žili v Hradčanech a okolních vesnicích. Podle vesnice se jmenuje rovněž kus lesa pod Hradčany a dále Hradčanský potok, který se vlévá do řeky Volyňky. Jinde, konkrétně v Hluboké nad Vltavou, se mohou pro změnu pochlubit i ulicí s názvem Hradčany. A ve Volyni je potom pojmenování Hradčany užito pro severozápadní část města, kudy prochází Hradčanská ulice a kde se rozkládají dolní, horní a prostřední Hradčanský rybník. Další Hradčanský rybník leží také mezi Bělčicemi, Mirovicemi a Březnicí a pojmenován je podle bývalé osady, která dnes tvoří součást obce Drahenice.
1: Desítky ochotnických souborů u nás adaptují hry divadla Járy Cimrmana. Existují ale i takoví fanoušci, kteří píší vlastní přednášky a jen tak pro radost v kolektivu pořádají semináře o Cimrmanových vynálezech. Jedny takové Cimrmaniaky navštívil náš reportér a my se za nimi za chvilku taky vypravíme. Tak buďte při tom.

0: Na Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím lidé už léta jezdí lyžovat, nově tam ale vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechu. A my jsme se za tímto Cimrmaniakem vypravili.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat. A nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má ze zadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině. Tady jsou vidět už kotvy. Vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pytám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co? A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florenci, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův v srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar Lukáši, a tady je náš první dobrý kolega, den. Magistr Dočkal přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale chci ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili.
5: A tak asi začneme, ne, kluci? Nebo já...
6: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovu vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
7: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velké Meziříčí Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

A z Mexika se teď přesuneme zase o kus dál, tentokrát do světa filmu. A jestli si někdo myslí, že akční hrdinky potřebují zachraňovat, tak jedna slavná filmová postava ho rychle vyvede z omylu. A právě o ní bude naše další povídání. Vypracované paže, tílko a výraz, ze kterého šel strach. Linda Hamiltonová jako Sarah Connorová v Terminátorovi 2 ukázala, že akční hrdinka nemusí čekat, až ji někdo zachrání. V sobotu slaví 70. Jak se z nenápadné servírky stala jedna z nejslavnějších bojovnic filmové historie, tak to uslyšíte v našem vysílání už za chviličku. Než se ale vydáme za filmovou Sarah Connorovou, dáme ještě prostor lásce, protože ta, jak zpívá Petr Nať, je zkrátka pořád mezi námi.

0: Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl jenom Arnold Schwarzenegger. Visela na nich taky svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connorová. Její představitelka Linda Hamiltonová slaví v sobotu 70. A přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role jí zařídila nesmrtelnost.
1: Kyle. The women in your time, what are they like?
2: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
3: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
2: O 7 let později se ale Sarah vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
4: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sarah z prvního filmu a pak úplně jinou Sarah ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
2: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sarah. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
5: Oxid siřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
2: K roli Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
1: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
2: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ve vodě v okolí Odoleny vody ve Středočeském kraji je olovo, lidé by ji neměli pít. Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově letos potrvají 4 dny. Ode dneška do pondělí nabídnou hudbu, folklor i program v muzeích a galeriích. Děti zabydlují nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci. Dopoledne jasná obloha, odpoledne oblačná, se začne večer zase protrhávat. Teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
3: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternem.
1: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu Středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Český Krumlov letos prodlouží svatováclavské slavnosti na 4 dny. Ode dneška do pondělí nabídnou hudbu, folklor, jarmark, otevřená muzea a galerie i program pro rodiny. Jedním z vrcholů bude sobotní vystoupení folklorního souboru Ondráž. V neděli zaspívá písničkář Michal Horák. Pokračuje mluvčí radnice Petra Nestávalová.
4: Po všechny 4 dny bude náměstí Svornosti patřit tradičnímu svatováclavskému jarmarku s řemeslnými výrobky, ukázkami řemesel a občerstvením. Novinkou bude sobotní svatováclavský port market, během kterého pivovarské nádvoří ožije lokálními výrobci, gastronomií, tvořivými dílnami a koncerty místních kapel.
1: První dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci dnes nabídne komentovanou prohlídku. Dospělí uvidí, jak děti prostor během prvního týdne proměnili. Hřiště nemá předem připravenou podobu. Mění se podle toho, co na něm děti sami vytvářejí. Vychází přitom z principu svobodné hry, vysvětluje herní asistentka Iveta Pavlátová.
5: Dnešní děti jsou velmi řízené už od útlého věku a dětem chybí svobodná hra. Ta svobodná hra rozvíjí obrovský potenciál v tom dítěti. Ono se dotýká v ten moment sama sebe, je v přítomnosti a tvoří ze sebe. Kdežto v té organizované hře nebo v řízených činnostech tam pořád vychází podněty zvenku a ty děti vlastně nejsou v sobě ukotvené a netvoří věci ze sebe.
1: Papež Lev XIV. Dopoledne zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má také návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France. Na 4-denní návštěvě Francie plánuje Lev XIV. Navštívit taky poutní místo v Lourdech a město Mety.
2: Počasí.
1: Obloha bude dopoledne jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně oblačnosti přibude. Později večer začne od západu zase částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně na dálnici D3, přibližně u Dobré vody u Českých Budějovic, na trase na Prahu stojí porouchaný kamion. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak To byly zprávy s Lenkou Rybáčkovou a jeho české dopoledne pokračuje i po 10. Hanka Šoberová vám stále od mikrofonu přeje dobrý a ničím nerušený poslech. Ještě zhruba měsíc můžete v letošní sezóně vyrazit na některý jeho český státní hrad a nebo zámek. A my vás teď vezmeme do Jindřichova Hradce, kde mají ve stále expozici nově pravý turecký stan ze 17. století. Tak si chvilku počkejte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na zámku v Jindřichově Hradci mají jeden obří exponát, který byste tam zřejmě nečekali. Turecký stan ze 17. století. Jako doklad toho, že česká šlechta v novověku působila ve vysoké evropské diplomacii mezi habsburským a osmanským světem. No a byl se na něj podívat i náš regionální stopař Petr Kubát, který je se mnou ve studiu. Ahoj Petře, vítej.
2: Ahoj, dobré dopoledne. Ten turecký stan je součástí expozice s názvem Zámecké muzeum. Je v takzvané horní tabulnici nejvyššího patra Adamova stavení. Jsou tam sbírky posledních majitelů zámku, tedy hrabat Černínů z Chudenic. No a mezi sbírkovými předměty je nejzajímavější právě ten turecký stan, vyrobený před rokem 1644. Darem od tehdejšího sultána ho získal hrabě Herman Černín z Chudenic, kterému se říkalo Tureček, protože se účastnil několika výprav do Osmanské říše. Pozor, on byl ještě jeden Tureček, to byl Václav Vratislav z Mitrovic, který se vypravil do Osmanské říše už na konci 16. století a napsal o tom cestopis. O něm jsme v našem vysílání taky před časem mluvili. No a o cestě tohoto Hermana Černína a víc o jeho tureckém stanu mi pověděl průvodce Jindřichohradeckého zámku Filip Růžička.
3: Právě když jel za sultánem do Cařihradu, dnešního Istanbulu, tak právě tenhle stan používal jako takový svůj cestovní a dokonce v něm nocoval. Je to rozměrný stan, tak opravdu měl sloužit i třeba k přijímání nějakých hostů a podobně. Má, jak vidíte, velikou vysokou střechu, uvnitř je teda dnes nainstalován s množstvím koberců s takovými jakoby osmanskými artefakty, aby si lidé udělali dostatečnou představu, jak to mohlo vypadat, a samozřejmě k tomu patří i zvuky nějakého osmanského trhu či případně bojiště. V minulosti o Černínu nové vystavovali třeba v Královském sále v gotickém paláci, ale později byly ty textilie uklizeny a byly uloženy v zámeckém depozitáři, takže pak se opět naskytla příležitost ho vystavit. Ono přeci jen při jeho obrovském rozměru, jak sami vidíte, ho nemůžeme vystavovat jen tak někde. Před 2 lety byl také zapůjčený právě do Bratislavy, protože na Slovensku přece jenom mají ty zkušenosti s těmi Turky v historii poněkud bohatší, takže tam se jim docela náramně vhodil.
1: Ano, tolik slova Filipa Růžičky. Petře, co ještě návštěvníci v tomto Adamově stavení uvidí?
2: Já ještě k tomu stanu doplním, že Herman Černín ve stanu nejenom spal, ale nechával v něm dokonce sloužit i křesťanské bohoslužby. A dělával to prý docela ostentativně. On nechával část stanu otevřenou, aby turecké obyvatelstvo vidělo tu křesťanskou mši. No a co je dál k vidění v Adamově stavení, tak kromě rodových sbírek Černínů je tam nastálo expozice pohyblivých loutek a kabinet příšer. Takže je to atraktivní i pro děti. A letos je tam navíc zajímavá výstava s názvem Veličenstvo před branami, která mapuje pobyty panovníků v Jindřichově Hradci. Já připomenu, že sezóna na státních památkách končí v neděli 1. listopadu.
1: A my to buď do 1. listopadu stihneme, a když ne, tak si to necháme na další sezonu. Petře, tobě díky moc za zajímavé informace a hezký den i víkend. Naslyšenou.
2: Hezký den. Na, na, na.

0: Tipy pro volný čas.
1: Prostory Panské sýpky ve Volyni se ode dneška do neděle promění v centrum oslav jednoho z nejstarších přírodních materiálů. Najdete tam festival Dřeva dny, který nabídne pohled na stará dřevospracující řemesla, moderní lesnictví i pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Vlněný festival Woolfest připravili ode dneška do soboty pod střechou Českobudějovické Slávie. Dílny tam zaměřily na tkaní, zpracování lnu, zpracování vlny, přírodní barvení a nebo taky na suché a mokré plstění. Největší pouť na jihu Čech je ode dneška do neděle Strakonická pouť, kam se můžete taky vypravit. Noc vědy dneska od 17 do 22 nabídne v Českých Budějovicích prohlídky laboratoří, vědecké experimenty a objevování, jak spolu komunikují lidé, příroda, technologie i vesmír. Dveře dneska otevřou Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická a nebo taky Hvězdárna. Muzikanti z hlubockého country bandu od 19 zahrají v podniku u Doubravanky v Mičovicích. Cestovatel Metoděj Stránský od 7 večer bude přednášet o Mexiku, a to na vimperském festivalu Naturvision. No a harmonikářská formace Šumaváci dneska od 8 večer zahraje v malém sálu na Nové ve Volyni. Jste zváni. Jak vypadá móda, která je šitá z autorských tkaných pláten a je zdobená originálními grafikami? Podívat se na ní můžete ode dneška v Prachaticích a my vás tam už za chviličku pozveme. Počkejte si na to.

0: Nešlap, nelámej, zpívala Hana Zagorová v Jihočeském dopoledni. Košilela, kořeny v oblacích je nová výstava v Prachatické galerii Neumannka. Její vernisáž je právě dneska v 18 hodin a jak už samotný název napovídá, věnuje se nejenom košilím, ale i jinému oblečení, které vzniklo v autorské dílně. A já mám právě teď na telefonu galeristu Jakuba Nepustila, kterému přeji pěkné dopoledne. Vítejte.
1: Děkuji, přeji vám krásný den i všem posluchačům.
0: Pane Nepustile, jak vás napadlo pozvat do vaší galerie právě autorskou oděvní kolekci?
1: Tak my naší galerii máme zaměřenou na užitý design. Vlastně už 12 let představujeme výjimečné věci z užitého designu, od nábytku přes sklo, porcelán, knížky, dětské hračky, oděvy. A vlastně snažíme se představovat výjimečné věci nejen svou estetickou hodnotou, ale i užitnou hodnotou, utržitelností a zájemcům vlastně představovat i pozadí výroby těch věcí, aby si uměli představit, čím ta věc je výjimečná nebo čím je zajímavá. A oděvy už jsme měli několik výstav za těch 12 let a tentokrát jsme oslovili oděvní značku Košilela, protože vyrábí věci, které jsou lokální, udržitelné, nejen jsou krásné, ale lokální a z tuzemských produktů a tím jako udržitelné a vlastně stále. Já záměrně neuvádím, že by se jednalo o módu, protože módou se někdy nazývají věci, které jsou nějaké časově omezené, ale toto je opravdu oděv, který si myslím, že vlastně je po všechny věky přitažlivý a krásný a udržitelný.
0: A nadčasové oblečení máme nejraději. Jestli pak i vy nosíte nějaké kousky oblečení právě od návrhářek, které u vás vystavují?
1: Tak musím se přiznat, že ne. Jednak ta značka je zaměřená více na ženy, ale mají i mužské věci. Zatím nic nemám, ale myslím si, že po této výstavě se to může změnit.
0: A máte pocit, že jsou jejich modely něčím jedinečné, ojedinělé?
1: Já si myslím, že jednak jsou teda ojedinělé tím, jak jsou krásné, a potom vlastně tím, že jsou jako lokální, jsou tradiční, vlastně vychází z nějakých tradic, takže myslím si, že tím jsou výjimečné v porovnání s nějakou běžnou, dostupnou výrobou, která je běžně prodejná, řekněme, ve standardních obchodech.
0: No a já vím, že vedle vás se nachází návrhářka, autorka oděvů Natálie Pivoňková-Faltýnová a já moc poprosím, jestli mi ji můžete dát na ucho.
1: Určitě rád předávám.
0: Děkuji vám. Tak v tuto chvíli zdravím Natálii Pivoňkovou-Faltýnovou. Hezké dopoledne i vám.
2: Dobrý den, zdravím.
0: Tak paní návrhářko, vaší kolekcí prostupují různé historické strojové krajky, tak by mě zajímalo, kde pak je scháníte.
2: Tak my vlastně se snažíme právě tou naší módou ukazovat ty poklady, které vlastně se vyrábí v Čechách, včetně tady té křehkosti, jako jsou strojově paličkované krajky a ty pocházejí z Drnovic, z Moravy. Dokonce ta výroba je tak unikátní, že i usilovali o zařazení do UNESCO, ale ještě se to nepodařilo, tak uvidíme.
0: Jinak jaké materiály lidé na výstavě vašeho oblečení uvidí?
2: No, tak samozřejmě s tím, že chceme ukazovat, co krásného se tvoří v naší zemi, tak chceme, aby to byla i móda příjemná a pracujeme s přírodními materiály, takže jsme vlastně z té produkce vybrali, máme bavlnu, len a potom vlněná sukna, kterou jsou tkaná ve Strmilově v krásné tkalcovně, taky úplně ze stoletou tradicí, potom jsou to batisty, což je krásný jemňoučký takové plátno, které se používalo na kapesníčky, což bylo opravdu jako v Čechách nebo vlastně v Evropě pojem jako český batistový kapesníček, a to je v Hořicích tkalcovna. Takže my tady tu kapesníčkovinu vlastně používáme na košile, šaty i noční košilky, takže mu chceme tomu materiálu vlastně dát takový, bych řekla, důstojnější význam a místo na světě, tím, že už to nebude jenom kapesníček, protože ten už, bych řekla, že svoje místo dost ztrácí. Takže to jsou ty batisty a potom jsou to právě různá jiná plátna lněná i vlastně, které jsou navržená od dalších kolegů návrhářů jako autorská lněná plátna. A tak stejně třeba máme i ještě zbývalé vlastně dnes už bohužel zaniklé tkalcovny ve Varnsdorfu, což je byla tkalcovna založena už Marí Terezí, kde se tkal nádherný právě samet. A časem, když se vlastně objevil v Anglii Manchester, tak tady právě se začal vyrábět i Manchester. A vlastně opravdu do doby před rokem, dvěma, tak se tady tkal Manchester pro celý svět. A to, co ještě vlastně v těch skladech zůstalo, tak my se ho pořád šijeme vlastně nádherné manžestrové kalhoty a i takové různé kabátky, sáčka a tak. Mm-hmm. Takže to je zase ten jakoby hutnější zimní materiál. No a poslední, to je taková úplná jako bomba, tak to je brokát, to je bavlněný brokát, který má takovou voskovanou úpravu, to je taková nejdivočejší část těch kolekcí našich. A to se vyrábí v Broumově zase pro africký trh. Mm-hmm.
0: Tak já si tak snažím představit, jak to vypadá, když přijdu na takovou výstavku u vás v galerii. Tak je to oblečení různě ve vitrínách nebo instalované na figurínách? Jak si to máme představit?
2: Mm-hmm. No tak pro nás to byla krásná příležitost ty oděvy vystavit trošku jinak než v showroomu, kde je to vlastně jenom na nějakých štendrech. Protože tady je možnost ty věci nasvítit, vystavit a vlastně přijít a i si to osahat. A tady ve spolupráci s panem Nepustěrem, který je teda úplně úžasně schopný, chodil tady po lesích a sbíral větve, aby nám tady právě tu instalaci udělal podle našich představ, což je tak, že jsou vlastně ty oděvy zavěšené na větvích, aby to vlastně tak nějak odkazovalo k tomu, k těm kořenům, těm textilním, ale i těm přírodním, že vlastně pracujeme teda takhle s těmi našimi kořeny. A je tady, některé ty oděvy jsou jako nasvícené v prostoru a ty krajky se vlastně tak jako hezky odráží ve stínech na těch zdech. A myslím si, že to stojí za to, že to prostě vypadá trošku jinak, samozřejmě instalace v galerii než obchod.
0: No výborně, tak děkujeme.
2: Takže přijďte a ještě jsem zapomněla, bude přehlídka. Dneska v rámci vernisáže bude i přehlídka na ženách, to znamená na žádné modelky profesionální, ale prostě ženy ze života. Takže i bych řekla, že na tom bude takový jako zkouška, jestli jsou ty krásné oděvy i jako opravdu nositelné.
0: O to je to sympatičtější nám všem. Tak my děkujeme za pozvání. Jinak otevírací doba galerie je i o víkendu, když někdo by se chtěl přijet podívat do Prachatic, do vaší galerie Neumannka.
2: Předávám.
0: Ano, děkuji.
1: Tak děkuji, pane Nepustil. Na naší galerii máme otevřenou ve všední dny od 11:30 do 15:30 a o víkendech nemáme, protože ta návštěvnost Prachaticích není až tak velká, to se nám neusvědčilo. Nicméně i na galerii nebo případně na webových stránkách je telefon a pokud jsme v Prachaticích a jsme dostupní, tak rádi otevřeme a provedeme kohokoliv, kdo se nám uzve. Takže je možná i taková individuální prohlídka. Samozřejmě, pokud by to bylo v předstihu, tak by to bylo lepší, protože bychom se na to mohli připravit.
0: Určitě ano, takže všední dny od 11:30 do 15:30 a jinak doplním, že výstava Košile lasy v Prachaticích, tu si budete moci prohlédnout do 24. listopadu, takže času dost. A děkuji mým hostům, kteří se mnou byli, Jakub Nepustil a taky návrhářka Natálie Pivoňka Faltýnová. Mějte se hezky, ať se povede dnešní vernisáž, ať se líbí přehlídka i oděvy a zdravíme do Prachatic. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Naslyšenou.

historické budově Národního muzea v Praze si můžete prohlédnout malou výstavu připomínající jméno velkého muže, a to Jaroslava Ježka. Dneska je to 120 let, co se tento velikán narodil. No a my si ho samozřejmě v jeho českém dopoledni rádi připomeneme. Předtím ale Věra Špinarová a písnička Stůj. Pěkné dopoledne.

0: Tmavomodrý svět, Tři strážci a třeba i Stonožka. To jsou názvy skladeb, které vytvořil Jaroslav Ježek. Dnes je to 120 let, co se narodil. Připomíná to i nová výstava v Pražském národním muzeu, na které natáčel člen Dismanova rozhlasového dětského souboru 14-letý Fabián Michael Mareš.
1: A protože Ježek je známý hudební skladatel, na vernisáži zněla Ježkova hudba. Ve dvoraně Národního muzea bylo hodně lidí a poslouchali orchestry Ježkovy stopy.
2: Já mám Tmavomodrý svět, no.
3: Já mám rád písničky Jaroslava Ježka, respektive melodie Jaroslava Ježka, které mají jiný text, než my známe z Osvobozeného divadla, takže Voskovce Vericha mají, ale mají takzvané válečné texty. A jsou to třeba písničky Byla jednou jedna myš, řvala jako lev, já jsem vůdce světe, slyš, já mám čistou krev.
4: Nedávno jsem si oblíbila Stonožku, protože já mám ráda zvířata, tak proto jsem si vybrala tu Stonožku.
1: V publiku seděla i kurátorka výstavy Veronika Gašparová a i ta mi řekla, jaké písně má ráda. Také jsem se jí zeptal, proč se výstava jmenuje Tmavomodrý svět.
4: Tmavomodrý svět vlastně znamená i písničku, kterou složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues a přemýšleli, jaké blues vytvořit. No a tak přemýšleli o textu, o melodii a najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, že prvně třeba vznikla jedna věta, pak vznikla melodie a najednou druhá melodická linie a na to pak text navázal, takže vlastně tahle ta písnička, která vznikla v tom Brně, tak vlastně Ježkovi se nejenom líbila, ale ona vlastně definovala celý jeho život.
1: Kvůli šedému zákalu Ježek viděl jen na jedno oko a to slabě. Spolu s Voskovcem a Verichem tvořili nerozlučnou trojici a byli velkými kamarády. Zemřel ve 35 letech na chronické selhání ledvin.

0: Babské rady.
1: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Co všechno naše tělo zvládne, když se o něj začneme správně starat? A proč někdy stačí změnit pár každodenních návyků, aby nás přestala bolet záda, přibylo energie a pohyb zase začal dělat radost? Naším hostem bude trenér Petr Červený, který učí lidi pečovat o své tělo tak, aby jim sloužilo nejen dnes, ale pokud možno celý život. Poslouchejte pořad Dopolední host v pátek po 11. dopolední. Hanka Šeberová vás zve k jeho poslechu.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Práci advokátů i soudů proměňuje umělá inteligence. Dnešní noc vědy v Českých Budějovicích ukáže způsob řeči dronů nebo možnosti přenosu signálů. Výstava Svatební zvony zní ukáže v Českokrumlovském regionálním muzeu tradici uzavírání manželství. Kolem poledne začne přibývat oblačnosti a později večer zase ubývat. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
3: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
4: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
3: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
5: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
3: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Dnešní noc vědy v Českých Budějovicích lidem ukáže téma komunikace. Například biologické centrum pro návštěvníky připravilo přes 20 interaktivních stanovišť. Na nich se dozvědí zajímavosti o přenosu signálů nebo zvuku. Jihočeská univerzita se do programu zapojí například v kampusu nebo v nové aule.
6: Všechny univerzitní fakulty si dohromady připravily víc než stovku zastávek se vzdělávacím programem. Do noci vědy se zapojí také Vysoká škola technická a ekonomická. Zájemcům díky workshopům přiblíží komunikaci mezi drony a různé způsoby přenosu informací. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Expozice Svatební zvony zní v Českokrumlovském regionálním muzeu ode dneška přiblíží svatební tradice na jihu Čech. Výstava zároveň představí tradice uzavírání manželství v předchozích dvou staletích. Návštěvníci uvidí svatební šaty, doplňky nebo dobové dokumenty spojené s tématem. Pokračuje etnografka muzea Alice Glázrová.
7: Výstava přibližuje svatební tradice a zvyklosti v tom městském i venkovském prostředí. Součástí výstavy jsou jednak trojrozměrné exponáty, které ukazují vlastně vnější podobu svatby a také doprovodné texty, které informují o tom předsvatebním období.
1: Výstava potrvá do 10. ledna příštího roku. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzin Natural 95 byl nejdražší od léta 2022, informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. Ceny jsou ale o víc než 10% nižší proti průměru za celou Evropskou unii.
2: Počasí.
1: Obloha bude dopoledne ještě jasná, jen výjimečně mlhy. K poledni postupně v oblačnosti přibude. Později večer začne od západu částečně ubývat. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto s motorkou se střetlo v ulici Matice Školské v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
8: K Krásné dopoledne, přátelé. Naše tělo používáme každý den, většinou bez návodu k obsluze a často si ho začneme pořádně všímat až ve chvíli, kdy něco bolí, něco nejde jako dřív, anebo nám najednou chybí energie. Jenže dá se tomu předcházet. A co můžeme pro své tělo udělat, aby nám dobře sloužilo i za 10, 20, anebo 30 let? Tak o tom si budeme povídat s Petrem Červeným, trenérem, který je naším dnešním dopoledním hostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O co víc muziky jsem vám dopřála na samý úvod, to o to více slova vám dopřeji v následujících minutách. Mým dnešním hostem je totiž Petr Červený, který se věnuje pohybu a taky tomu, jak naše tělo udržet silné, pohyblivé a použitelné pro úplně obyčejný život. Protože nejde jenom o to zaběhnout maraton nebo zvednout činku, jde taky o to bez problému si třeba zavázat boty, vyjít schody, zvednout vnouče anebo se ráno postavit z postele a nemít pocit, že potřebujeme servis. Petře, vítejte u nás. Hezké dopoledne.
2: Přeji hezký den.
1: Řekla jsem to všechno správně?
2: Já si myslím, že jo.
1: Potřebujeme takový ten obyčejný pohyb, třeba i k životu, nemusíme nutně tahat velké činky, ale hýbat se bez bolesti?
2: Hýbat se bez bolesti, to je otázka. Často se hýbeme i s bolestí, ale důležitý je se hýbat nepřestat a najít si tu míru, kdy to lze a kdy už to nelze a třeba vyhledat pomoc.
1: Já mám takový pocit, že trenérů nám v poslední době vyrostlo jako hub po dešti. Každý razí nějakou svou vlastní teorii a praxi. Tak jaká je ta vaše? Čím se lišíte od těch ostatních?
2: Já se snažím lišit od ostatních tím, že vedu řadu lidí v rámci silového a pohybového tréninku a ke každému se snažím přihlédnout jako k individualitě. To znamená, každému ten trénink se snažím přizpůsobit tak, aby pro něj byl adekvátní. A není to jenom ta fyzická stránka toho člověka, ale snažím se s tím člověkem propojit, napojit tak, abych mu porozuměl vlastně, co chce a případně, kde má brzdu. Protože to často nemusí být jenom v tom těle.
1: Můžeme prozradit váš věk? A já se teď ptám hlavně záměrně z toho důvodu, protože člověk, který radí ostatním, jak se starat o tělo, musí být tak trošku sám sobě pokusným králíkem. Alespoň já si to myslím.
2: V březnu mi bude 50. A je to tak, že řadu věcí jsem si na sobě vyzkoušel. Já jsem sportovec od malého dítěte. Já jsem hrál lední hokej od 5 let. A zhruba před 20 lety jsem se začal věnovat trénování lidí, co se týče fitness, silového tréninku, pohybového tréninku, ale sám jsem jako, už jako sportovec jsem od nějakých 13-14 let se věnoval silovému tréninku.
1: Takže jste začal takovou tou klasickou posilovnou budování muskulatury, svalové hmoty.
2: Pro mě to bylo, silový trénink pro mě byl vlastně prostředek, jak mít sílu a kondici na ten hokej. Ale zároveň mě to i bavilo, což jsem byl docela jako výjimka mezi těma sportovcema, kteří většinou jakoby tu suchou přípravu mimo tu hlavní sezonu neměli rádi. Já naopak jí měl mnohdy radši než tu přípravu na tom ledě. A tenkrát jsem čerpal, nic jiného v té době nebylo, než nějaký kulturistický časopisy, kde právě, jak říkáte, byli ty kulturisti a ty osvalení muži a ženy a Cvičil jsem podle toho.
1: On, jak říkáte dneska, totiž těch možností, jak se dostat ke cvičení, je spousta. Sociální sítě, Facebooky, Instagramy, TikToky a všechny tyhle platformy. Nicméně vy jste skutečně koukal do časopisu, i tam jste se dočetl, jak se správně má cvičit? Protože dneska, já když se na to všechno podívám, mně to připadá obrovská věda. V jakém úhlu postavím nohu, jak moc se nakloním, nebo jak moc jsem zpřímeně. Byla to intuice? Cvičilo se dřív víc podle intuice?
2: Určitě. Tenkrát to bylo pro mě pokus omyl. Měl jsem k dispozici jednu činku, 2 jednoručky. Měl jsem to v dětském pokoji a prostě jsem podle toho cvičil. Ne úplně asi tak, jak bych třeba, kdybych sám sebe teď trénoval. Měl jsem i řadu, nechci říct úplně zranění, ale prostě bolestí. I přesto jsem dál cvičil a protože jsem byl mladý, tak jsem to zvládnul.
1: No, taky jste jenom člověk. Stane se i vám, že vás tu a tam něco bolí, něco se vám nechce, nebo máte den, kdybyste třeba nejradši necvičil?
2: Samozřejmě. Bolesti jako takový úplně pravidelně nemám, ale nějaká lokální únava nebo prostě lokální zatuhnutí přijde i na mě, to je jasný. A dneska už to vidím, že to není tím tréninkem, co mám, ale že to je celkovým přístupu k životu, k problémům, který každýho člověka potkávají.
1: Hmm. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se začal věnovat tělu, pohybu, trénování lidí? Byl to nějaký konkrétní moment, anebo jste k tomu postupně došel?
2: Vlastně obě věci, které jste zmínila. Nejdřív to bylo to, že jsem to měl rád jako ten sportovec. Bavilo mě cvičení, bavilo mě posilování. A když jsem vlastně skončil s aktivní kariérou hokejisty, tak jsem trénoval malé děti na hokeji. A vlastně první tréninky začaly tak, že jsem začal trénovat jejich rodiče, protože rodičům se líbilo to, co dělám s jejich dětmi mimo let. Tak jsme začali trénovat v Českobudějovské Stromovce. Prostě jsme se scházeli několikrát týdně a měli jsme pár pomůcek a tak to všechno začalo.
1: Mm-hmm. S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí? Bývá jejich skutečný problém třeba nakonec stejný, jak si původně myslí?
2: Většinou chodí s nějakým problémem,
1: mm-hmm.
2: ať už je to konkrétní bolest, třeba zad, ramene, kolene. Chodí lidi po úrazech, po zranění. Často chodí i s takovým obecnějším problémem, jako že třeba nemají dost energie na svůj běžný život. Jo? Třeba nestíhají svým malým dětem nebo vnoučatům a chtějí být prostě aktivní a pochopí, proto k nám přijdou, pochopí, že vlastní aktivitou to mohou změnit.
1: Hmm. Říká Petr Červený, trenér, který je naším dnešním dopoledním hostem a bude s námi i v následujících minutách. A k tématu ještě se dozvíme mnoho zajímavého, ale předtím si odpočineme u písně. Tady je kapela Beatles.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Naším dnešním dopoledním hostem je Petr Červený, je trenérem a povídáme si o cvičení, ale vůbec nejen o tom, jak si udržet takové tu naší lidskou schránku ve stavu, aby nás tělo neomezovalo v našem běžném životě. Pane Červený, jak poslušní jsou dnešní klienti? Důvěřují trenérovi, anebo to počáteční nadšení často skončí ve chvíli, kdy přijde třeba diskomfort a zjistí, že výsledky nebudou za jediný týden?
2: To je skvělá otázka. Já mám asi obrovský štěstí, že troufám si říct, všichni mý klienti jsou poslušní v pozovkách. A asi je to díky tomu, že jim dokážu vysvětlit, proč, co a jak dělají. A taky jim dokážu vysvětlit, co dělat, když zrovna to, co jsme původně chtěli, nejde. Takže zase je to o tom navázat s tím klientem nebo s tím člověkem jako fajn kontakt. Neříkám být kamarád, trenér by měl být pořád autorita, ale aby jsme si tam hlavně lidsky sedli. A já jako trenér musím být takovej chameleon v tomhle tom, protože každý člověk je jiný a já se pořád učím, abych si sednul víceméně s každým.
1: Takže pro vás, já to slovo klient nemám ráda, se vám
2: já
1: přiznám,
2: ne.
1: Je mi nepříjemné, ale pro vás je tedy ideálnější člověk, který opravdu poslouchá to, co říkáte, anebo i ten, který se hodně ptá na to, proč to dělá, jak to má dělat, to je ten ideální stav věci pro vás, i pro mě by asi byl.
2: Je to tak, člověk, který se zajímá, tak s tím je vždycky lepší spolupráce než člověk, který to jenom jakoby konzumuje, ty informace.
1: Tak co učíte vy své klienty, to už zhruba víme, ale naopak, co naučili oni vás? Je něco, co jste díky nim změnil ve svém vlastním pohledu na pohyb nebo na život?
2: Změnil jsem to, že jsem trošičku jako polevil během let v té náročnosti vzhledem k těm lidem, protože jsem se naučil, nebo a pořád se to učím, nevidět jenom svoji cestu a svoji cestu s tím klientem, ale vidět i tu jeho, jakoby tu mapu, ten jeho život, jeho v uvozovkách problémy, jak on to vnímá. A tím pádem mě se ulevilo a snížil jsem i trošku ty nároky na ty lidi. Že se snažím to víc designovat pro ně.
1: Je to tak, že třeba vy se s těmi lidmi na samý začátek jenom potkáte a řeknete si o vašich představách, jestli si vůbec budete rozumět?
2: My to máme nastavený tak, že člověk, který k nám chce přijít cvičit, tak nejdřív máme telefonický hovor, kdy mi člověk zanechá kontakt a my spolu 5-10 minut hovoříme, jaký jsou jeho představy, případně jestli má nějaký zdravotní problém a vlastně důvod, proč chce začít cvičit. A potom si ho pozveme na první trénink, který je naprosto nezávazný, aby člověk poznal naše prostředí, trenérský přístup a vlastně jak to celý tam vypadá. A po tom tréninku zkušebním máme oba představu, já o tom člověku, člověk o nás, případně o mně jako trenérovi a rozhodne se, jestli chce pokračovat.
1: Už se vám někdy stalo, že třeba už i po tom telefonátu, anebo třeba po prvním setkání, nebo po prvním tréninku, jste si řekli, že to tam není, že máte každý úplně jiné představy a že tou cestou, kterou chce jít ten klient, tak prostě ví, třeba nechcete?
2: Stalo, ale je to minimum. Máme asi takovou pověst, že jako se k nám hlásí ty správní lidi, že to tak nějak jako nacítí, jo, to místo je pro mě.
1: Tak pojďme teď k tomu našemu pohybovému aparátu. Když se podíváte na malé dítě, které si hraje na zemi, leze, dřepí, válí se, zase vstane, je vlastně pohybově mnohem pestřejší než většina dospělých. Kde my jsme o tuhle přirozenost vlastně přišli?
2: My jsme o přirozenost nepřišli, nám jenom do toho života vlez prostě život. A v momentě, kdy jsme si usedli například do školní lavice, tak se to změnilo. Ale změnilo se to, protože se to muselo změnit. Takže já si myslím, že každý se snaží jako žít přirozeně. Nicméně k tomu, aby se člověk cítil líp, tak mu můžou pomoct pohyby podobný těm, který dělají malí děti.
1: Mm-hmm. Ty jsou správné.
2: Ty jsou správné, protože v tom období, kdy to dítě roste a vyvíjí, tak je to pro něj přirozený. A vezměte si, že za rok to dítě prostě zesílí tak, že z lehu na zádech začne chodit.
1: Mm-hmm.
2: Takže i my v tom našem tréninku se snažíme do určité míry kopírovat nebo napodobovat pohyby malých dětí a tím vlastně obnovujeme, regenerujeme a takzvaně refreshujeme ten systém, který v sobě máme, ale už ho dlouho nepoužíváme.
1: Já se přiznám, že to není tak dávno, co jsme doma jen tak z legrace se rozhodli s dětmi, že budeme dělat kotol vpřed a vzad. Docela jsme se u toho nasmáli, protože to za nás děti, to byl jeden ze základních prostě cviků, uměli jsme ho bravurně, no a dneska jsme zjistili, že s tím máme problém. Kotol zad, než jsme se tam dohrabali vůbec. Dá se naučit i v 50, v 60 vrátit se k tomu dětskému pohybu? Je to vůbec dobré, abychom se vrátili k těm kotoulům? Nebo ke stojkám na hlavě? Pro mě to byl přirozený, my jsme neustále měli polštář hozený v obýváku, furt jsme stáli na hlavě. Dneska pro mě nepředstavitelná záležitost. Takže budu muset trénovat to o zeď a než se tam zase zpátky dostanu. Vrátí se to člověku zase? Nezapomínáme to jako tu jízdu na kole?
2: Jestli se bavíme teď konkrétně o stojce nebo stojce na hlavě a kotoulu, tak pokud ke mně přijde například 60-letý člověk, tak asi není mým cílem ho učit kotoul. Jo, pro mě, já se ho zeptám, co chce nebo co potřebuje. A on chce, aby byl schopný okopávat zahrádku, aby si byl schopný hrát s vnoučatama a k tomu úplně nepotřebuje kotoulu. Takže určitě se lze v každém věku zlepšit, lze v každém věku zlepšit nějaká pohybová dovednost, určitá do určité míry. Ale ani já netrénuju kotouly. Když teda nechodím na trénink brazilského jiu-jitsu, kam jsem dříve chodil, tak pro mě byly taky kotouly náročný, když jsem jich měl třeba udělat 10 za sebou. Takže, ale ke svému běžnému životu to nepotřebuju, takže nedělám.
1: Co stojku na hlavě? Ani tu ne?
2: Stojku na hlavě myslím si, že udělám, aniž bych ji jako nějak trénoval, ale taky to pro mě není priorita a radši budu zlepšovat svůj dřep nebo svůj mrtvý tah. A pokud si dám třeba do roka, že udělám stojku, tak se do ní vrhnu do tréninku a myslím si, že ji udělám.
1: Kdybyste měl našim posluchačům dát jeden jednoduchý domácí test, který by si mohli vyzkoušet třeba dneska večer, co byste jim doporučil?
2: Jednoduchý test. Těch testů se nabízí několik, můžu říct dva?
1: Můžete, určitě, pojďte na dva.
2: Stoj na jedné noze a vydržet na ní 30 vteřin bez toho, aby člověk upadnul. A stoj na druhé noze, to samé. A pak ještě výdrž v hlubokém dřepu, kdy jsou ideálně celý chodidla na zemi. Zadek je skoro u kotníků. To znamená, kolena jsou v maximálním pokrčení a kyčle v maximálním pokrčení a vydržet v tom minutu.
1: A pokud nevydržíme, což se tedy, myslím, že tak z 98% stane, tak co byste doporučil? Začít to trénovat?
2: Určitě začít to trénovat, ale asi bych to nezačal trénovat tak, že bych ten test zkoušel pořád dokola. To je, přirovnal bych to jako, když chci zvednout činku, která má 100 kilo a teď ji nezvednu, takže každý den k ní čince budu chodit a znova to budu zkoušet. Tak se tam člověk možná někdy dostane, ale nebude to úplně komfortní cesta. Takže bych začal, buď ten člověk se dostane do toho dřepu, tak tam vydrží třeba 5 vteřin, pak vstane, za týden tam bude 10 vteřin a takhle dosáhne tý minuty třeba po týdnech, po měsících. To samý s tím stojím na tý jedný noze.
1: No vida, a myslím, že to je nám docela všem příjemné, protože to bude pomalé, nenáročné, no a možná těmi malými krůčky se dostaneme tam, kam se dostat chceme. Ostatně možná i o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem, kterým je trenér Petr Červený.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes trenér Petr Červený. Povídáme si o zdravém pohybu. Já se ještě v krátkosti vrátím, Petře, k tomu, jak jsme hovořili o tom malinkém testíku, který si máme večer udělat. Stojí na jedné noze, pak na té druhé a pak hluboký dřep. Pokud nám ten cvik nejde, je to o tom, že prostě se nehýbeme, anebo tam může být i nějaký další problém? Co to pak značí, pokud se nám ty cviky prostě nedaří, byť jsou celkem jednoduché a prosté?
2: Většinou to bude z toho důvodu, že nejsme prostě na tu pozici zvyklí. To, co neděláme, to většinou nám nejde. Takže tělo má úžasnou schopnost se učit, nebo tělo, mozek a potažmo tělo, takže pokud si zvolíme vhodnou, řekl bych, vhodný tréninkový plán, jak vydržet minutu v hlubokém dřepu, tak postupnými kroky to lze. Tam je důležitý, aby ten tréninkový plán byl adekvátní a zvládnutelný, aby jsme to dělali v takzvané komfortní zóně a lehce u kraje komfortní zóny a ne v nekomfortní zóně. Prostě najít pozici, najít tu dávku a asi nejdůležitější je to, ne že jsem to řekl v rádiu a lidi si to mají udělat, ale že ty lidi to chtějí udělat. To znamená tu takzvaně vnitřní motivaci.
1: Který lidský návyk podle vás dokáže tělu dlouhodobě uškodit, přestože ho vůbec nevnímáme jako něco špatného? Napadne vás něco?
2: Lidský návyk? No, jste mě trošku překvapila.
1: Možná třeba já se přistihuji osobně, když jedu autem, tak jsem tam tak různě pokřivená, ono se říká držte volant za 10 minut celá a já už automaticky sednu a sedím a nesedím v téhleté pozici a mám pocit, že pak už mě záda začínají, když jsem byla mladší, tak jsem to nějak nevnímala, ale v současnosti už to třeba vnímám. Jsou to takovéhle drobnosti? Můžou to být takové drobnosti?
2: Můžou, ale tam bych chtěl k tomu říct jednu důležitou věc, o kterou si myslím teda, jako třeba seďte rovně na židli, nehrbte se a tak dále. Za mě tohle nefunguje, když budete sedět nenahrbená na židli celý den, tak vás bude taky něco bolet. Takže za mě je důležitý spíš ty pozice jako měnit a i když jedete v tom autě, tak si prostě sedněte trošičku jinak, dejte ruku jinak a stejně nebudete podle nějakého jako robotického vzoru. Takže spíš ty pozice měnit a pokud jsme v nějaký pozici dlouho přes ten den, tak prostě se postavit, zahýbat hlavou, zakroužit rukama, předklon, záklon a dělat si takový mini pohybový svačinky.
1: No, chtěla jsem se zeptat, jestli podle vás je možné být zdravý a fit, aniž by člověk někdy vkročil do posilovny. A tím jste mi vlastně částečně i odpověděl. Takže nemusíme chodit do posilovny.
2: Nemusíme chodit do posilovny. Nemusíme.
1: Co budeme dělat? Co budeme dělat? Povězte.
2: Důležitý se hýbat. Důležitý se hýbat, skoro by se mi chtělo říct jakkoliv. Jít na procházku, ideálně ven, do přírody, na čerstvý vzduch, hrát si s domácím zvířetem, hrát si s dětma, hrát si s vnoučatama. Pokud budu chtít teda něco udělat jakoby navíc, to znamená nějaké cvičení, poradit se s trenérem, s kterým si lidsky rozumíte a udělat si krátký 10-minutový trénink každý den.
1: Takže mohlo by teoreticky stačit člověku k udržení dobré kondice, přirozený pohyb, chůze, více či méně náročná fyzická práce, třeba na zahradě, doma, nebo je potřeba zařadit, bylo by dobré podle vás zařadit takové ty cílené cviky, mobilita, posilování, rychlá chůze, nebo třeba chůze do kopce. Přece jenom, je to potřeba, nebo nám stačí skutečně jenom zaparkovat si kousek dál od obchoďáku a dojít tam a máme splněno?
2: Zase záleží na každém člověku, kdo od toho, co čeká. Pokud se člověk cítí dobře a nemá nějaký vážnější pohybový problém nebo bolest a jeho síla a kondice mu aktuálně stačí k jeho životu, k jeho rekreačním sportům, k jeho koníčkům, tak to dělat nemusí. Já si ale ještě potřebuji k tomu říct to B, že pokud ten člověk začne cíleně třeba dvakrát v týdnu 30 až hodinu, 30 minut až hodinu ještě cíleně cvičit, tak ty jeho sporty, ta jeho práce na zahradě, to je, ty jeho hry s těmi vnoučaty, on si vytvoří kapacitu navíc, kterou může použít a třeba ho ta práce na té zahradě tolik nevyčerpá.
1: Hmm. Nemáte pro nás třeba nějaký hezký příběh z praxe? Třeba o člověku, kterého bolel celý člověk a třeba i s vaší pomocí a samozřejmě i s vlastním nasazením se bolesti zbavil úplně nebo aspoň částečně. Pojďte nám vlít trošku optimismu do žil.
2: Tak konkrétní příběh mě teď nenapadá, protože těch příběhů je kolem mě spoustu. Dá se říct, většina lidí, kteří přijdou ke mně cvičit, tak se cítí lépe od té doby, než přišli poprvé.
1: Mm-hmm.
2: A mám tam lidi od 20 do 70 let věku, ale myslím si, že na těch nejstarších je to nejvíce vidět. Jsou aktivní, jsou to aktivní důchodci, který jezdí na kolech, dělají výlety po horách a většinou, když se vrátí, tak mi poděkujou za to, že díky tomu, že sem dvakrát v týdnu už několik let chodíme, jsme si to mohli užít.
1: Hmm. Budete jednou taky takový důchodce?
2: Já doufám, že jo.
1: Tak a na závěr, kdybyste mohl poslat jednu radu svému 20-letému já, kterou byste tehdy možná neposlechl, ale dneska už víte, že byla důležitá. Jaká by to byla?
2: Je to v oblasti cvičení?
1: V oblasti cvičení, ale možná i obecně životního stylu.
2: Hmm. Víc si věřit. Méně koukat na to, co říkají ostatní. A co si myslí ostatní, to bylo jako celkově na ten životní styl. A ohledně toho cvičení asi bych nic neměnil, protože díky i těm třeba malým chybám, nebo teď to vnímám jako chybu, kdy jsem zvedal moc těžký činky v nevhodných třeba pozicích, tak díky tomu jsem si ověřil, že tudy cesta nevede, takže jako za každou chybu jsem vlastně rád.
1: Říká Petr Červený, který je trenérem a byl zároveň naším dnešním dopoledním hostem. Petře, co popřát? Hodně zdraví vám osobně, děkuji. Hodně radosti z pohybu a já myslím, že to je asi tak všechno. Mějte se hezky, děkujeme vám za zajímavé povídání a budeme se těšit někde, někdy na viděnou. Možná tady, ale možná třeba někde úplně jinde. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 11.49 jeho české dopoledne, stále s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte i právě teď. No, na rozhlasový sloupek, přátelé, nezapomněli jsme. O čem že bude? Bude o balení. Slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Skončilo léto, čas hromadných přesunů a krátkých i dalekých cest. Čas neustálého balení. Zvládáte ho na jedničku? Víte, jak zbalit věci tak, aby bylo vše potřebné i nepotřebné k dispozici a přitom jsme nepotřebovali ještě jedno letadlo? Jsou na to různé příručky, pokyny a pochopitelně záleží, kam jedete, co tam budete dělat a jak dlouho. Probírali jsme to s kolegyněmi a vyklubalo se z toho docela legrační téma. Jedna balí všechno i manželovi. Druhé cpe věci do kufru maminka, protože ona sama tvrdí, že se to tam nevejde. Další si bere ještě jeden kufr navíc, aby se do něj vešlo vše, co si tam, kam jede, koupí. No a jiná jezdí jen s malým batůžkem a plnou kreditkou. Já vyprávím, že od střední školy jsem chodila po horách a nejen po nich s Krosnou. Ta člověka naučí spolehlivě rozlišovat, co je opravdu potřeba a jak to ekonomicky zbalit. Můj muž se sice balí sám, ale s každým kouskem oblečení se mě přijde zeptat, jestli se to hodí, kolik si toho má vzít a jestli je lepší modré nebo žluté tričko. Ovšem naše dcera je v balení na vrcholu žebříčku šikovnosti. Cestuje po celém světě, je zbalená do půl hodiny a nikdy nepřesáhne limit, i když veze surfařské vybavení. Vrcholem bylo, když si nedávno chtěla přibalit ještě čipsy na cestu, ale batoh už se nedal zapnout. A tak vzala nůž, propíchla pytlík, vypustila vzduch a čipsy se vešly jedna radost. Pořád se máme co učit.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Dnes se vydáme do Střeziměřic, malé osady nedaleko Horní Stropnice. První písemná zmínka o ní pochází už z roku 1390. Nad kaplí Panny Marie tu najdeme zvonici a v ní ocelový zvon, který v roce 2001 vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Má průměr 36,5 cm, váží přibližně 30 kg a jeho hlavní tón je Gis 3. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na jihu Turecka se srazil minibus s turisty se dvěma dalšími vozy. Mezi zraněnými je i česká občanka. Celkem 130 tisíc diváků navštívilo v uplynulé sezóně představení Jihočeského divadla. Děti zabydlují nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci. Odpoledne přibude oblačnosti, večer začne zase ubývat. Zítřek bude slunečný. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sedmnáct lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
2: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
0: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela tři osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Rekordní počet diváků si našlo Jihočeské divadlo v uplynulé sezóně. Vysoké návštěvnosti pomohly třeba představení Česko-Krumlovského otáčivého hlediště nebo Prodaná nevěsta v Holašovicích. Konkrétní zhodnocení sezóny shrnula ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová.
3: Návštěvnost Jihočeského divadla je vlastně zase rekordní. Je to samozřejmě i díky festivalu Jižní sféra, který nám tu naši běžnou návštěvnost, která se pohybuje mezi 110 a 120 tisíci diváky za rok ještě zvedá. Takže dohromady jsme asi na 130 tisících diváků, které jsme, doufám, potěšili.
0: První dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci dnes nabídne komentovanou prohlídku. Dospělí uvidí, jak děti prostor během prvního týdne proměnili. Hřiště nemá předem připravenou podobu, mění se podle toho, co na něm děti sami vytvářejí. Vychází přitom z principu svobodné hry, vysvětluje herní asistentka Iveta Pavlátová.
4: Dnešní děti jsou velmi řízené už od útlého věku a dětem chybí svobodná hra. Ta svobodná hra rozvíjí obrovský potenciál v tom dítěti. Ono se dotýká v ten moment sama sebe, je v přítomnosti a tvoří ze sebe. Kdežto v té organizované hře nebo v řízených činnostech tam pořád vychází podněty zvenku a ty děti vlastně nejsou v sobě ukotvené a netvoří věci ze sebe.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Odpoledne bude většinou oblačno, později večer začne od západu mraků ubývat. Naměříme nejvýše 18 stupňů, na horách do 14. Noc bude zpočátku polojasná a začne se vyjasňovat. Ochladí se až na 3 stupně. Ojediněle se můžou tvořit přízemní mrazíky. Na horách a v kotlinách může být i kolem minus 2 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, ráno ojediněle mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří do 18. Vítr bude slabý, proměnlivý, ráno i klidno a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla v Plané u Českých Budějovic. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Pěkná Jubilejná dechovka je připravená. No a Hanka Šoberová s gratulacemi u mikrofonu samozřejmě také. Jsou to písničky Pro radost s datem 25. září. Tak pojďme hned gratulovat a první oslavenkyní je zaměstnankyně motoru Jikov České Budějovice Jana Váchová. Oslavuje kulatiny. Paní Váchová, máte tu gratulaci od zaměstnavatele a přeji vám k vašemu životnímu jubileu hodně štěstí, hodně zdraví a pracovních úspěchů. A písničku od Jižanů pošleme taky Vladimíru Vochoskovi do Nové Vsi u Brloha, který slaví taktéž kulatiny. K vašim narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje pan starosta a zastupitelstvo obce Nová Ves. No a jsou to zmiňovaní Jižani s písničkou Okolo naší vsi.

Ano, Jižani nám pěkně vyhrávali, vystřídá je Veselka a pošleme jí do Dolního Záhoří pro pana Radka Pískláka, který oslavuje taktéž kulatiny. Obecní úřad Záhoří vám přeje, pane Pískláku, do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a taky životní pohody. Dneska se dožívá významného životního jubilea také pan Jaroslav Toušek z Horní Vsi. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeje pan starosta a k přání se připojuje celé obecní zastupitelstvo. A poznámka, necháváme zahrát naší oblíbenou hornoveskou polku.

Tak máme tady další gratulaci, tentokrát pro pana Ladislava Zadražila z Dolních Hořic. Všechno jen to nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost přeje manželka a holky Veronika a Denisa s rodinami. Vnoučci Matěj a Sebastián posílají velkou pusu. No a vyhrávat vám bude Karel Polata z Tachovské Dřeváčky.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, je tu pěkná dechovka a jednu píseň pošleme také do obce Hůry pro paní Máju Pernou, která má narozeniny. Milá paní Perna, u příležitost vašich narozenin vám přejeme mnoho šťastných let prožitých ve zdraví, spokojenosti a pohodě. To vám přejí zastupitelé obce společně s panem starostou. Městský úřad Kardašova Řečice přejí paní Daně Tůmové k narozeninám šťastný život, pevné zdraví, stále dobrou náladu, na každý den radost a jenom stálou pohodu. No a vám oběma, jak paní Máje Perné, tak Daně Tůmové, zahraje Třeboňská 12. písničku nazvanou Pro náladu.

Vážená redakce, prosíme o zahrání hezké písničky, ta naše vesnička malá, pro naši občanku z naší malé vesničky ze Dvorečka. Pro paní Milušku Novotnou, která se dožívá 25. září krásných 75. narozenin. Přejeme jí do dalších let všechno nejlepší, hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a radosti z vnoučat a dětí a hodně sil při ošetřování postiženého přítele. To vše jí přejí spoluobčané ze Dvorečka a hraje vám Iglovanka.

Dne 25. září oslaví své 79. narozeniny naše milovaná maminka, babička, prababička, teta a švagrová paní Marie Proboštová ze Zlivy. Milá babičko, k tvým 79. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a krásných chvil s těmi, které máš nejraději. Děkujeme ti za všechno, co pro naši rodinu znamenáš. Svou laskavostí, péčí a optimismem vytváříš domov, do kterého se vždycky rádi vracíme. Jsme vděční za každou společně prožitou chvíli a za všechny krásné vzpomínky, které s tebou máme. Ať ti každý nový den přinese něco, co tě potěší. Ať máš kolem sebe stále lidi, kteří ti vykouzlí úsměv na tváři a ať si můžeš užívat všeho, co máš ráda. To ti přejí syn Roman s rodinou, dcera Pavlína s rodinou, syn Josef s rodinou a dcera Jindřiška s rodinou a přidávají se ostatní příbuzní. Hraje Moravanka.

Tak věřím, že v tomto případě jste si zaspívali, možná i zatančili, a věřím, že se tak stane třeba i u následující skladby v podání Doubravanky. Pošleme ji panu Františku Hálovi do Žabovřesk, který oslavuje kulatiny. Vážený pane Hálo, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. Podepsán je starosta obce Žabovřesky. Prosíme vás o zahrání písničky Bejvávalo v Praze od Doubravanky pro pana Josefa Majera z Prahy, který oslaví právě dneska krásné 77. narozeniny. Pepa je velice starostlivý táta, děda, milý kamarád, milující jeho českou dechovku. Milý Pepo, my ti přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, radosti z nejbližších. To přejí synové, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem a všichni, co tě mají rádi. A za všechny píše Láďa Hřídel.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Právě jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii pro vás má v tuto chvíli pěknou dechovku, která zahraje pro pana Václava Kučeru z Opatovic. 80 let je úžasný milník, který se zaslouží velký respekt a pořádnou oslavu. Přejeme ti k tomuto zítřejšímu významnému jubileu pevné zdraví, neutuchající životní elán a radost z každého nového dne. Děkujeme za tvou celoživotní podporu, nadhled a moudrost, za které všichni čerpáme. Nechť je pro tě nadcházející čas plný klidu, pohody a skvělých okamžiků s námi všemi. To ti přejí všichni, kdo tě mají rádi, děti, vnoučata a pravnoučata. Krásné přání. No a jdeme dál, přejeme také panu Josefu Vovsovi do Dubence. Pan Josef Voves má taktéž narozeniny. Dědečku, k tvým 79. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevný krok, čistou mysl a radost ze života. Přejí manželka, děti, vnoučata, teta Magda, celá rodina a samozřejmě i slepice, králíci a včelky. No a máme tady poznámku, že máte rád babouky, takže rádi vám zahrajeme jednu od nich. Obě dvě hezká přání, musím říct. Takže babouci hrají, pánové, jenom pro vás píseň Tam u nás na návsi.

Josef Majer to bude mít dneska na dvakrát z Prahy, protože tu mám ještě jednu gratulaci, milý Pepo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a hodně radosti a smíchu. Podepsáni jsou Maruška Karlíková, Hanka s Pepou a Maruška s Vaškem Čejkovi. Další gratulace. Předseda spolku veteránů bývalých vojáků Týna nad Vltavou prosí o zahrání písničky pro dlouholetého velitele a člena spolku pana Karla Caltu k jeho krásným 85. narozeninám a zároveň mu k jeho významnému dni jménem všech členů spolku a výboru přeje hodně štěstí, zdraví a neutuchajícího životního elánu na jeho další pouti životem a děkuje mu za jeho dlouholetou činnost pro spolek ve funkci velitele. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro našeho člena bratra Josefa Benadu z Volenic u Katovic, který zítra slaví 85. narozeniny. Pepa je naším nejstarším členem, který se léta aktivně zapojoval do všech akcí, které náš výbor pořádal. Do dalších let ti, Pepo, přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí a životního optimismu. To ti přejí všichni bratři a sestry z hasičského sboru Volenice. No a prosíte nás o nějakou hasičskou, tak my samozřejmě rádi vyslyšíme vaši prosbu. Hasičská zazní a bude to dokonce hasičská láska v podání Lipkovanky.

0: I pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte zároveň písničky pro radost. A já tady ještě jednu skladbu na samý závěr mám, a to pro dva oslavence. Ještě předtím připomínám, že požádat o písničku nás můžete na našich webových stránkách, ideálně budějovice.rozhlas.cz. Tam najdete záložku pořady, písničky pro radost, konkrétní datum v kalendáři, a pokud je volné a pustí vás rozkliknout, tak jednoduše vpíšete gratulaci a přání je odeslané. Ještě než popřeji posledním dvěma oslavencům, ráda bych vás pozvala jménem Sboru dobrovolných hasičů Chotýčany na neděli 27.9. na svatováclavskou pouť. Mše svatá začne ve 14 hodin a taneční zábava pak o hodinu později, tedy v 15, a hrát k poslechu i tanci budou Babouci. A samozřejmě obědy, občerstvení nebudou na místě chybět, takže si to nenechte ujít, ale těch slavností a akcí bude mnohem, mnohem víc. To bychom tu byli ještě dlouho, tak dlouhý náš pořad není. Pojďme na poslední zmiňované gratulace. Takže město Lišov blahopřeje svým občanům, manželům Aně a Jiřímu Vávrovým z Hrutova u příležitosti jejich výročí zlaté svatby. A přeji vám mnoho zdraví, spokojenosti a životní pohody i do vašich dalších společných let. No a úplně poslední přání, to je ručně psané na nádherném psacím papíru, krásným písmem. A to přáníčko zní takto. Vážená redakce, prosíme o zahrání písně Návrat z Francie pro Toničku Kostkubovou, která oslaví dne 25. září své 95. narozeniny. Milá Toničko, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání do dalších let. A podepsána pod tímto přáním je milá paní Toničko Kostkubová, vaše sestra společně s celou rodinou. Takže rádi zahrajeme, takže jak manželům Aně a Jiřímu Vávrovi a taktéž paní Toničce Kostkubové, je tady Tufaranka Návrat do Francie. Dobře si užijte.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeský kraj znovu jedná o koupi českobudějovického metropolu pro potřeby divadla. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. Papež Lev 14. je v Paříži. Na jihu Čech je oblačno s teplotami do 18 stupňů. V noci se ochladí na 3. Zítra bude slunečno a 19 až 22 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Jihočeský kraj dal odborům novou nabídku na odkoupení kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Chce v něm vybudovat zázemí pro jihočeské divadlo. Konkrétní podobu nabídky zatím obě strany zveřejnit nechtějí. Kraj o budovu usiluje delší dobu. Odboráři ale její prodej dosud odmítali.
4: Odboráři procházeli volbami a ustanovení nového předsednictva, tak jsme si řekli, že s tím setkáním počkáme, až budou ty orgány ustanoveny. Teď jsme se sešli, bavili jsme se o různých variantách nabídek.
5: Říká jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko. Zahájení nových jednání potvrdil i předseda svazu Kovo Roman Jurčo.
6: Já jsem byl pověřený naším orgánem, aby jsem jednal nejenom s hejtmanem, aby jsem jednal s potenciálními zájemci a bude o tom rozhodovat náš orgán, na který je pozvaný pan hejtman. Ale já bych rád, aby jsme to projednali na našich orgánech.
5: Kraj počítal s novým divadelním zázemím v areálu bývalého Viskofanu. Pokud získá Metropol, chce tuto část areálu využít jinak. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Dnešní noc vědy v Českých Budějovicích lidem ukáže téma komunikace. Například Biologické centrum pro návštěvníky připravilo přes 20 interaktivních stanovišť. Na nich se dozvědí zajímavosti o přenosu signálů nebo zvuku. Jihočeská univerzita se do programu zapojí například v kampusu nebo v nové aule. Všechny univerzitní fakulty si dohromady připravili víc než 100 zastávek se vzdělávacím programem. Do noci vědy se zapojí i Vysoká škola technická a ekonomická. Zájemcům díky workshopu přiblíží komunikaci mezi drony a různé způsoby přenosu informací. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má pro svolání schůze potřebné podpisy. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Vláda plánuje hospodařit se schodkem 386 miliard. Papež Lev 14. je v Paříži, zahájil tak čtyřdenní návštěvu Francie. Odpoledne projede centrem metropole a povede vigílii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc mladých věřících. Francouzská církev očekává, že papež přiláká do hlavního města až 1 000 000 lidí. V Paříži jsou proto přísná bezpečnostní opatření.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude postupně od západu ubývat mraků. Teploty jsou u 18 stupňů. V noci se ochladí na 3 a místy se můžou tvořit přízemní mrazíky. Sobota bude jasná až polojasná, teploty 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dopravní nehoda se stala u Kubelnice na Strakonicku. Auto tady srazilo srnu. Na místo jede policie. Dobře dojeďte šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
7: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty to znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervu, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
0: dá se jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad tedy o zdravém životním stylu. Dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají. A odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili, děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohu a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru Gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: udělat
0: jiný?
2: Já bych doporučila, aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všim možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní.
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý i pravý. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte. Kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama,
0: jako
1: různě,
0: jít protitlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný závěs vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se

0: jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla a pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám toho akorát.
1: A tehdy jít k lékaři?
0: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
1: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále, máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
0: Ano, přesně tak a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
1: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Ukrajina dostane licenci na výrobu střel do systému Patriot. Informoval o tom prezident Volodymyr Zelenský. Jeho český krajský úřad snižuje počet zaměstnanců. Odpoledne bude většinou oblačno, později večer začne mraků ubývat. Teploty jsou u 18 stupňů. V noci se ochladí na 3. Sobota bude jasná až polojasná, naměříme 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě je plánovanou dovolenou. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Země se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické střely. Jihočeský krajský úřad postupně snižuje počet zaměstnanců. Příští rok by měl klesnout na 441, což bude o 101 míň než v roce 2021, kdy úřad s redukcí začal. Snížení znamená pro krajský úřad za 6 let úsporu téměř 200 milionů korun. Vedení Jihočeského kraje o tom informovalo v tiskové zprávě. Roční rozpočet úřadu je kolem 350 milionů. Po volbách v roce 2020 nový hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko uvedl, že se chce zaměřit na personální audit. Nechce prý snižovat počet zaměstnanců za každou cenu, ale například na některé činnosti lze využívat různé technologie. Rekordní počet diváků si našel Jihočeské divadlo v uplynulé sezóně. Vysoké návštěvnosti pomohly třeba představení Českokrumlovského otáčivého hlediště nebo Prodaná nevěsta v Holašovicích. Konkrétní zhodnocení sezóny shrnula ředitelka Jihočeského divadla Martina Šlégelová.
2: Návštěvnost Jihočeského divadla je vlastně zase rekordní. Je to samozřejmě i díky festivalu Jižní sféra, který nám tu naši běžnou návštěvnost, která se pohybuje mezi 110 a 120 tisíci diváky za rok, ještě zvedá. Takže dohromady jsme asi na 130 tisíc diváků, které jsme, doufám, potěšili. Sport.
0: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala pro tým kapitánky Barbory Strýcové Karolína Muchová, která porazila Jessiku Bouzasovou 7-5, 6-4. Postup do finále může spečetit ve druhé dvouhře Linda Nosková, která se utká v souboji týmových jedniček s Kristýnou Buxavou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačno, později večer začne od západu mraků ubývat. Naměříme maximálně 18 stupňů, na horách do 14. Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, ochladí se na 3 stupně, ojedinělé se můžou tvořit přízemní mrazíky. Na horách a v kotlinách může být i kolem minus 2. Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Ráno se ojedinělé objeví mlhy, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 18. Vítr bude foukat slabý proměn a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme aktuálně hlášené žádné nehody. Na Písecku platí kvůli opravě úplná uzavírka silnice 140 z Ražic do Štětic a ve Skalách u Protivína je omezení průjezdu kvůli rekonstrukci mostu na Protivín. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli zamíříme do Jindřichova Hradce, kde si místní děti vytvářejí sami dobrodružné hřiště. Budeme mít pro vás také sportovní pozvánku na víkend a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Jiří Korn. Hezký poslech vám přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 11 minut. Místo prolézaček hromada dřeva a nářadí. Na novém dobrodružném hřišti v Jindřichově Hradci si děti sami vymýšlejí, co postaví a jak bude jejich hra vypadat. K ruce mají herní asistenty, kteří jim pomůžou třeba s vrtačkou anebo pilou. Samotný nápad ale nechávají na nich. Hřiště vzniklo na bývalém tenisovém kurtu v Denisově ulici a hned si vyzkoušeli desítky dětí.
1: To je schody.
2: No tak si musíte udělat. My neprodáváme tady nic takového.
1: No a jak máme udělat takový ty držák?
2: Jste to vymyslet.
1: A nebo víš co, zkusíme to udělat, že tu pole tu postavíme nějaký dvě na sebe. A jo, máš pravdu.
3: Za herním asistentem Martinem Zborníkem právě přiběhli dva chlapci, kteří se tady pouští do projektu. Chtějí stavět schody.
2: Dobře jste to vymysleli, kluci.
1: No, tak.
2: Tak to zkuste.
3: Co vlastně všechno tady děti můžou vyrobit, zažít, vyzkoušet?
2: Úplně co chtějí. Je to na jejich fantazii a kreativitě. My jim neříkáme, co mají vyrábět. To je opravdu čistě na nich a mnoho z nich přichází s velikými ambiciozními projekty, že postaví třípodlažní dům, ale vlastně si sami pak přijdou na to, že bude asi lepší postavit ten jednopodlažní a sami se na tom naučí vlastně si to vymyslet a pak i zrealizovat.
3: Oni vlastně kluci věděli, co chtějí stavět, nevěděli, ale jak na to tam přišli s žádostí o pomoc.
2: Já jim spíš pomůžu jenom s tou technickou věcí, jakože neumí s vrtačkou nebo neví, jak to uříznout, ale nechci jim vymýšlet to, co oni by si tady měli udělat, což byl teď krásná ukázka toho, že vlastně si na to sami přišli během vteřiny.
3: V zadní části dobrodružného hřiště spolu tvoří
4: Vojta Závodný,
5: Jachim Muster.
4: Bude to taková základna jako hrad.
5: Takové, že kladivo, taky hřebík. Palety a různý dřevo.
3: To bude ale velká základna.
5: To bude.
4: Teďka zpevňuji druhou zeď a potom to asi postavíme a budeme hledat střechu. Ahau.
3: Poprvý se stuknul?
4: Poprvý. Au. Dal tak už po druhý.
3: Jsi nervózní, jo? To není práce na jeden den.
5: To není.
3: Tak se sem vrátíte?
5: Ano, určitě.
4: Jo.
5: Mně se líbí vlastně, jak tady můžeme stavit, jak si můžeme tady vyřádit fantazii.
3: Na dobrodružném hřišti dětem pomáhá také druhá herní asistentka Iveta Pavlátová. My teď spolu stojíme před rozcestníkem, na kterém je napsáno blátivá kuchynka, dílna.
6: My jsme hřiště rozdělili na několik zón, aby to bylo i pro nás přehledné, takže jsme vytvořili zónu, která je přímo úplně bez nástrojů, bez nářadí. Pro ty menší děti, batolata a podobně, kde můžou být na písku nebo v blátivé kuchynce. No a pak je tu zóna, kde se tvoří s nářadím.
3: Dobrodružné hřiště není úplně klasické hřiště, tak jak známe. Děti si tady můžou hrát tvořivě, svobodně.
6: Dnešní děti jsou velmi řízené. Už od útlého věku, nejenom v rodinách ambiciozních nebo výkonových, ale i to, že jsou potom dány do mateřské školky, posléze do školy a vlastně každé tohle zařízení už to dítě řídí. A dětem chybí svobodná hra. Ta svobodná hra rozvíjí obrovský potenciál v tom dítěti v tom, že ono se dotýká v ten moment sama sebe, je v přítomnosti a tvoří ze sebe.
3: Dobrodružné hřiště je pro děti otevřené každý týden od čtvrtka do soboty, od 2 do 6 hodin odpoledne. Na 25. září navíc organizátoři připravili komentovanou prohlídku. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jak se naše tělo mění s věkem a co můžeme udělat pro to, aby nám dobře sloužilo i dál za desítky let? Naším dopoledním hostem byl trenér Petr Červený, který se zdravému pohybu věnuje prakticky celý život a své bohaté zkušenosti dnes předává dál. V rozhovoru s Hankou Šoberovou ale přiznal, že inspiraci a nové podněty nečerpají jen jeho svěřenci od něj. Mnoho se prý učí i on od nich.
1: Změnil jsem to, že jsem trošičku jako polevil během let v té náročnosti vzhledem k těm lidem, protože jsem se naučil, nebo a pořád se to učím, nevidět jenom svoji cestu a svoji cestu s tím klientem, ale vidět i tu jeho, jakoby tu mapu, ten jeho život, jeho v uvozovkách problémy, jak on to vnímá. A tím pádem mě se ulevilo a snížil jsem i trošku ty nároky na ty lidi.
2: Kdybyste měl našim posluchačům dát jeden jednoduchý domácí test, který by si mohli vyzkoušet třeba dneska večer, co byste jim doporučil?
1: Těch testů se nabízí několik, můžu říct dva?
2: Určitě, pojďte na dva.
1: Stoj na jedné noze a vydržet na ní 30 vteřin bez toho, aby člověk upadnul. A stoj na druhé noze, to samé. A pak ještě výdrž v hlubokém dřepu, kdy jsou ideálně celý chodidla na zemi. Zadek je skoro u kotníků, to znamená kolena jsou v maximálním pokrčení a kyčle v maximálním pokrčení a vydržet v tom minutu.
2: Pokud nevydržíme, tak co byste doporučil? Začít to trénovat?
1: Určitě, začít to trénovat, ale asi bych to nezačal trénovat tak, že bych ten test zkoušel pořád dokola. Přirovnal bych to jako, když chci zvednout činku, která má 100 kilo a teď ji nezvednu, takže každý den k ní čince budu chodit a znova to budu zkoušet. Tak se tam člověk možná někdy dostane, ale nebude to úplně komfortní cesta. Takže bych začal, buď ten člověk se dostane do toho dřepu, tak tam vydrží třeba 5 vteřin, pak vstane, za týden tam bude 10 vteřin a takhle dosáhne tý minuty, třeba po týdnech, po měsících. To samý s tím stojím na té jedné noze.
2: Kdybyste mohl poslat jednu radu svému 20-letému já, kterou byste tehdy možná neposlechl, ale dneska už víte, že byla důležitá. Jaká by to byla?
1: Je to v oblasti cvičení?
2: V oblasti cvičení, ale možná i obecně životního stylu.
1: Víc si věřit, méně koukat na to, co říkají ostatní a co si myslí ostatní. To bylo jako celkově na ten životní styl. A ohledně toho cvičení asi bych nic neměnil, protože díky i těm třeba malým chybám, nebo teď to vnímám jako chybu, kdy jsem zvedal moc těžký činky v nevhodných třeba pozicích, tak díky tomu jsem si ověřil, že tudy cesta nevede, takže jako za každou chybu jsem vlastně rád.
0: Mějte na mysli, že cvičení není potřeba začínat velkými předsevzetími. Někdy může být důležitější začít vůbec a hlavně vydržet. Celý rozhovor s trenérem Petrem Červeným si poslechněte ze záznamu na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na škole ve Větřní. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku. Po listopadu 89 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově a působila také například v Bruselu. O tom všem bude s Mirkou Nezvalovou mluvit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. Zveme k poslechu.
4: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den, je tady sportovní pozvánka Českého rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Projdeme si velmi bohatý fotbalový program, vydáme se na hokej a dojde i na basketbal.
0: Sport na víkend.
1: V neděli v 16 hodin začne zápas extraligy hokejistů. Do Českých Budějovic přijede Litvínov. Ve druhé nejvyšší domácí soutěži čeká v sobotu od 17 hodin Tábor zápas s Kolínem.
0: Sport na víkend.
1: A jdeme na fotbal. Po pátečním utkání ve třetí lize Písku s Příbramí, ve čtvrté lize se na jihu Čech budou hrát v neděli dva zápasy. Oba od 16 hodin a 30 minut. Strakonice vyzvou v derby Český Krumlov. A v dalším derby Milevsko přivítá Soběslav. Z páté ligy vybíráme souboj nováčka krajského přeboru ze Slávy České Budějovice s Mirovicemi. Filozofii mirovického klubu vysvětluje předseda Václav Olšbauer.
2: Snažíme se, aby jsme udrželi krajský přebor a hrajeme s mladýma klukama se svýma odchovancema, tak se snažíme, aby jsme to udrželi. No. Ale máme akorát problém v tom, což nemáme asi jenom my, že když se u nás někomu daří, tak samozřejmě se dostane do hledáčku těch oddílů v okolí, to znamená Příbram, Milevsko, Písek, takže s tím musíme ale počítat. No.
0: Sport na víkend.
1: V neděli vyrazí basketbalový sršně z Písku do Plzně. A protože je Plzeň z Písku vlastně za kopcem, tak není pochyb o tom, že na cestu se vydají s jeho českou basketbalovou štikou i věrní fanoušci. Tak šťastnou cestu přejeme a návrat s vítězstvím. Abychom nezapomněli, utkání nejvyšší basketbalové soutěže začne v Plzni v neděli v 18 hodin. Sportovní ozvěny, to je pořad této stanice, začnou v pondělí krátce po půl třetí odpoledne. U jejich mikrofonu se na vás bude těšit Kamil Jáša.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejenom to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo více než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
1: Tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dát to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole. Zůstává
1: dole, ano. Teď začnu míchat. A teď se zdá, že se nám to míchá.
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
1: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono se nám to vlastně nemíchá, ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, takhle trošilinku silnější, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
2: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
1: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
2: A zatímco na Matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
3: V virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi.
2: Návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity.
4: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec.
2: Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ke chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 z druhého místa podle poroty, herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odvez.
3: Abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Možná také na chvíli oněmníte, až si tyhle chodské koláče upečete. Tak to zkuste v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ale její recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo na Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku budete spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přijde mi toulat se oblohou a ve skaliskách zanechat svůj
3: stín. Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne 2 velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Třínvů ve středu 7. října od 19 hodin.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Jihočeský kraj znovu jedná o koupi českobudějovického metropolu pro potřeby divadla. Výbuch v historickém centru Athén zranil 3 lidi. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Na jihu Čech je oblačno a 18 stupňů. K večeru začne mraků ubývat. Noc bude polojasná až jasná a ochladí se na 3 stupně. V sobotu bude slunečno, denní maxima 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Jihočeský kraj dal odborům novou nabídku na odkoupení kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Chce v něm vybudovat zázemí pro jihočeské divadlo. Konkrétní podobu nabídky zatím obě strany zveřejnit nechtějí. Kraj o budovu usiluje delší dobu. Odboráři ale její prodej dosud odmítali.
5: Odboráři procházeli volbami a ustanovení nového předsednictva, tak jsme si řekli, že s tím setkáním počkáme, až budou ty orgány ustanoveny. Teď jsme se sešli, bavili jsme se o různých variantách nabídek.
6: Říká jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko. Zahájení nových jednání potvrdil i předseda svazu Kovo Roman Jurčo.
7: Já jsem byl pověřený naším orgánem, aby jsem jednal, nejenom s hejtmanem, aby jsem jednal s potenciálními zájemci a bude o tom rozhodovat náš orgán, na který je pozvaný pan hejtman, ale já bych rád, aby jsme to projednali na našich orgánech.
6: Kraj počítal s novým divadelním zázemím v areálu bývalého Viskofanu. Pokud získá Metropol, chce tuto část areálu využít jinak. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Už druhá oční lékařka v Písku dostane od města bezúročnou půjčku ve výši 2,5 milionu korun. Zastupitelé to schválili na včerejším jednání. Lékařka převzala praxi a chce navýšit kapacitu ordinace. Podle tajemníka městského úřadu Ladislava Tomana peníze využije na kompletní odborné vybavení ordinace. Písek rozhodl o bezúročné půjčce ve stejné výši ještě pro 3 zubaře a další oční lékařku. Důvodem je zachování dostupnosti zdravotní péče. Výbuch v turisticky oblíbeném centru řeckých Athén způsobil zřícení obytného domu. 3 lidi jsou zranění a poškozené jsou domy, obchody i automobily v historické čtvrti Plaka. Výbuch 2podlažní budovy způsobil, že se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co explozi způsobilo. Čtvrť Plaka se nachází v blízkosti některých z nejoblíbenějších aténských památek, jako Akropole nebo Diova chrámu. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
8: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co už jsme všechno udělali pozitivního.
4: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne a zřejmě bude pokračovat nejmíň do středy.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech je oblačnost, teplotami do 18 stupňů, k večeru začne od západu mraku ubývat. Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, ochladí se na 3 stupně. Ojediněle se můžou tvořit přízemní mrazíky. Na horách a v kotlinách může být i kolem minus 2 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Ráno se ojediněle objeví mlhy, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě osobní auta se srazila u Čkyně na Prachaticku ve směru na obec Onšovice a další nehoda je na Písecku v Milevsku v ulici Josefa Kytky. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Propojit vědu, vzdělávání a moderní technologie, tak to je cíl nové laboratoře Open Lab, kterou dnes otevřelo pro veřejnost Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Zavedeme vás tam už za chvilku. Také nás čeká podrobná předpověď počasí, včetně víkendu, a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Marie Rotrová. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 15. hodině. Biologické centrum Akademie věd před pár minutami otevřelo novou vzdělávací laboratoř v Českých Budějovicích. Open Lab nabídne dětem, učitelům a veřejnosti prostor, kde můžou poznat vědu, a to prostřednictvím vlastních experimentů. Vědci věří, že laboratoř přiláká k vědě další mladé lidi.
1: Vítám na stanovišti, který se zabývá zákalem vody. My tady máme pomůcky, které nazýváme trubky v bedně. Jmenuje se to orobinec a šupina podle těch rybníků, kterými tady teď budeme porovnávat mezi sebou. V každé té trubce máte vodu.
2: Jeden ze 6 lektorů Open Labu, Jan Čapek, přesně vysvětlil studentům Gymnázia Česká, co mají dělat.
1: Vezmeš tu tyčku a budeš ji pomalu ponořovat do té trubky. Klidně se dívej z vrchu. Teď nevím, jestli vidíš rozdíl mezi tou černou a bílou.
3: Máme tady 24 pracovních míst,
2: říká vedoucí Open Labu Jitka Richtová.
3: A na nich je vybavení laboratorní, jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a tak dál. A vejde se sem až 30 dětí.
2: Liší se hodně tato laboratoř od laboratoře vědců?
3: Právě že neliší, protože to je to, co my jim chceme ukázat, vlastně jak to v realitě vypadá.
2: Lektoři, absolventi Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity mají zatím pro studenty připravené 4 programy, doplňuje Jitka Richtová.
3: Máme kurz vodní detektivové, tam se věnujeme problematice vod. Další kurz přibližuje téma půdy a jejího složení. Pak máme kurz mikroskopování a nebyl jednou jeden život. Tam si prohlížíme různé buňky pod mikroskopem. A nejnáročnější náš kurz je testování chutí, to už je pro starší žáky, tam zkoumáme dědičnost.
2: Pokusy si tady vyzkouší děti ze základních i středních škol.
3: Ano, budeme tady mít žáky od 12 do 19 let, ale budeme tady mít také studenty z Jihočeské univerzity, budoucí učitele, kteří sem přijdou v rámci své praxe. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
1: Tak, takže teď si sem dám já prst na tu čárku, protože to je u té hladiny, a vytáhnu tu tečku.
2: Jak jsi s tím poradila, Lea Černíková?
4: Celkem mě to bavilo a u orobince mě překvapilo, že jsem viděla tu destičku a rozpoznala jsem černou a bílou i úplně na dně. Biologie mě baví a uvažuju, že bych jí šla studovat.
2: Pokusy si vyzkouší v laboratoři také žákyně Adela Vítovcová.
5: Je fajn, že tady potkám pár vědců, který bych normálně nepotkala, a řeknou mi víc, než by mi řekla paní učitelka.
2: Gymnazisty přivedl do vzdělávací laboratoře učitel biologie Petr Lunga. Asi vás těší, že zájem studentů je velký?
6: No tak určitě, mně se hrozně líbí ta možnost, že mají příležitost vyzkoušet si opravdu jako vědeckou práci. Já jsem moc rád, že nás vědci z biologického centra přizvali k té spolupráci, ať už přímo na účasti studentů, nebo i na zpětných vazbách k jednotlivým programům.
2: Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu. Potom už každý všední den. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vukatá, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfínem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
1: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
2: Úžasný, úžasný.
3: Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
2: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty houslisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
3: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
1: Takže jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
3: Ano.
2: No, no, úžasný večer.
3: A ještě to byl dárek narozeninám.
2: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
1: No takže jste slavil.
2: No jasně.
1: Jak se vám to líbilo?
4: Moc se mi to líbilo. Moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
1: Jsou to vaše křestní jméno?
4: Zuzana.
1: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Pasižská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Před námi je víkend a jaký bude, co se týká počasí, tak to si řekneme právě teď. Počasí. Slovo už dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve si řekneme, jak bude o víkendu, to znamená, jaká bude sobota nejdříve, ale ještě předtím, jaká bude noc?
1: V noci, respektive večer, bude zpočátku ještě oblačno, ale během noci se bude postupně vyjasňovat. K ránu se ojediněle vyskytnou mlhy. Teploty klesnou poměrně nízko na 6 až 3 stupně a ojediněle se mohou objevit i přízemní mrazíky. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítřek pak bude slunečný s jasnou až polojasnou oblohou, ráno ojediněle s mlhami. Teploty nám vystoupají na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude ráno i klidno.
0: Tady až co nás čeká v neděli?
1: I neděle bude slunečná s jasnou až polojasnou oblohou, v noci a ráno se místy objeví mlhy, později odpoledne pak od severu bude přechodně až oblačno. Nedělní ranní minima 8 až 4 stupně, při uklidnění větru až 2 stupně a místy se vyskytnou přízemní mrazíky a odpolední maxima budou zase o něco výše, 19 až 23 stupňů. Bude vát slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro začátek příštího týdne, co nás čeká v pondělí.
1: I pondělí bude slunečné a teplé, bude jasno až polojasno, v noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až na 4 stupně a jen výjimečně se vyskytnou přízemní mrazíky a odpolední maxima pak budou mezi 21 a 25 stupni Celsia, takže mohou dosáhnout až letních hodnot. Bude vát slabý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: To budou opravdu velmi příjemné teploty. Jaké bude úterý? Bude to ve znamení stejných vysokých teplot?
1: Bude to ve znamení stejných vysokých teplot a slunečného počasí s jasnou nebo skoro jasnou oblohou v noci a ráno s ojedinělými mlhami. Teploty ráno klesnou na 11 až 7 stupňů, při uklidnění větru až na 5 stupňů a odpolední maxima opět mezi 21 a 25 stupni Celsia.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat víc policistů. Písek se bude finančně podílet na stavbě nové obytné zóny za sídlištěm Jih. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, místy se objeví přízemní mrazíky. Sobota bude jasná až polojasná a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Policie chystá kvůli prodlouženému víkendu víc kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku chargé d'affaires Weng Xinguo. Písek se bude finančně podílet na stavbě nové obytné zóny za sídlištěm Jih. Zastupitelé včera schválili smlouvu o rozvoji obce a výstavbě s investorem. Ta definuje financování projektu. Podrobnosti má vedoucí odboru správy majetku městského úřadu Milena Hladíková.
3: Město tam má zhruba 37% těchto pozemků z této lokality a společnost bydle 63%. A v tomto poměru by proto měla být ta investice rozdělená. Peníze by šly jednak na vybudování komunikací, veškeré infrastruktury, tak aby ty pozemky byly zasíťovány.
0: Expozice Svatební zvony zní v Českokrumlovském regionálním muzeu ode dneška přiblíží svatební tradice na jihu Čech. Výstava zároveň představí tradice uzavírání manželství v předchozích dvou staletích. Návštěvníci podle etnografky muzea Alice Glázrové uvidí svatební šaty, doplňky nebo dobové dokumenty spojené s tématem. Výstava potrvá do 10. ledna příštího roku.
1: Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italské Ivre Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Barta obsadil 8. pozici.
1: Počasí.
0: Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, ochladí se na 3 stupně, ojediněle se můžou tvořit přízemní mrazíky. Na horách a v kotlinách může být i kolem minus 2 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Ráno se ojediněle objeví mlhy, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Čkyně na Prachaticku se srazila 2 osobní auta. Počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
3: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
2: Děkuji.
3: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
2: Ne, chtěl jsem dát verš.
3: Jo, jedej.
2: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
3: Ano.
2: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
3: To jsi napsal sám?
2: Mhm.
3: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat. Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva. Jana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Bízner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívej.
0: Jinak lepší. By si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže
1: podívej se, když to je to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevíkal, šlo by slovo lidva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže děkuju, ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No jo, že jo, ano. Jiřina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už? Jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupí za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschválnou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý.
8: Ano,
9: to je celý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
9: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, a hodně.
12: Jo, zasnu, jo.
9: Nezasíne, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera
10: jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasvíjí.
9: Nezasvíjí, když jdeme okamžitě dál.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
4: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě.
1: Takhle.
2: Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme,
2: děkujeme
1: krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, a teďka už jsme uslyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, Kusni. Ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Ne. Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně. Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude,
2: ale jen o nich. Dojedem Lídlešku, děkujem.
6: Kamera jede! Klapka. Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Klapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: To je
8: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Klapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
8: Stop.
9: Pro mě dobrý.
8: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmedvědů s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím. Já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky, a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Vidíš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tahle paní Cibulková pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva ano. Cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foťte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A, fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastně k toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni, kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo financí navrhuje, aby živnostníci při zesplatnění úvěru nemuseli platit budoucí úroky. Německý Volkswagen stahuje miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Krumlovské zastupitelstvo schválilo usnesení k projektu výstavby spalovny v areálu energobloku Domoradice u obce Přísečná. V noci bude jasno až polojasno, ochladí se na 3 stupně. I sobota slibuje jasno až polojasno s teplotami 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré odpoledne. Živnostníci v případě zesplatnění úvěru zřejmě nebudou muset doplácet i budoucí úroky, ale jen zbývající jistinu. Předpokládá to návrh zákona, který připravuje Ministerstvo financí. Zákaz zesplatnění budoucích úroků už nyní platí u klasických spotřebitelských úvěrů. Ochrana živnostníků by se tak měla dostat na stejnou úroveň, jako tomu je u nepodnikajících osob. Úprava se nebude vztahovat na firmy, uvedlo to dnes ministerstvo v tiskové zprávě. Krumlovské zastupitelstvo schválilo usnesení k projektu výstavby spalovny v areálu energobloku Domoradice u obce Přísečná. To zavázalo budoucí vedení radnice chránit kvalitu života místních obyvatel při možném vzniku spalovny společnosti Kartamus. Pokračuje starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Tento bod jsme předkládali s cílem, aby budoucí vedení města bylo zavázáno, že opravdu má reagovat, že má využít všechny zákonné prostředky, které má k tomu, aby namítalo, pokud by mělo dojít ke zhoršení kvality života obyvatel, tak aby bylo vázáno, že tyto možnosti využije.
2: Jihočeský krajský úřad postupně snižuje počet zaměstnanců. Příští rok by měl klesnout na 441, což bude o 101 míň než v roce 2021, kdy úřad s redukcí začal. Snížení znamená pro krajský úřad za 6 let úsporu téměř 200 milionů korun. Vedení Jihočeského kraje o tom informovalo v tiskové zprávě. Roční rozpočet úřadu je kolem 350 milionů. Po volbách v roce 2020 nový hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko uvedl, že se chce zaměřit na personální audit. Dodal, že nechce snižovat počet zaměstnanců za každou cenu, ale například na některé činnosti lze využívat různé technologie. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením stáhnout zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Uvedl to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká víc než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na značku Seat.
3: Sport.
2: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristýnou Buskaovou 7-6, 6-2 a navázala na triumf Karolíny Muchové nad Jessicou Bouzasovou 7-5, 6-4. O titul se výběr kapitánky Barbory Strýcové utká v neděli buď s Ukrajinou nebo úřadujícími šampionkami z Itálie.
3: Počasí.
2: Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, ochladí se na 3 stupně, ojediněle se můžou tvořit přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, ráno se ojediněle objeví mlhy, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a bio bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehodu nákladního auta vyšetřují v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Auto se zaklínilo pod mostem v části u Rybníka. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Děti v Jindřichově Hradci dostali dřevo, kladiva a vrtačky a místo hotového hřiště si stavějí vlastní. Podíváme se také na to, co můžeme udělat pro své tělo, aby nám dlouho dobře sloužilo. A protože se blíží komunální volby, nabídneme vám také další díl našeho speciálního předvolebního vysílání. Dnes z Jindřichova Hradce. U mikrofonu je Michal Hovorka.
3: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 7,5 minuty po 17. hodině dostává slovo Gabriela Bláhová, je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost dnes otevřelo Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory. Pokračuje vedoucí laboratoře Jitka Richtová.
3: Máme tady 24 pracovních míst a na nich je vybavení laboratorní jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a vejde se sem až 30 dětí. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
2: Už druhá oční lékařka v Písku dostane od města bezúročnou půjčku ve výši 2,5 milionu korun. Zastupitelé to schválili na včerejším jednání. Lékařka převzala praxi a chce navýšit kapacitu ordinace. Na co peníze konkrétně využije, popsal tajemník městského úřadu Ladislav Tomán.
4: Půjčka je limitována čistě odborným vybavením ordinace. To vybavení je třeba komplet nové z toho důvodu, že lékařská péče má dneska jiné standardy, než měla původní lékařská péče, to znamená ten požadavek nové optomlažky na nové vybavení je zcela legitimní.
2: Písek rozhodl o bezúročné půjčce ve stejné výši ještě pro 3 zubaře a další oční lékařku. Důvodem je zachování dostupnosti zdravotní péče. Jihočeský kraj dal odborům novou nabídku na odkoupení kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Chce v něm vybudovat zázemí pro Jihočeské divadlo. Konkrétní podobu nabídky zatím obě strany zveřejnit nechtějí. Kraj o budovu usiluje delší dobu. Odboráři ale její prodej dosud odmítali. V Českém Krumlově začaly jarmarkem v centru města svatováclavské slavnosti. Oproti minulým letům budou 4denní, prodlouží se o pondělní svátek. Veřejnosti nabídnou hudební vystoupení, ukázky folkloru nebo mimořádné prohlídky různých památek. ČTK to řekli zástupci města. Na rozšíření letošních slavností o jeden den použila radnice peníze z rezervního fondu, do kterého směřuje taky část příjmů z dalších městských slavností. K celorepublikovému festivalu Zažít město jinak se připojila Kaplice 4. ročníkem Kaplických dvorků. Do dvora bývalého měšťanského pivovaru na náměstí se symbolicky vrátí pivo. V 18 hodin tam začíná Beer Fest s živou hudbou. Zítra v kostelní bude i program pro děti. Můžou se vydat například na vypravěčskou Šipkovanou. Podrobnosti jsou na stránkách městokaplice.cz.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně. Komunální volby 2026.
5: Nové zastupitele ve městech a obcích budeme vybírat už za 14 dní v pátek 9. a v sobotu 10. října. Český rozhlas vám každý všední den od půl šesté představuje kandidující strany a hnutí v okresních městech Jihočeského kraje. Dnes se ve speciálním vysílání vydáme do Jindřichova Hradce. Poslouchejte zhruba v 17 hodin a 30 minut.

občas přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Místo prolézaček, hromada dřeva a nářadí. Na novém dobrodružném hřišti v Jindřichově Hradci si děti sami vymýšlejí, co postaví a jak bude jejich hra vypadat. Kruce mají herní asistenty, kteří jim pomůžou třeba s vrtačkou anebo s pilou. Samotný nápad ale nechávají na nich. Hřiště vzniklo na bývalém tenisovém kurtu v Denisově ulici a hned si je vyzkoušeli desítky dětí.
1: Schody.
2: No tak si musíte udělat. My neprodáváme tady nic takového.
1: No a jak máme udělat takový ty držák?
2: Jste to vymyslet.
1: A nebo víš co, zkusíme to udělat, že tu pole tu postavíme nějaký dvě na sebe. A jo, máš pravdu.
3: Za herním asistentem Martinem Zborníkem právě přiběhli dva chlapci, kteří se tady pouští do projektu. Chtějí stavět schody.
2: Dobře jste to vymysleli, kluci.
1: No tak.
2: Tak to zkuste.
3: Co vlastně všechno tady děti můžou vyrobit, zažít, vyzkoušet?
2: Úplně co chtějí. Je to na jejich fantazii a kreativitě. My jim neříkáme, co mají vyrábět. To je opravdu čistě na nich a mnoho z nich přichází s velikými ambiciozními projekty, že postaví třípodlažní dům, ale vlastně si sami pak přijdou na to, že bude asi lepší postavit ten jednopodlažní a sami se na tom naučí vlastně si to vymyslet a pak i zrealizovat.
3: Oni vlastně kluci věděli, co chtějí stavět, nevěděli, ale jak na to tam přišli s žádostí o pomoc.
2: Já jim spíš pomůžu jenom s tou technickou věcí, jakože neumí s vrtačkou nebo neví, jak to uříznout, ale nechci jim vymýšlet to, co oni by si tady měli udělat, což byl teď krásná ukázka toho, že vlastně si na to sami přišli během vteřiny.
3: V zadní části dobrodružného hřiště spolu tvoří
4: Vojta Závodný,
1: Jáchym Muster.
4: Bude to taková základna jako hrad. Takové, že kladivo, taky hřebíky, palety a různý dřevo.
3: To bude ale velká základna.
4: To bude. Teďka zpevňuji druhou zeď a potom to asi postavíme a budeme hledat střechu. Ahoj.
3: Poprvý se stuknul?
4: Poprvý. Au. Dal tak už po druhý.
3: Jsi znervozňuju. To není práce na jeden den.
4: To není.
3: Tak se sem vrátíte?
4: Ano, určitě.
1: Jo.
4: Mně se líbí vlastně, jak tady můžeme stavit, jak si můžeme tady vyřádit fantazii.
3: Na dobrodružném hřišti dětem pomáhá také druhá herní asistentka Iveta Pavlátová. My teď spolu stojíme před rozcestníkem, na kterém je napsáno blátivá kuchyňka, dílna.
5: My jsme hřiště rozdělili na několik zón, aby to bylo i pro nás přehledné, takže jsme vytvořili zónu, která je přímo úplně bez nástrojů, bez nářadí pro ty menší děti, batolata a podobně, kde můžou být na písku nebo v blátivé kuchyňce. No a pak je tu zóna, kde se tvoří s nářadím.
3: Dobrodružné hřiště není úplně klasické hřiště, tak jak známe. Děti si tady můžou hrát tvořivě, svobodně.
5: Dnešní děti jsou velmi řízené. Už od útlého věku, nejenom v rodinách ambiciozních nebo výkonových, ale i to, že jsou potom dány do mateřské školky, posléze do školy a vlastně každé tohle zařízení už to děti řídí. A dětem chybí svobodná hra. Ta svobodná hra rozvíjí obrovský potenciál v tom dítěti v tom, že ono se dotýká v ten moment sama sebe, je v přítomnosti a tvoří ze sebe.
3: Dobrodružné hřiště je pro děti otevřené každý týden od čtvrtka do soboty, od 14:00 do 18:00 odpoledne. Na 25. září navíc organizátoři připravili komentovanou prohlídku. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Den.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Jak se naše tělo mění s věkem a co můžeme udělat pro to, aby nám dobře sloužilo i za desítky let? Naším dopoledním hostem byl trenér Petr Červený, který se zdravému pohybu věnuje prakticky celý život a své bohaté zkušenosti dnes předává dál. V rozhovoru s Hankou Šoberovou ale přiznal, že inspiraci a nové podněty nečerpají jen jeho svěřenci od něj. Mnoho se prý učí i on od nich.
1: Změnil jsem to, že jsem trošičku jako polevil během let v té náročnosti vzhledem k těm lidem, protože jsem se naučil, nebo a pořád se to učím, nevidět jenom svoji cestu a svoji cestu s tím klientem, ale vidět i tu jeho, jakoby tu mapu, ten jeho život, jeho v uvozovkách problémy, jak on to vnímá, a tím pádem mě se ulevilo a snížil jsem i trošku ty nároky na ty lidi.
2: Kdybyste měl našim posluchačům dát jeden jednoduchý domácí test, který by si mohli vyzkoušet třeba dneska večer, co byste jim doporučil?
1: Těch testů se nabízí několik, můžu říct dva?
2: Určitě, pojďte na dva.
1: Stoj na jedné noze a vydržet na ní 30 vteřin bez toho, aby člověk upadnul. A stojí na druhé noze, to samé. A pak ještě výdrž v hlubokém dřepu, kdy jsou ideálně celý chodidla na zemi. Zadek je skoro u kotníků, to znamená kolena jsou v maximálním pokrčení a kyčle v maximálním pokrčení a vydržet v tom minutu.
2: Pokud nevydržíme, tak co byste doporučil? Začít to trénovat?
1: Určitě, začít to trénovat, ale asi bych to nezačal trénovat tak, že bych ten test zkoušel pořád dokola. Přirovnal bych to jako, když chci zvednout činku, která má 100 kilo a teď ji nezvednu. Takže každý den k ní čince budu chodit a znova to budu zkoušet. Tak se tam člověk možná někdy dostane, ale nebude to úplně komfortní cesta. Takže bych začal. Buď ten člověk se dostane do toho dřepu, tak tam vydrží třeba 5 vteřin, pak vstane. Za týden tam bude 10 vteřin a takhle dosáhne tý minuty, třeba po týdnech, po měsících. To samý s tím stojím na té jedné noze.
2: Kdybyste mohl poslat jednu radu svému 20-letému já, kterou byste tehdy možná neposlechl, ale dneska už víte, že byla důležitá. Jaká by to byla?
1: Je to v oblasti cvičení?
2: V oblasti cvičení, ale možná i obecně životního stylu.
1: Víc si věřit, méně koukat na to, co říkají ostatní a co si myslí ostatní. To bylo jako celkově na ten životní styl. A ohledně toho cvičení asi bych nic neměnil, protože díky i těm třeba malým chybám, nebo teď to vnímám jako chybu, kdy jsem zvedal moc těžký činky v nevhodných třeba pozicích, tak díky tomu jsem si ověřil, že tudy cesta nevede, takže jako za každou chybu jsem vlastně rád.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.
4: Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na škole ve Větřní. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku. Po listopadu 89 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově a působila také například v Bruselu. O tom všem bude s Mirkou Nezvalovou mluvit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. Zveme k poslechu.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Speciální volby 2026.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, které je věnované komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v jeho českém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes je tedy řada na Jindřichově Hradci. Mým hostem ve studiu je redaktorka zpravodajství Eva Marvanová. Dobrý podvečer.
2: Hezký den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Předvolební půlhodinka nás tentokrát zavede do Jindřichova Hradce. Evo, pojďme město nejdřív krátce představit.
2: Jindřichův Hradec leží na východě Jihočeského kraje, nedaleko hranic s Vysočinou a Rakouskem. Je centrem rozlohou největšího okresu v České republice a k letošnímu 1. lednu měl 20 017 obyvatel.
1: O podobě současné radnice v Jindřichově Hradci rozhodly samozřejmě komunální volby v roce 2022. Kdo město poslední 4 roky vedl?
2: Koalici tam vytvořili hnutí ANO 2011, Nezávislý pro Hradec, Občanská demokratická strana, tedy ODS, a Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté. Dohromady měli 15 z celkem 27 hlasů v zastupitelstvu. Starostou se stal Michal Kozár z hnutí ANO a v opozici zůstali Hradec srdcem a rozumem společně s Piráty, Svoboda a přímá demokracie, tedy SPD a hnutí Starostové a nezávislí STAN.
1: Před chvílí si Evo zmínila těch 20 017 obyvatel. To je jen těsně nad 20 tisícovou hranicí.
2: A právě úbytek obyvatel je jeden z problémů, který město řeší dlouhodobě. Souvisí mimo jiné s bydlením, pracovními příležitostmi nebo tím, jestli tu mladí lidé po škole zůstanou. A s poklesem počtu obyvatel se potýká řada podobně velkých měst, protože se rodí méně dětí a mladí lidé často odcházejí za studiem nebo prací do větších center.
1: No a co tedy vedení města v posledních 4 letech řešilo? Co se v Hradci, tedy v tom Jindřichově Hradci, změnilo?
2: Tak mezi největší investice patří rekonstrukce zámeckého pivovaru, který se letos otevřel veřejnosti. Město také připravuje nové bydlení, posunula se proměna dukelských kasáren a radnice vůbec poprvé vyhlásila architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti. A v areálu Tyršova stadionu vznikla nová sportovní hala. Velká rekonstrukce samotného stadionu, o které se mluvilo už před minulými volbami, ta ale nezačala.
1: No a město má nový strategický plán rozvoje, i ten může o radnici vypovědět, jak si vlastně vede.
2: To je pravda, při jeho přípravě radnice vyhodnotila i předchozí plán. A některé investiční projekty se podařilo dokončit nebo rozjet, rezervy ale podle vlastního hodnocení města zůstávají například v podpoře podnikání a investorů, anebo v dostupném bydlení.
1: Pojďme teď přejít k tomu, kdo se tedy letos uchází o hlasy voličů.
2: Do zastupitelstva kandiduje 10 uskupení a zajímavé je, že mandát znovu obhajuje 23 ze současných 27 zastupitelů. Hnutí ANO 2011 vede starosta Michal Kozár, Nezávislé pro Hradec místostarosta Bohumil Komínek a kandidátku hnutí Naše Česko další místostarosta Radim Staněk. Lídrem hnutí Starostové a nezávislí je Vít Pošvář a Občanskou demokratickou stranu vede Kateřina Svobodová. V čele uskupení společně s Piráty je Jaromír Kopřiva a lídrem výzvy pro Jindřichův Hradec a místní částky je Aleš Vyhnálek. Společnou kandidátku Velký křížek pro Hradec vede Libor Vondráček. Lídrem uskupení Náš Hradec je Tomeš Vytiska a sociální demokracie Jaromír Janků.
1: A když se podíváme za hranice okresního města, je letos na Jindřichohradecku něco neobvyklého, co se týká právě voleb?
2: Hned 40 obcí v okrese má jen jedinou kandidátní listinu. Většinou jde o malé obce, výjimkou je ale Nová Včelnice s víc než 2 000 obyvateli. A tam je 11 míst v zastupitelstvu a přesně 11 kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů pro Novou Včelnici.
1: Volby v Jindřichově Hradci i zajímavosti z dalších obcí okresu shrnula redaktorka Eva Marvanová. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování města. Jako první se zaměříme na pracovní příležitosti a řekneme, co chtějí kandidáti udělat pro vznik nových, kvalifikovaných a lépe placených pracovních míst.
0: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání z Jindřichova Hradce. U mikrofonu zůstává Matěj Vodička, mým hostem je redaktorka zpravodajství Eva Marvanová. Už jsme mluvili o tom, že Jindřichův Hradec postupně ztrácí obyvatele. Jednou z cest, jak ve městě udržet hlavně mladé lidi, jsou pracovní příležitosti. No a právě na ty mířila naše první otázka ke kandidátům.
2: Lídru kandidátek jsme se ptali, co konkrétně chtějí udělat pro vznik nových, kvalifikovaných a lépe placených pracovních míst. Není to přitom nové téma, řešilo se už před minulými komunálními volbami. A vedení města teď při přípravě nového strategického plánu rozvoje samo vyhodnotilo podporu podnikání jako jednu z oblastí, kde má stále rezervy.
1: Může ale vůbec radnice pracovní místa sama vytvářet?
2: Přímo ne. Lídr STAN Vít Pošvář, ten vidí roli města hlavně v přípravě podmínek pro podnikání. Navrhuje jedno kontaktní místo pro investory, jejich aktivní vyhledávání a větší propojení firem se školami. Na investory s vyšší přidanou hodnotou chce cílit také lídrině ODS Kateřina Svobodová. Zaměřila by se na moderní výrobu, elektrotechniku, automatizaci a nebo na informační technologie.
1: Na nové investory sází i další kandidáti nebo šli jiným směrem?
2: Také lídr ANO Michal Kozár chce pokračovat v jejich vyhledávání a připomíná už připravovanou investici nového výrobního závodu a prodej pozemků místním firmám. Radim Staněk z hnutí Naše Česko chce dál připravovat infrastrukturu v průmyslové zóně v Jarošovské ulici a nabízet ji firmám. No a lídr výzvy pro Jindřichův Hradec a místní části Aleš Vyhnálek sází na rozvoj ploch v Dolním Skrýchově a vedle investorů zdůrazňuje podporu také menších a středních podniků.
1: Objevují se taky jiné cesty než průmyslové zóny a noví investoři?
2: Lídr společně s Piráty Jaromír Kopřiva vidí potenciál hlavně ve službách. Do města by chtěl přivést další vysokou školu s prezenčním studiem a nabídnout zázemí začínajícím podnikatelům. Bohumil Komínek, jednička nezávislých pro Hradec, spojuje pracovní příležitosti taky s bydlením, školami a dopravou. Navrhuje například městské startovací byty pro mladé rodiny.
1: A co zbývající kandidáti? Evo.
2: Tak lídr Velkého křížku pro Hradec Libor Vondráček chce podle svých slov přestat zaměstnavatelům komplikovat podnikání a více s nimi konzultovat rozhodnutí města. Tomáš Vytiska z uskupení Náš Hradec podporuje vznik podnikatelské zóny a příchod firem, pokud jejich provoz nebude zatěžovat okolí. A lídr sociální demokracie Jaromír Janků chce vznik pracovních míst podpořit finančním zainteresováním zaměstnavatelů v okrese. Podrobnosti ve své odpovědi.
1: Slyšeli jste, jak chtějí kandidující uskupení podpořit vznik nových a lépe placených pracovních míst v Jindřichově Hradci. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, konkrétně na adrese budějovice.rozhlas.cz. A za chvíli se zaměříme na rybník Vajgar, jeden ze známých symbolů Jindřichova Hradce. Jak chtějí kandidáti zlepšit kvalitu vody a co by se podle nich mělo změnit v jeho okolí, povíme to už za chvíli.
0: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání z Jindřichova Hradce. U mikrofonu je Matěj Vodička, mým hostem je redaktorka zpravodajství Eva Marvanová. Druhá otázka se týká místa, které k Jindřichovu Hradci neodmyslitelně patří. Tím je rybník Vajgar. Proč jsme se kandidátů ptali právě na něj?
2: Protože se dlouhodobě zhoršuje kvalita vody a v létě se opakovaně objevují sinice a ukazuje se, že nestačí jednoduše Vajgar vypustit a odbahnit. Město teď v rámci mezinárodního projektu Danube for All zjišťuje, odkud se do něj živiny a další znečištění dostávají. Problém totiž začíná už v povodí Hamerského potoka a souvisí také s městskou kanalizací.
1: No a právě v tomhle se kandidáti shodují?
2: Ano. Vít Pošvář ze STAN chce nejdřív omezit přísun živin z povodí Hamerského potoka a modernizovat kanalizační přepady. Teprve potom by podle něj mělo přijít odbahnění. Bohumil Komínek z Nezávislých Prohradec navrhuje podobný postup. Vedle úprav kanalizace a opatření v povodí chce řešit taky složení rybí obsádky a až potom Vajgar postupně odbahňovat.
1: Takže samotné odbahnění problém tedy nevyřeší?
2: Podle většiny odpovědí ne. Aleš Vyhnálek z výzvy pro Jindřichův Hradec a místní části popisuje jasné pořadí, nejdřív kanalizační přepady a omezení znečištění, potom retenční opatření a nakonec odbahnění. Tomeš Vytiska za Náš Hradec chce ještě před odbahněním vytvořit na Hamerském potoce záchytné plochy, ve kterých by se usazoval sediment.
1: A co kandidáti ze současného vedení města, jak to vidí?
2: Michal Kozár z Hnutí ANO, ten chce pokračovat v projektu Danube for All, připomíná, že Vajgar je posledním rybníkem v celé soustavě a město proto problém nemůže vyřešit samo. Počítá se zapojením státu, ministerstva životního prostředí nebo povodí Vltavy. A jednička ODS Kateřina Svobodová chce na výsledky monitoringu navázat projektem Čistý Vajgar 2030. I podle ní je potřeba nejprve odstranit příčiny znečištění a až potom řešit samotný rybník.
1: Někteří kandidáti chtějí změnit taky okolí Vajgaru, je to tak?
2: Je to tak. Třeba Jaromír Kopřiva z uskupení Společně s Piráty by omezil auta na nábřeží a lépe propojil centrum se sídlištěm pro pěší a cyklisty. Radim Staněk z Našeho Česka chce Vajgar víc otevřít lidem a navrhuje například pobytové schody u vody. Libor Vondráček za Velký křížek pro Hradec považuje za hlavní zdroj znečištění živiny přitékající Hamerským potokem a kanalizační přepady. Řešil by je sedimentačními nádržemi a úpravami kanalizace. Jaromír Janků ze sociální demokracie odpověděl stručně, za klíčové považuje omezení stávajících kanalizačních přítoků do Vajgaru.
1: Čistší voda, omezení dalšího znečišťování i proměna okolí Vajgaru. I tak chtějí kandidující strany hnutí a uskupení řešit budoucnost jednoho ze symbolů Jindřichova Hradce. Jejich kompletní odpovědi najdete na webu budejovice.rozhlas.cz. Po písničce nás čeká ještě poslední otázka, a sice, jak chtějí kandidáti využít turistický potenciál města a přimět návštěvníky, aby v Hradci zůstávali déle. Zůstaňte i vy s námi.
0: Komunální volby 2026.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání z Jindřichova Hradce. U mikrofonu je redaktorka zpravodajství Eva Marvanová a moderátor Matěj Vodička. Poslední otázka míří na cestovní ruch. Jindřichův Hradec má zámek, historické centrum, úzkou kolejku a taky leží na okraji České Kanady. Co tedy podle kandidátů Evo město v této oblasti potřebuje?

0: Časnou nabídku, třeba úzkokolejku, kulturní akce a nebo nově opravený pivovar. Radim Staněk z hnutí Naše Česko taky sází hlavně na propojení současných lákadel od památek přes úzkokolejku až po pivovar.
1: Takže spíš lépe využít to, co už Hradec má. Vidí to někdo jinak?
0: Jednička ODS Kateřina Svobodová přidává i nový prvek, lávku přes Vajgar, která by propojila sídliště s centrem, a o lávce mluví také Tomáš Vytiska za Náš Hradec, který navrhuje spojit lávku přes Vajgar s využitím ostrova a promenádou kolem rybníka. Jaromír Kopřiva ze Společně s Piráty by zase chtěl do města přivést výraznou vícedenní kulturní akci a zároveň oživit veřejný prostor v centru města.
1: Objevují se i návrhy, jak návštěvníkům usnadnit pohyb po městě.
0: Ano, objevují. Libor Vondráček za Velký křížek pro Hradec klade důraz na dopravu a parkování a chce taky vytvořit přehlednou nabídku ubytování, restaurací a volnočasových aktivit. Jaromír Janků ze Sociální demokracie navrhuje opravovat památky a vybudovat nové parkování v centru. A konečně Aleš Vyhnálek z Výzvy pro Jindřichův Hradec a místní části chce vytvořit souvislé a bezpečné cyklotrasy, které propojí centrum, památky a další služby.
1: To byl předvolební pohled lídrů 10 stran hnutí a uskupení na Jindřichův Hradec. Ptali jsme se jich na 3 témata, která můžou ovlivnit další směřování města. Jejich odpovědi vám stručně představila redaktorka zpravodajství Eva Marvanová. A kompletní znění odpovědí všech kandidujících subjektů najdete na webu naší stanice, tedy Českého rozhlasu České Budějovice, konkrétně na adrese budějovice.rozhlas.cz. U dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme v úterý po svátku svatého Václava. A tentokrát se podíváme do Písku. Hezký zbytek večera vám přejí a od mikrofonu se loučí Matěj Vodička
0: a Eva Marvanová.
2: Komunální volby 2026. Někdy

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
6: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje čistější kontroly. Český Krumlov plánuje propojení cyklostezky pod Českobudějovickou branou. Písek částečně zaplatí stavbu inženýrských sítí a cest v nově obytné zóně za sídlištěm Jih. Noc bude polojasná až jasná. Ojediněle se můžou tvořit přízemní mrazíky. V sobotu bude slunečno z 19 až 22 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobrý podvečer. Víc policistů bude o prodlouženém víkendu hlídat provoz na silnicích. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí. Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní. Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Nový propojovací úsek cyklostezky pod Českobudějovickou branou plánuje vybudovat město Český Krumlov. Zastupitelé o přípravách jednali na svém včerejším zasedání. Další informace přiblížil místostarosta z hnutí Naše Česko Zbyněk Toman, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
7: Cyklostezka bude mezi tou stávající výlení zahradě a tou, která je vlastně taky stávající, to znamená propojka Ošohelkového mlýna, 179 metrů dlouhá a 2 metry široká. Částka teď se řeší, protože rozpočet ještě na to není, zatím máme v podstatě projekt pro stavební poliník, ze kterého se to ještě nedá úplně přesně vyčíst, ale předpokládáme cenu někde kolem 20 milionů korun.
6: Písek se bude finančně podílet na stavbě nové obytné zóny za sídlištěm Jih. Zastupitelé včera schválili smlouvu o rozvoji obce a výstavbě s investorem. Ta definuje financování projektu. Podrobnosti má vedoucí odboru správy majetku městského úřadu Milena Hladíková.
8: Město tam má zhruba 37% těchto pozemků z téhle lokality a společnost bydle 63%. A v tomto poměru by proto měla být ta investice rozdělená. Peníze by šly jednak na vybudování komunikací, veškeré infrastruktury, tak aby ty pozemky byly zasíťovány.
6: Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřeli 4 lidi, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, podle kterého je skoro 30 lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé.
0: Počasí.
6: Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, ochladí se na 3 stupně. Ojediněle se můžou tvořit přízemní mrazíky. Na horách a v kotlinách může být i kolem minus 2. Sobota bude slunečná, ráno se ojediněle objeví mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Dvě osobní auta se srazila ve Strakonicích na křižovatce ulic Plánkova a Husova. Na místo míří policie i záchranka. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Krásný podvečer, jsou to pravidelné Melodie podvečera, které vysíláme každý den po 18. hodině. Jejich hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovor.

0: Posloucháte páteční melodie pro večera, vaše oblíbené písničky, které právě teď doplníme telefonickým přáním. Volá paní Věra, krásný podvečer vám přeji.
1: Děkuju, já taky vám přeju hezký podvečer, pane Michale. A prosila bych vás o hezkou písničku na neděli, protože budou slavit svátek Jonášové a máme jednoho Jonáše Plánka v Prachaticích a Jonáše Tesku v Blatné. Takže chlapci, přeju vám hodně štěstí, zdraví, ať se nám všechno dál daří ve studiu a přeje vám to teta Věra ze Čmenín. A v neděli také bude slavit narozeniny moje kamarádka paní Vlasta Šlajerová ve Čmelínech a to 74. A tak bych jí chtěla poslat hezkou písničku a pogratulovat jí. A Vlasti, dobře vaříš, dobře pečeš, ale rokům neutečeš. A proto ze srdce ti přeji krásný život plný lásky, pevného zdraví, hodně radosti a štěstí. A ještě jedna Vlasta také v neděli bude slavit narozeniny, trochu větší, 88. A sice paní Vlasta Pašková, Blatné, paní učitelka, a proto jí také přeji hlavně hodně štěstí, hlavně zdraví a pohodu do dalších let. A přeje jim to Věra ze Čmenín. A vám, pane Michale, děkuji za všechno, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: A budeme pouštět písničku s názvem Děti slunce. Tady je, mějte se moc hezky. Ano. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie Podvečera a volá nyní pan Karel. Krásný podvečer vám přeji.
1: Taky příjemný podvečer. A jsem rád, že jako mi pan moderátor dovolil nechat zahrát dvakrát čtyřicátníkům a starším na splín a na nějakou špatnou náladu písničku s panem Tomášem Kluse. A děkuju moc.
0: A ta písnička má název Pánu Bohu do oken, tak snad ano. Zlepší tu náladu. Mějte se moc hezky,
1: neslyšeme. No já myslím, že 100% v dnešní době určitě. Děkuju.
0: Naslyšenou.

0: střelí.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám, bylinné vařím hrozné čaje.

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože. V zahradě kopu kostival.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak nás hledá.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Buďte co nejsilnější pozdravení, milí přátelé, při dalším setkání v náladě swingu potažmo jazzu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal. Zrovna dnes se naplnilo 120 let od narození ojedinělé osobnosti české jazzové, populární i klasické hudby Jaroslava Ježka. Jeho hudební odkaz bychom rádi připomněli v následujících minutách. Neučiníme tak však prostřednictvím biografického portrétu, kterých lze v tomto čase najít na rozhlasových vlnách jistě dost. Ale malou přehlídku mnohem mladších zpracování Ježkových melodií a zároveň i důkazů, že jsou stále živé a vlastně mladé. Ovšem začínáme historickou nahrávkou Bugatti Stepu z Berlína z roku 1930 Ježkova orchestru Osvobozeného divadla s rakouským pianistou Harrym von Neuem.

0: Tak to byla na úvod jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších skladbiček Jaroslava Ježka, legendární bogatiste Foxtrot z revue Osvobozeného divadla Don Juan and Company. Mimochodem na letošní září taktéž připadlo 145. výročí narození Ettore Bogatyho, slavného francouzského automobilového konstruktéra italského původu. Cesta Jaroslava Ježka k proslulosti vyšla z těžkých začátků. Narodil se jako syn krejčího na Žižkově. 6 let svého dětství prožil ve slepeckém ústavu. Jak známo, viděl velmi slabě pouze na jedno oko a po onemocnění spálou byl silně nedoslýchavý. I s těmito handicapy dokázal absolvovat konzervatoř a potom hlavně vést vlastní bez pochyby velmi vlivný orchestr a stát se vedle Jiřího Voskovce a Jana Wericha s jednou z tvůrčích opor Osvobozeného divadla a ovlivnit vývoj české populární potažmo jazzové hudby. Dílo Jaroslava Ježka oceňují čeští interpreti dlouho, dlouho po jeho smrti. Jako třeba Miroslav Paleček, který dříve tvořil spolu s Michálem Janíkem populární písničkářskou dvojici. Po jejím rozpadu jednou z cest, kterou se vydal Miroslav Paleček, v tomto případě jako zpívající kytarista, byly osvědčené písničky Osvobozeného divadla, nebo jinak řečeno Ježkárny. Přesně tak se jmenuje album, jež před 11 roky pro Suprafon natočil jako poctu Jaroslavu Ježkovi. Jehož hudba zahrnuje prvky různých dobových vlivů, včetně jazzu, blues i sezónních šlágrů i s názvuky klasické hudby. Jak se Miroslav Paleček s tím vším vyrovnával, tak to byla moje otázka na něj.
1: Ježek je podle mě pořád v dnešní době nedoceněný. Jo. Ten je vlastně nejznámější díky písničkám Osvobozeného divadla. A tam je 50% úspěšnost podmíněna taky těma skvělýma textama, který prostě jsou nadčasový a poetický a mají poentu a jednou je to bajka, pak jsou výborný blues, to jsou krásné věci. Taky mimochodem, když jsem vybíral písničky na tohle album, tak je tam 6 nebo 7 bluesovek a jedna lepší než druhá. Protože co lepšího vybrat pro kytarový doprovody a pro zpěv než takovýhle věci. Že? Těžko bych tam hrál Hey Rope nebo nějaký jiný pochodový věci. Jo? Proto jsem tam nezařadil ani velice známou Babičku Mary, anebo Příběh strašlivýho Golémovi, protože i když jsou to velice známé věci, ale už jsou prostě trošku muzikantsky někde jinde, než je Tmavomodrý svět, nebo Svítá. To se prostě nedá moc porovnat.

0: Svět naruby, hudební klasika z Osvobozeného divadla, tak to užila v sympatickém podání zpěváka a kytaristy Miroslava Palečka z alba Ješkárny z roku 2015. Mimochodem, i ta zazněla před časem při solovém vystoupení Mirka Palečka v Českém rozhlase České Budějovice. Je tomu více než 20 let, co vyšlo album Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers s celým názvem, tentokrát zcela rozvrkočení z písní Jaroslava Ješka a pánu Voskovce a Vericha. Jak jazykově zvukomalebný název napovídá, dramaturgie této desky se upnula k hudebnímu odkazu Osvobozeného divadla, i když ne zcela. Dlužno povědět, že to není jediný dotyk Ondřeje Havelky a Melody Makers s písničkami z Osvobozeného divadla. Před 3 roky se narodilo jejich společné album s operním pěvcem Adamem Plachetkou s tímto repertoárem nazvané Nebe na zemi, jež jsem dříve představil v tomto pořadu a vzhledem k jeho zaměření jsem se Ondřeje Havelky zeptal, zda se podle jeho názoru dají skladby Jaroslava Ješka považovat za jazz.
1: Je to Ješkův jazz. Americký jazz to není, jo, to je jasný. Prostě je to velice specifické pojetí, řekl bych, těch jazzových inspirací, který Ježek nějakým způsobem si přetavil k obrazu svému. Samozřejmě, když se to srovná s produkcí swingovou té doby, nebo paralelní, která probíhala v Americe, tak to je skutečně nesrovnatelný. Jo. Ale zase ten Ježek měl jiný klady. Ježek byl neobyčejně originální, invenční v té harmonii, že jo, a vlastně i v melodice. A to, co já na něm obdivuju nejvíc, je ten jeho neuvěřitelný smysl pro vystižení žánru nebo stylu. Protože on, když psal třeba pasodoble nebo tango, protože chtěl Don Juanovi, že jo, třeba ve hře napodobit ty španělské inspirace, tak to prostě udělal úplně dokonale, jo, v té melodice i v té harmonizaci. Když třeba psal muziku k Hofmeisterovým zpívajícím Benátkám, tak to jsou melodie, které jakoby vypadly z žánru toho městského italského folkloru, že jo. V tomhle tom byl Ježek teda neuvěřitelný, jo. To já na něm obdivuju a samozřejmě uvědomuju si, že ty jeho jaksi jazzový věci, ty foxtrotový věci jsou spíš takový uhlazený, jsou inspirovaný víc anglickou scénou nebo britskou scénou.
2: Můj na Whitemanem, on to byl největší jeho vzor.
1: To ne, on no tak on samozřejmě znal Whitemana, ale on nejvíc obdivoval Ambrose a Hiltona, jo, ty anglické bandy a ty vždycky byly takový uhlazenější, líbivější, salonější. No. Vlastně on ten opravdový jazz, prostě to Chicago nebo New Orleans nebo New York, to on moc nemusel. No. Což je zvláštní, ale tak proč ne?

0: Tmavomodrý svět s Ondřejem Havelkou a Melody Makers, salba Nebe na zemi z roku 2023. K písničkám Ježkovým, Voskovcovým a Berichovým má blízko také sympatická vokální čtveřice The Swings, která ostatně s Ondřejem Havelkou dříve vystupovala. A The Swings jmenovitě Pavel Švestka, Petr Jindra, Jiří Hruška, Petr Hanzlík nějaké ježkárny na svých solových albech mají. Dvě z nich ozdobí tento pořad. Lídra skupiny The Swings jsem požádal o malé zamyšlení na téma písničky s hudbou Jaroslava Ježka i ve vztahu k The Swings.
1: Písničky Voskovce, Vericha a Ježka pro mě nejsou jen atraktivní a zábavné swingové kousky. Jsou sice a především svědectvím své doby, ovšem s výborným a nadčasovým přesahem do současnosti. Pro dnešního interpreta, ať už zpěváka nebo instrumentalistu, aranžera, jsou Ježkovy melodie hravé, rytmicky nápadité a často až překvapivě moderní. No a vedle bezprostřední zábavy, veselí a nadskutečnosti, čili srandy řečeno pěkně po verichovsku, v nich lze úspěšně nacházet nadsázku, ironii, poezii a vlastně stále aktuální schopnost reagovat na svět kolem sebe. No a díky tomu všemu se samozřejmě nemohly písničky Osvobozeného divadla vyhnout ani repertoáru vokálního kvarteta The Swings. Mě na Ježkově hudbě baví také to, že se s ní pořád dá pracovat. Pro jazzový čtyřhlas se navíc nabízí spousta možností, jak si pohrát s melodií, harmonií i rytmem. V The Swings nepřistupujeme k Ježkovým písním jako k muzeálním exponátům. Naopak, rádi jim vracíme energii živého vystoupení. Dobrá swingová písnička zkrátka nemusí stárnout. A přesně takhle také Jaroslava Ježka připomeneme a představíme v pondělí 23. listopadu letošního roku koncertem v dopravní hale Národního technického muzea v Praze. A to spolu se skvěle hrajícím RH Big Bandem, který poměrně nedávno založil trumpetista Richard Hora a který umělecky vede skladatel a aranžer Jan Hala.

0: holko, vosy zaražte, stavilo do stavby zakažte. Kamená pohádka by sněho výhávce halila, mějte snahu. Zachovejte starý ráz naší Prahy, smůsob klub za starou Prahu.
1: Zručný statistik rozdělí vkus lidu kategoricky tak. V skutku mile pojala čtyřčlenná vokální formace The Swings ve zkrácené podobě méně známou písničku s hudbou Jaroslava Ježka, slovy Jiřího Voskovce a Jana Vericha, Pražská java, původně ze hry Osvobozeného divadla Golem z roku 1931. Nahrávka kvarteta The Swings byla z alba Já bych se rád najel dům z roku 2003. Před týdnem jsem vám v koncertních ozvenách od Tří lvů přinesl výběrový záznam z komorního koncertu vynikajícího kytaristy Libora Šmoldase v našem studiovém sále před 9 roky, který byl poctou Jaroslavu Ježkovi, stejně jako jeho album Blue Šmoldas hraje Ježka. Mezinárodně respektovaný jazzový muzikant Libor Šmoldas pobýval v řadě zemí a zvlášť silně si oblíbil Austrálii a je možná symptomatické, že se k hudbě Jaroslava Ježka dostal Libor Šmoldas daleko od Čech na cestách, jak mi prozradil.
2: Jednou, když jsem byl v Americe a dělali jsme pro studenty na místní univerzitě takový workshop, tak se mě ptali, jaký je evropský jazz a jestli historicky vycházíme z evropského jazzu nebo českého jazzu třeba. A já jsem na to neuměl moc dobře odpovědět, protože faktem je, že jsem vždycky poslouchal hlavně americký jazz. A pak zpětně jsem si uvědomil, že vlastně, když jsem byl malý, tak jsme poslouchali písničky od Ježka, že jsem měl nějaký gramodesky a kazety, které se mi fakt líbily, aniž bych věděl, co to je a proč to je, z jaký doby to pochází. Takže ta myšlenka ve mně zůstala a říkal jsem si, že vlastně takový můj úplně první kontakt s jazzem byly tady ty písničky Osvobozeného divadla. Od té doby jsem si pohrával v hlavě s myšlenkou, že bych udělal něco od Ježka a myslel jsem si, že to bude s kapelou, že udělám moderní aranžmá těch skladeb. Ale pak se to spojilo s další myšlenkou, kterou mi taky podpořil můj vydavatel Petr Marek z vydavatelství Newport Line, kde říkal, troufnul by si nahrát solo kytaru? Já jsem říkal, že jo, i když jsem to vůbec neuměl. To jsem nikdy nedělal, ani jsem nikdy nestudoval klasiku. Nějakou dobu jsem na tom pracoval a teď mě to strašně baví a jsem strašně rád, že jsem to udělal. Takže jsem si vzal několik písniček od Ježka, které jsou dost známý a které dobře znám i já. Začal jsem si je hrát tak, jak byly původně natočený a napsaný od Ježka.

0: Šaty dělají člověka v jazzové řeči skvělého kytaristy Libora Šmoldase z jeho alba Blue Šmoldas hraje Ježka z roku 2015. Legendární český hudební publicista doktor Lubomír Dolůška jednou napsal: Ježkovi divadelní písničky s virtuózní komikou Voskovcových a Verichových textů vytvořily skutečný základ naší populární hudby. Nové taneční rytmy v nich zněly naprosto přirozeně a dokonale splývaly s českým jazykem. Měli nápaditou a osobitou melodiku, která přímo lákala ke zpěvu, i instrumentální háv odpovídající moderní populární hudbě 30. let. Myslím, že tento citát vhodně uzavřel dnešní půlhodinku v náladě swingu potažmo jazzu k uctění památky velkého českého skladatele Jaroslava Ježka, který přišel na svět právě 25. září před 120 roky a odešel z něj příliš brzy na nový rok v roce 1942 následkem těžké ledvinové nemoci v New Yorku mlád 35 let. Myslím, že vhodné ve spojitosti s Jaroslavem Ježkem a samozřejmě také s Janem Verichem a Jiřím Voskovcem skončit smíchem, neboť jeho málo. Budete se smát, že nemůžu spát z roku 1929, přičemž na klavír hrál Jaroslav Ježek. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré. Buďte námi swingu potažmo jazzu nadále věrní.
1: Vím, co to je, nemám pokoje, koupil jsem si bič a pojedu pryč. Možná, že budu nemocen, trápí mě denně divný sen. Nevím, co to je, nemám pokoje, budete se smát, že nemůžu spát. Nemohu si však pomoci, zdá se mi v noci. Zdálo se mi dnes, že jsem byl ten pes, ten bez co skákal přes vůbec, vážně přte zelenou louku. Zdálo se mi dnes, že jsem byl ten pes, měl jsem nožičky chlupatý a do ouška děurku. Učím vám to. Víte, co to je, jděte z pokoje, prodejte ten bič, no, nejezděte pryč. Vy přece nejste nemocen, protože máte divný sen. Až budete spát, nesmíte se vám, pane, na nevypadu potřeby.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Volkswagen zvolává do servisu miliony aut, včetně škodovek. Může za to šroub náchylný ke korozi. Písek rozhodl o bezúročné půjčce 2,5 milionu korun na lékařské vybavení pro dalšího lékaře. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Noc bude zpočátku polojasná, postupně se začne vyjasňovat, ochladí se na 3 stupně. Sobota bude slunečná, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Zprávy s Gabrielou Bláhovou, příjemný večer. Koncern Volkswagen zvolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
4: Ano. Týká se i automobilů Škoda.
5: Potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
4: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
5: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korunu, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Už druhá oční lékařka v Písku dostane od města bezúročnou půjčku ve výši 2,5 milionu korun. Zastupitelé to schválili na včerejším jednání. Lékařka převzala praxi a chce navýšit kapacitu ordinace. Na co peníze konkrétně využije, popsal tajemník městského úřadu Ladislav Tomán.
6: Půjčka je limitována čistě odborným vybavením ordinace. To vybavení je třeba komplet nové z toho důvodu, že lékařská péče má dneska jiné standardy, než měla původní lékařská péče, to znamená, ten požadavek nové optomležky na nové vybavení je zcela legitimní.
2: Písek rozhodl o bezúročné půjčce ve stejné výši ještě pro 3 zubaře a další oční lékařku. Důvodem je zachování dostupnosti zdravotní péče. Krumlovské zastupitelstvo schválilo usnesení k projektu výstavby spalovny v areálu Energobloku Domoradice u obce Přísečná. Podle starosty města Alexandra Nográdyho z hnutí ANO, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, to zavázalo budoucí vedení radnice chránit kvalitu života místních obyvatel při možném vzniku spalovny společnosti Karma Tamus. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italském Ivrea Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil 4. Další česká mistryně světa Tereza Kneblová přidala na mistrovství Evropy mezi kanoistkami bronz.
3: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná, ochladí se na 3 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Sobota bude slunečná, ráno se objeví mlhy, naměříme 19 až 22 stupňů, na horách 18. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a bio bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Osobní auto havarovalo a sjelo do pole na Jindřichohradecku u obce Horní Olešná. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem, v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého
2: ano,
1: zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

zmizela jako ledule se v nebísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem im Westbüro

0: Unternehmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Tschernoschin, Molkerei in Drahoniowitz oder Gran Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche, wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Ernst Berger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatralumnitz, das vom Ernst Berger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Ernst Berger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Ernst Berger starb im Jahre 1972 in Nürnberg.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
5: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
6: Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
5: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
5: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
4: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
8: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
9: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
3: Počasí.
4: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
10: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
10: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilova šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt, ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to. A nevím teda, co s tím, dostal jsem na Tomas, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku. A bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikreju se, odkreju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní.
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý i pravý. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pán Bůh zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama,
0: jako
1: různě,
0: jít proti tlakem?
1: Nebo třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená, že bychom jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce

0: tomu vedla.
1: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení?
0: No,
1: nebo jenom,
0: ano, čím
1: než,
0: lépe,
1: než to řešit dlouhodobě?
0: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
1: Ano.
0: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
1: A tehdy jít k lékaři?
0: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
1: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
0: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
1: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisterny.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice. Od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami. Pomalu se jede od Slířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kuppelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kuppelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několikaměsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po transitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás. V České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěžskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků. Prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
0: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně na situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na 3 místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97.5. kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jakýho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá, ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po týhádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba, pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid, jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všim, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdovej strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcnej výraz. Jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem půlnoci prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku dohloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo půl roku, než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zatělí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskolo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým?

0: pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
0: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude?

0: Když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém, eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900. Máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka, a máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a právě teď startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda říhá, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivý a vstřícný. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych ji dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: Hmm. No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď spíš moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: No, smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, věď, ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, 5., 6. třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jako by besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom protože budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Mm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom dnes nechtěli udělat nějakou oslavu. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali, až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Ne, oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám 3 dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni 3 dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery, a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že by
0: jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím, ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky.
1: A teda tak tady u nás byla pouť a sešli jsme se zase celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Byli všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuju moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:55, to je přesný čas. A Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi, ano, činníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával na jaký oslavy třeba rodičů, jo? Až tak, myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka, a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci, někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, to se oslavují naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: No, no. Tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to dělní.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne, manželka, a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat obsluha v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě,
0: no,
1: ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou, jo.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no, tak ty nám tam taky hráli, jo. A my z naše rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden malák je v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně,
1: rodina.
0: Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, tak to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, 10 lety a tak, tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října, jo?
0: Ano, ano. Aha.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. Je právě takový nejvíc aktivní, ví, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, jo. Ano.
1: Ale já něco takové, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodíte k chlapu málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, není tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude to tolik stát.
1: No.
0: Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu. Jo. Tak to má být. Tak. A moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. Jo.
0: Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás nešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava. No.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to by se musel říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo
1: no,
0: každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinedě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou
1: ano.
0: střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu, mm-hmm, narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak když nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večera, spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne,
0: uh-huh,
1: kolem 12. hodiny,
0: uh-huh,
1: protože tady jsou takový jako prostě rozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný,
0: uh-huh,
1: do ty řeziny u Marie Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano,
0: uh-huh,
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktovala dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně tři neteře a synovce, já s nima spunktuju, mm-hmm, že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže
0: ať
1: už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle
1: děkuju
0: plánu a ať je nálada
1: děkuju
0: dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: taky
1: ano,
0: dobré jídlo,
1: ano,
0: pití a tak to, co všechno
1: ano, ano
0: má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bratrské duo Damien, Sané Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím.
1: Tak to ráda, že jsem se dovolala vlastičku. A u nás na Valachách se neslavilo a gor naši ty šli, jako přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce. Takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina. Tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny.
0: Ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouká nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak
1: a
0: jste to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, dnešní aby to s vámi oslavili.
1: Dnešní doba je taková, že
0: jo,
1: nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn,
0: no,
1: nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No, vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: To jim za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Honzik slyší, tak určitě ze Brnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo, jinak teda říkám akorát děkno a děti, které se mě roztrousili taky. A je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavení.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Tak zvaná ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti, děkuju, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuji
0: se. Jo.
1: To vám špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, tam je, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, víc takhle. No, jo, jo, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. No a tak to, a když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky ne, když mě kulatiny, půlkulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší ten nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal, fotbal. No, no. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodot.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili, tam my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná oslava, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla, pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček, nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak no, prostě tak, dobroty nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, ano.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to bylo to, a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si uděláte teda, spolu takový posazení, ne? No, alespoň se sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Uděláte si radost, jo.
1: Ano,

0: je to vzkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
1: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým úplně jiným směrem,
0: přehání,
1: než by Vánoce měly být vlastně, jasně.
0: No, tak lidu a pohodě, že jo.
1: Jo.
0: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
1: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
0: No, to je rozhodně,
1: a prostě svátky jara.
0: To se všech na to těší.
1: Dobře.
0: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
1: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava,
0: taky.
1: Třeba podle vašich představ samozřejmě.
0: No, vy taky, jestli to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
1: Ano, ano, nápodobně.
0: No.
1: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
0: Vy taky a hezkou dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Je tady sobota, datem už 26. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No, pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mrazek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem práci, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji,
0: to takže je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím, prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Je, no jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené právě s tímto svátkem.
1: Ano, myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo, opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že nejde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala, tam koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme ze synem v kuchyni čeptali, co mu koupíme k narozeninám. A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedá, prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku schovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další oslo.
1: Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. Mm-hmm. No, když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní.
1: Ale tě frgále a malé mi i plechy smědlí.
0: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mišík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami.
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás
1: Ježíšovu
0: poprosit?
1: Smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio,
1: dobře, dobře. No. Jo.
0: Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás, speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: No, když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké
1: výročí. Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, ne? Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Takže tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No to každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš se řízky, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletní masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... taky vaše, když to mám popovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželu, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: I s mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 1:30. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Štenberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásný.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: já,
1: tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Pňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tkádové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři, no a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko láhvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáče něco do náší kávu a takový a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Tycha, suchy. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, ještě jsem měl, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. To se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal na noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, když si to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil,
0: ano,
1: tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krásná.
1: To jsem nepočítal, že to jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádher, no, nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, jo, jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. Mm-hmm. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel z noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám.
0: Mm-hmm.
1: No tak a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale mm-hmm. zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na jaký to víno a limonáda a podobně.
0: Mm-hmm. To, co máme všichni rádi, tak. Že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu.
0: Mhm.
1: Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21,
0: mm-hmm.
1: tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Je, je.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlík. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok.
0: Mm-hmm.
1: A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No, a co vám to připomíná? Když
1: mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký.
0: Mm-hmm.
1: A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír.
0: Mm-hmm.
1: A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celýho krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa, jakože to prostě bral, takže jedni přindu a druzí odem,
0: jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě.
0: Mm-hmm.
1: No a je to takový hezký, smutný, jo, protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu,
0: mm-hmm.
1: což bylo hezký,
0: ano.
1: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo, on šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jako že aby něco bylo.
0: Jo, jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě, takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo? Jak jste si
1: no,
0: to
1: užili? My jsme seděli ve verandě, já mm-hmm. nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: Mm-hmm, no je, je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře,
0: mm-hmm.
1: jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že
0: mm-hmm,
1: to se
0: mm-hmm.
1: nedělá do etéru, tak já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře
0: mm-hmm.
1: a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka.
0: Dobře.
1: Skrnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Já vážím, že jste mě vzalo.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
0: Mm-hmm.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví, Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend, užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu. To když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle to... Tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád. Takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý.

0: prase upadlo, Verda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Verda jede na kole, Verda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Verda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Verda jede na kole, Verda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Verda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Verda jede na kole, Verda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Verda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Verda jede na kole, Verda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Verda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Verda jede na kole, Verda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Verda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
3: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
4: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
3: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
5: Tak já už jsem pojel.
6: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi tohle přišel, že věře, posadit se něco si dáš pít, ne?
5: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
6: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
5: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
6: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
7: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
6: Jídlo, je tam nějaký?
7: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
6: No a dál.
7: Pak by tam byl ještě turistický sámeček.
6: A je ty brev to něco teplýho?
7: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
6: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
7: No jo, jakým poprem bychom to podávat.
6: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský.
5: No ale já musím
6: patit s tím. No ale já, posaď se, mlčíš jak medá akorát. Jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
5: No, o čem?
6: O čem? Jsi divnej, o čem? Co mistr?
5: Nějaký mistr?
6: Máte snad nějakýho mistra?
5: Jo. Máme.
6: No, vidíš, tak ten, co dělá.
5: No, tak co s ním má být?
6: No, já ho neznám, znáš ho ty?
5: Jo. Znám. No a co?
6: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
8: Tak řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
9: A máma?
8: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
10: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
8: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
10: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
8: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
10: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ať ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
11: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
10: No proč pak?
11: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
10: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
11: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
10: No, výborně.
11: To si vezmi sváteční šaty.
10: Za prvé.
11: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
10: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
10: Už seš doma? Tak co škola?
12: Normálně. A ty?
10: A byly už nějaký známky?
12: Ne. A ty?
10: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
12: Jo, měli.
10: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
13: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
10: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
13: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
10: Ha, správně. Jak?
13: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
10: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak to říkal? Vynásobit?
13: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
10: No, vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
13: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
10: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
13: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
10: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
13: Ty mě.
10: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
8: Už abych šel.
14: No jo, máme nejvyšší čas.
12: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
14: Ano.
10: A vy taky někam jdete.
14: Jdeme na rodičovské sdružení.
10: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
14: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
10: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
12: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
10: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Združení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
12: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
15: Jiří, vy jste studoval, že?
16: Ano, i tak se to dá nazvat.
15: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
16: Ano.
15: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
16: Ano.
15: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér, je to tak?
16: Ano.
15: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
16: No snad.
15: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
16: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
15: To jsme si všimli.
16: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takovej dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo. Vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
7: Já, jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
7: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
7: Co? Tady tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
7: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
7: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
7: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
14: Halo.
7: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
14: To nejde.
13: Tak ne.
7: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
7: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
7: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
12: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil
15: tuto píseň.
16: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňuruj, pojď sem, pej sámku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Když jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí
3: fóry. Dej tu ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A nejeď, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu vy... Ale čistě teoreticky vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočelé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte to. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: Já to pustím.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výškoměru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: No koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Hřebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Voříškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.